0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Odjakživa chtěla pomáhat lidem. Vystudovala psychologii a už roky se věnuje tajemstvím duše ukrytým v mozku. Tak se mimochodem jmenuje i knižní rozhovor, který s ní před časem vyšel. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli uznávaná neuropsycholožka, pedagožka a také vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici Na Homolce Lenka Krámská. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přišla Lenka Krámská. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si nejdřív na začátek udělat takový malý slovíníček. Kdo je to neurolog, kdo je psycholog a kdo je neuropsycholog, což jste vy, abychom si udělali jasno. Jak to je?
2: To je důležité, určitě na začátek. Tak, neurolog je absolvent lékařské fakulty, který se zabývá neurologickými onemocněními, především jejich diagnostikou a léčbou. A oproti tomu psycholog je absolvent filozofické fakulty a neuropsycholog je psycholog, který je také absolvent filozofické fakulty, ale zároveň má za sebou dlouhé postgraduální vzdělávání v klinické psychologii. Musí složit tedy atestační zkoušku z klinické psychologie, psychoterapie, případně většinou jde to ruku v ruce. A neuropsycholog nebo klinický neuropsycholog je právě klinický psycholog, který se zabývá tou specifickou oblastí neurologie, neurochirurgie, tedy všemi možnými neurologickými diagnózami a různými tedy psychickými projevy pacientů, kteří mají nějaké poškození mozku nebo onemocnění, které třeba i interní onemocnění, metabolické onemocnění či jiné, které ovlivňuje vlastně fungování psychiky. Takže ta klinická neuropsychologie je vlastně takové, řekněme, pojítko právě mezi tou medicínou a těmi humanitními vědami, jako je psychologie.
1: Teď jste nám to moc krásně vysvětlila, cože to vlastně děláte. A ještě mi pověste, jak jste k tomu vlastně dospěla. A jak jste se rozhodla právě pro tu neuropsychologii?
2: Ona ta cesta vlastně začala tak nějak od dětství, protože mě vždycky se líbilo pomáhat druhým a vždycky jsem měla tak jako hodně, řekněme, rozvinutý pocit pro nějakou pomoc, empatii. Vždycky jsem se snažila pomáhat slabším a zároveň jsem léčila všechny možné panenky a tak a celé vlastně dětství, dospívání jsem si fakt myslela, že budu studovat medicínu a dlouho jsem to chtěla, ale až potom, řekněme, v té kvartě jsem se tak nějak rozhodla, že bych zkusila studovat psychologii. A i v té psychologii vlastně je právě řada specializací, takže jsem věděla, že bych chtěla směřovat do zdravotnictví, do medicíny a nezůstat u takové té teoretické psychologie nebo jiných specializací, ale právě jsem chtěla do té nemocnice.
1: Hodně se mluví o tom, že i ty třeba tělesné projevy hodně souvisí právě s tím, co se nám děje v hlavě. Když jsme v nepohodě, tak to tělo to nějakým způsobem hlásí. Je to tak, že když si třeba tu hlavu, duši vyléčíme nebo začneme léčit, že pomůžeme opravdu i tomu tělu, že nám začne být lépe? Dá se to takhle?
2: Určitě, vy jste to řekla zcela přesně. Tak ono je to vzájemně provázané. My víme, že celá řada pacientů, kteří mají tělesné onemocnění, mají například problémy s páteří, s pohybovým aparátem, trpí bolestmi, tak samozřejmě to má dopad, ta chronická třeba bolest nebo pohybové potíže na psychické fungování. A stejně tak obráceně jsou pacienti, a my to vidíme hodně u těch našich pacientů, třeba kteří jsou monitorovaní na epileptologické monitorovací jednotce, kteří například trpí psychogenními poruchami ve smyslu křečí nebo poruch motoriky, jak vlastně ta psychika ovlivňuje to tělesné fungování, že vlastně oni netrpí a priori nějakým tělesným onemocněním nebo onemocněním mozku, které by vlastně ovlivňovalo motoriku nebo které by způsobovalo křeče, jako například epilepsie, ale vlastně ty jejich projevy jsou velmi podobné a i pro řadu třeba zkušených lékařů to je někdy obtížně odlišné. Jestli se skutečně jedná o potíž nebo o diagnózu somatickou nebo neurologickou, anebo psychologickou. A nebo to může být ještě komplikovanější a někdy je to kombinace obojího.
1: Říká Lenka Krámská.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste říkala, že je to někdy těžké rozpoznat pro odborníka, ale co my, co si máme počít? Je něco, čeho si můžeme všimnout, u čeho máme spozornět a říct si, tak to asi nebude jenom obyčejná rýma, bolest zad nebo něco takového. Mm-hmm. Tady už bychom měli zajít za tím odborníkem.
2: Mm-hmm. Já si myslím, že většinou se to týká potíží ve smyslu nějakých poruch nebo tělesných obtíží v důsledku zvýšené psychické zátěže. Často se o tom mluví v souvislosti se stresem. Mm-hmm. Ale samozřejmě stres zažíváme všichni. Každý den, několikrát denně, že jsme vystaveni různým tlakům zvnějšku, ale problém nastává ve chvíli, kdy vlastně ten stres překračuje nějakou naší kapacitu, kterou už jsme schopni zvládat a začne se to projevovat například nechutenstvím, podrážděností, nechutí do činností, které nás dřív bavily, které nás těšily. Dřív jste třeba chodila sportovat, teď už nemáte ani energii. Je to spojeno třeba s úbytkem energie, že už na to opravdu ani na ty věci, které máte ráda, už nemáte vlastně kapacitu. Nebo ztrácíte zájem o sociální kontakty, stahujete se a zároveň začínáte pociťovat nějaké tělesné příznaky typu bušení srdce, zažívací potíže, svírání na hrudi, nebo se to může opravdu projevovat i tím, že právě ti naši pacienti mohou mít různé obtíže typu křečí v důsledku nějakého nahromaděného stresu nebo i nějakých traumat třeba z minulosti. Ono je to opravdu někdy jako taková, řekněme, skládanka, že někdy dlouhou dobu trvá, než vlastně to dospěje na nějakou hraniční mez a pak vlastně to tělo si začne žít jakoby svým vlastním životem, mm-hmm. začne se nějakým způsobem projevovat a my vlastně nad tím ztratíme kontrolu a pak si říkáme, aha, co se to s náma děje, já jsem asi měla nějakou mrtvici, nebo já teď vlastně nemůžu třeba hýbat rukama, nebo mě brní, co se to děje. Jo, můžu mít pocit, že mám tělesné onemocnění. A samozřejmě mohu ho mít, ale zároveň to může být způsobeno právě tím stresem nebo nějakými závažnými psychickými traumaty, nebo jejich kombinací. Jo, takže ono se to tak, jak říkám, skládá, pak to může opravdu, jak se říká, ten pohár přeteče a začne se to takto projevovat. Takže v tu chvíli samozřejmě je důležité vyhledat odbornou pomoc, nechat se tělesně vyšetřit lékařem, praktickým lékařem, specialistou, neurologem a pokud skutečně se vyloučí ty tělesné příznaky, tak potom vyhledat tu odbornou pomoc. Ale myslím si, že není dobré čekat až na to, že mi řekne neurolog, ano, máte asi nějaké potíže spojené se stresem. Dobré je na to myslet, protože myslím si, že v současnosti jsme všichni hodně přetížení a je dobré i v tu chvíli opravdu zkonzult, pokud se necítím dlouhodobě dobře, toho psychologa či psychiatra vyhledat.
1: Lenka Krámská, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, se léta letoucí věnuje mozku. A mozek, to jsme vlastně my. Já někdy říkám, že my jsme vlastně takový mozek na nožičkách.
2: To je krásný.
1: Je to tak. Vy jste to sama napsala i ve své knize, že vlastně ta naše osobnost je tam schovaná.
2: Ano, určitě.
1: A i proto jste si ten mozek vybrala?
2: Mně to přijde nesmírně fascinující, jak vlastně opravdu tak relativně malý orgán řídí celý náš život, řídí naše osudy a vlastně se v něm schovává celá naše duše, tak to mě na tom přijde vlastně fascinující. A já se nezabývám ani tak, řekněme, mozkem, tím se především zabývají neurochirurgové nebo operacemi mozku a odstraňováním různých patologií. Já se zabývám tím, jak se vlastně nejrůznější právě ty mozkové patologie projevují v psychice. A jak velký mají dopad na to naše každodenní fungování, jaký mají dopad na kvalitu života, na schopnost třeba i řídit automobil, na schopnost zvládat školu, zaměstnání a podobně.
1: Já jsem během té přípravy přemýšlela také nad umělou inteligencí a položila jsem jí záludnou otázku, jestli je chytřejší než lidský mozek.
2: Aha.
1: A ona to tak hezky porovnala, že v některých faktorech je to lepší, druhý je horší, někdo je rychlejší a tak dále, ale pořád tam vsouvala takovéto slůvko zatím.
2: Zatím?
1: Takže Aha. se ptám, co vy si myslíte? Bude někdy možné vytvořit něco jako umělý mozek? Je to reálné?
2: Tak ta snaha asi možná bude a je udělat nějaký model toho, jak funguje lidský mozek a lidská psychika, ale pořád bude umělý. A my nejsme jenom náš mozek, my jsme my plus naše nejbližší bezprostřední okolí a naše širší okolí a naše životní zkušenosti, naše životní cesty. A to je něco, co je vlastně tak strašně jedinečného, že já se obávám, že umělý mozek, který pojme absolutně všechny jedinečné mozky a všechny možné individuality na světě, takže to možné nebude. Takže já se toho až tak nebojím.
3: Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj dvě novinky. Katy Perry a Watch It Burn je osmička. Fotbalová DNA More Than Game je dokonce třetí. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou dvojkou. Odlétáš. První jsou po šesté v řadě Botox Pyžamo.

0: na dřeň.
1: Jak moc vlastně ten mozek známe my jako lidé? Mm-hmm. Co všechno o něm víme, třeba procentuálně?
2: To je taková těžká otázka v tom smyslu. Já vám asi nejsem schopná odpovědět, na kolik procent ho známe. Já myslím, že lékaři, anatomové, neurochirurgové znají dokonale strukturu mozku, z čeho se mozek skládá, jak vypadají ty jednotlivé oblasti mozku, jednotlivé struktury, kde se v mozku nachází. To, co je ale pořád, bych řekla, takovou jako záhadou, a tím se, myslím, se zabývá současný neurovědní výzkum, na kterém se samozřejmě také neuropsychologové podílejí, je to, kde vlastně sídlí ty důležité funkce a jak vlastně se ta naše psychika a ty jednotlivé funkce mění právě pod vlivem nějakého zásahu do mozku ve smyslu úrazu, demence, mozkové příhody, epilepsie nebo rostoucího nádoru nebo nějaká podobná patologie. Jak to vlastně ovlivňuje to naše fungování? A samozřejmě ten neurovědní výzkum se hodně zabývá právě výzkumem zdravých jedinců pomocí například funkční magnetické rezonance nebo různých podobných, řekněme, technických vymožeností, které na různých dalších třeba matematických statistických výpočtů zpracovává ty nálezy, jak vlastně ten mozek vzájemně spolupracuje, jak ty jednotlivé oblasti, v jakém jsou vztahu, jak spolu vlastně souvisí, na čem se třeba která oblast podílí ve smyslu paměti, pozornosti nebo například nějakého rozhodovacího procesu. A to vlastně ty neurovědy zkoumají u zdravého mozku, jak vlastně funguje. A to nám potom dává odpovědi i právě pro ten klinický výzkum, kdy vlastně my už pak diagnostikujeme ty dílčí dysfunkce nebo patologie psychické činnosti právě u těch jednotlivých onemocnění.
1: Je to tak, že vždycky, byť třeba sebemenší zásah do mozku, ovlivní to naše jednání, konání, tu osobnost? Mm-hmm. Nebo se může stát, že vlastně ne? A nebo že se to třeba vrátí zpátky? Mm-hmm. Příklad, když třeba někdo prodělá mrtvici nebo jde na nějaký zákrok. Je to pořád on?
2: Taky, na to asi bych nedokázala odpovědět jednoduše. Hmm. Jsou v tom velké rozdíly. A my vlastně v té neuropsychologii hodně vycházíme z toho, jak jsou ty jednotlivé funkce, ty důležité funkce vlastně v tom mozku lateralizovány. My víme, že vlastně praváci mají důležité funkce, jako je řeč, verbální paměť a podobně, uložené v levé hemisféře. Leváci to mohou mít rozloženo obráceně a nebo v obou hemisférách. Záleží na to, kde vlastně ta patologie se nachází a u jakého člověka, jak ten jedinec má tyto funkce vlastně v tom mozku rozložené. To je jedna věc. A potom druhá věc je, o jakou patologii se jedná. Máme pacienty, u kterých vlastně dochází k tomu, že pomaličku roste nějaký nezhoubný nádor, který vlastně v podstatě nemusíte ani pozorovat. Dlouhou dobu se to nemusí pozorovat. To může růst třeba 10 let a pak dojde k nějaké změně osobnosti, že člověk třeba, který dřív byl pořádku milovný, pečlivý, tak najednou začne zanedbávat ty denní činnosti, přestane o sebe pečovat, vypadá jako, že trpí depresí, ale depresí vlastně netrpí. Je tam vlastně narušená třeba například exekutiva, takže není schopen vykonávat ty denní činnosti. A nebo se to může projevit například nějakým epileptickým záchvatem. Jo, to je taky další věc. A nebo máte nějaké, řekněme, mozkové patologie, které nemusí být úplně velké, jako třeba nějaký rozsáhlý nezhoubný mozkový nádor, ale způsobí tak těžké poškození, že vlastně toho člověka diskvalifikuje ze života. Například nějaká mozková mrtvice, která je v oblastech, které třeba zodpovídají za paměťové funkce nebo za motoriku. A když nedojde k časné intervenci, když se jedná například o ischemickou mrtvici, tak skutečně ten člověk může mít deficit trvalý. Naštěstí v současnosti a díky tomu, že dneska u nás v České republice jako opravdu perfektně fungují různá cerebrovaskulární centra, tak ti pacienti se dostávají velmi rychle vlastně do nemocnice a my vidíme například pacienta, který přijede hemiplegický, afatický, tak potom odchází domů a je vlastně v pořádku. Je to stav reverzibilní, takže v tomhle ta medicína se opravdu výrazně posunula a my už dneska vidíme jenom ty pacienty jako neuropsychologové, kteří k nám přichází na vyšetření, kteří mají třeba nějaké deficity které jim komplikují návrat do běžného života. Je to hlavně tedy z posudkových důvodů a z důvodů, jestli tedy budou potřebovat invalidní důchod nebo jestli budou schopni právě řídit třeba automobil a podobně. Takže je to široké spektrum. Někdy malá léze může způsobit těžký deficit, velká léze nemusí být dlouho, nebo velká patologie nemusí být dlouho pozorována. Opravdu záleží na tom, u koho a o jaký typ a v které oblasti mozku se ta patologie nachází.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jen z toho, co tady teď v tom krátkém úseku zaznělo, je naprosto jasné, že zdravý mozek je pro náš život naprosto zásadní věc.
2: Určitě.
1: Staráme se o něj adekvátně?
2: Tak zase asi v tom budou rozdíly mezi lidmi. Já si myslím, že hodně se mluví o různých preventivních programech, o tom, jak dělat samovyšetření prsu a u mužů zase, jak se vyšetřovat, jak vyšetřovat svoje pohlavní orgány a tak dále, ale příliš se nemluví o té prevenci právě toho, abychom ochránili ten svůj mozek a vůbec mozkové funkce co nejlépe. A já myslím, že ono je to opravdu kombinace celé řady faktorů. Já myslím, že už to začíná právě v tom dětství, dospívání, kdy je důležité vlastně u těch dětí a dospívajících založit nějaké zdravé návyky, protože to se bohužel, bych řekla, v posledních letech opravdu nemoc děje, nebo spíš neděje. A to je to, že ty děti by měly opravdu už od dětství si založit nějaký vztah jako ke sportování, k pohybu, k zdravému pohybu, k zdravé životosprávě, nejíst takové ty, řekněme, pochutiny, ale spíš jako rodiče by je měli vést k tomu,
1: to
2: aby zdravě.
1: Na náš
2: samozřejmě,
1: mozek.
2: Má to vliv. Mozek potřebuje kyslíka, glukózu, ale má to vliv na náš organismus a samozřejmě to, jak ta naše tělesná schránka funguje, potom v důsledku ovlivňuje i zdraví mozku, protože když budete mít, řekněme, nějaké patologické procesy v cévách, když budete obézní, budete mít hypertenzi, cukrovku, tak to všechno ovlivňuje zdraví mozku. Jo, protože vaše cévy budou poškozené, mozek je bohatě prokrven nebo zásoben cévami. Ono je to vlastně spolu provázané. A to, jak si to založíme v tom mladém útlém věku, tak ty návyky si potom přenášíme do dospělosti. A když vlastně potom nastanou nějaké problémy, povinnosti, tak my se k tomu vždycky vrátíme, protože to tak máme založené. Máme to opravdu vštípené a víme, že když jsme ve stresu, tak prostě nebude to tak, že jsme viděli maminku a tatínka, jak si prostě se jednou večer k televizi sní pytlík čipsů a k tomu vypíjí několik piv, ale víme, že prostě máme, když jsme přetížení a potřebujeme se nějak uvolnit, tak si půjdeme třeba zasportovat. Jo? Nebo popovídáme si s blízkými, s přáteli a podobně. Takže je to hodně o těch návycích.
1: Už jsem slyšela od jednoho odborníka názor, že by bylo fajn, kdyby každý člověk jednou, alespoň za život, absolvoval magnetickou rezonanci, aby se vidělo, co v té hlavě je a jestli je všechno v pořádku. Co si o tom myslíte?
2: Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Já si myslím, že s tím prostě musím souhlasit, protože jsou určitě, jak jste to tady sama i řekla, že můžou být nějaké patologie, které se skutečně jako nemusí nějak dlouho projevovat, a je dobré o tom vědět a být na to připraven. Je to vlastně nějaká prevence v tom smyslu, že se nenecháme potom překvapit, když by nastala, já nevím, nějaká mozková příhoda nebo řekněme nějaká patologie, která má tendenci růst jako nějaký mozkový nádor, který prostě poroste tak, že potom způsobí nějaké nevratné deficity. Takže ono to svoji logiku má. Samozřejmě mluvíme o patologiích, takže u řady lidí se třeba nic nenajde, ale u některých ano, a tam ten člověk může mít velkou výhodu, pokud se na tu patologii přijde, než třeba nastane nějaká opravdu fatální

0: záležitost.
1: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: na dřeň.
1: Vaše práce to jsou určitě taky příběhy lidí, kteří za vámi přicházejí nebo vám je přivážejí.
2: Ano.
1: Je nějaký příběh, na který opravdu nikdy nezapomenete? Který byl pro vás nějakým způsobem zásadní?
2: Těch příběhů je opravdu, bych řekla, víc, ale byly to takové ty první, především teda mladí lidé, kteří mě hodně zasáhli, když jsem začínala jako psycholožka v liberecké nemocnici na neurochirurgii. A zároveň jsem chodila na různá konzília, na onkologii a na spinální jednotku a gynekologii, porodnici. Tak tam určitě si vybavím velmi živě a i ty lidi vidím, jo, že si pamatuju opravdu i ty obličeje těch pacientů, kteří mě toho hodně naučili a zároveň mě opravdu i lidsky posunuli, že to byla opravdu taková velmi hluboká životní odborná zkušenost. A myslím si, že mě to naučilo nejenom to, že je hrozně důležité ta naše práce, protože jsou lidé, kteří opravdu nějaké zázemí, dobré zázemí, podporu rodiny, přátel, prostě nemají, nefunguje to tam ty vazby a u těchto lidí to má opravdu velký význam, protože samozřejmě každý člověk potřebuje ty svoje starosti, ale i radosti s někým sdílet. A potom mě to naučilo třeba u jiného případu, tady ten první, to byla taková opravdu velmi milá mladá zdravotnice, která bohužel onemocněla zhoubným onemocněním. A já jsem ji vlastně doprovázela během té hospitalizace, protože samozřejmě zůstala v té nemocnici, nevracela se domů, takže to byl pro mě jako velmi silný zážitek anebo zkušenost a toho provázení vlastně. A potom to byli pacienti, kteří a jejich rodiny, protože to nebylo jenom o pacientovi, ale bylo to provázáno i s tou rodinou a komunikací s rodinou, tak zkušenost s pacientem, který měl tedy zhoubný mozkový nádor a docházelo tam k velkým změnám osobnosti. A vlastně ta zkušenost toho, jak vlastně ten pacient nám ukazuje určitou část té skutečnosti a pokud my nejsme v kontaktu právě s někým z rodiny nebo s někým, kdo toho dotyčného vlastně dobře zná, tak známe jenom část té pravdy nebo té patologie vlastně u té dané nemoci. Takže vždycky je důležité a já se snažím tohoto držet, že vlastně vždycky si zvu, pokud to je možné, někoho z blízkých lidí.
1: Vy jste ten člověk, od kterého se očekává, že bude tím uklidňujícím elementem. Ten člověk, který třeba sedí u toho pacienta během operace při vědomí. Jak pečujete sama o sebe, abyste to všechno ustála a byla opravdu tou dámou, které svítí oči, která je laskavá a která uklidní člověka, který musí být vyplašený.
2: No, vy jste to řekla tak jako hrozně milé, jo, hezky a děkuju, ale ono to je, já bych řekla, kombinace opravdu dlouhé profesní přípravy, protože jako kliničtí psychologové opravdu nejen, že absolvujeme studium, které vás naučí tu teorii, ale pak vás hodně naučí ta praxe, no opravdu. A to si myslím, že je opravdu taková důležitá věc a vždycky to těm studentům říkám, obejděte si co nejvíc stáží, obejděte si ty praxe, ať víte, do čeho chcete jít, co chcete dělat, protože já si myslím, že ten výběr té specializace v rámci psychologie je hrozně důležitý a já jsem si vybrala něco, co mám opravdu moc ráda a co mi dává smysl. Já si myslím, že tu práci prostě musíte milovat a musíte mít ráda lidi a musíte, nebo nemusíte, prostě máte ráda lidi a chcete jim pomáhat a to si myslím, že je úplný základ. To je jedna věc, která brání nějakému vyhoření. Ale pak samozřejmě jsou třeba někdy období, nebo jak to chodí, ono to chodí ve vlnách, ono to je někdy klid, je to dobré. A pak se nakumuluje spousta těžkých pacientů. A to je opravdu, bych řekla, i pro to, že máte dlouhý trénink, máte výcvik, máte individuální terapii za sebou, máte podporu, supervizi a tak dále, tak někdy vás to opravdu může dostihnout. A já to vnímám jako takové takový zdvižený prst a vždycky si říkám, ne, jako je potřeba zpomalit. A člověk musí opravdu o sebe nějak pečovat a umět se zastavit a říct si tak a teďka musím někde ubrat, musím to nějakým způsobem třeba skonzultovat s kolegy, musím se teďka dát nějakou pauzu a podobně, protože opravdu, když vy budete vyčerpaná nebo budete přetížená, tak nikomu nepomůžete. Jo? Pak spíš to povede k tomu, že zvyšujete riziko nějakých jednak vlastních, třeba i tělesných a psychických obtíží, ale pak se může zvýšit i nějaká nechuť k té práci. A ne proto, že ji nemáte ráda, ale že prostě nemáte taky na to tu kapacitu, nemáte na to tu energii. Takže je to takové neustálé balancování a je hrozně fajn, když je někdo, kdo vás podpoří a s kým si o těch věcech můžete prostě popovídat.
1: Měla jste někdy opravdu krizi, kdy jste při tom balancování byla opravdu už skoro, jak se říká, nad tou propastí, že už jste si říkala tak a musím změnit krám, už to nejde?
2: No tak já bych to nenazvala si úplně krizí, ale určitě ty období byly a já už mám vytvořený určitý nějaký svůj vnitřní alarm nebo systém, kdy si řeknu, tak a teď už to prostě dospívá do nějakého stádia a teď si musím dát nějakou pauzu nebo potřebuji nějakou delší dovolenou, nebo teď začnu víc chodit třeba do bazénu a podobně, že tam mám vlastně takový nějaký svoje už vytvořený rituály nebo nějaký postupy, jak s tím pracovat. A určitě jsem takových momentů zažila během těch, já nevím, 20 let, prostě několik. Určitě ano.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Vždycky, když se bavím s lékařem, tak si říkám, jak on to má vlastně ve vztahu k vlastnímu zdraví. Jestli člověk, který vidí tak jako pod tu pokličku, se třeba obává nebo o sebe pečuje víc nebo méně než my. Jak to máte vy?
2: No tak já jako psycholog, který se pohybuje ve zdravotnictví, musím říct, že hodně řeším to, jak to mají ti druzí, jestli mohou mít ty a ty potíže a tak dále, jak jsme zaměření vlastně na tu péči o druhé. A určitě vím, že to je nějaká moje slabina, že jak jsem vycvičená z toho sportu, vlastně překonávat neustále ty vlastní jako limity a vlastní možnosti, to určitě znáte od sportovců, že prostě my jsme takový, jako že musíme vydržet a když nemůžeme, tak
1: jaký sport děláte mimochodem?
2: Já jsem bývala akvabela, takže plavec vlastně. A takže víme, že když nemůžeme, tak vždycky je ještě nějaká rezerva, kde jako můžeme. Jo? Takže spíš se tak v tomhletom jsem měla vždycky tendenci se nějakým způsobem sebe zapřít. Ale jak stárnu, tak jako vnímám, že už některé ty potíže zase člověk nemůže úplně zlehčovat. A myslím si, že je hodně důležité vlastně v tom našem věku dbát na prevenci. Už se jako, myslím, mi to vyplatilo.
1: Tak. Mluvili jsme tady o tom, jak si všímat těch signálů, které vysílá to naše tělo, jak pečovat o sebe a potažmo o ten náš mozek. Odpočívá vlastně mozek? Může odpočívat?
2: A já myslím, že mozek jede furt. Mozek pracuje furt i pořád, i když spíme. Pořád se něco v mozku děje, zdají se nám sny, neustále řídí naše vnitřní pochody, to, že dýcháme, to, že relaxujeme, že jsme vlastně v relaxovaném stavu, že se probudíme a tak dále. Mozek nikdy nespí. Když by to bylo hezký, že by se tak jako na chvíli
1: odpočinul,
2: vypnul,
1: že těch jemů, které se na něj hrnou za ten den.
2: Přesně, teď si
1: odpočin.
2: Je to tak, ale on si to nemůže dovolit.
1: Máme posledních pár vteřin pořadu až na dřeň. Kdybyste měla teď v těch posledních chvilinkách posluchačům dát nějakou třeba radu, něco, na co by neměli zapomenout ve vztahu ke svému psychickému zdraví, co by to bylo?
2: Já nerada dávám rady, ale určitě doporučení v tom, aby vnímali, že to tělo, naše tělo je křehké, naše duše je taky křehká, že k sobě musíme být ohleduplní, že bychom se neměli vlastně nějakým způsobem podceňovat, pokud máme nějaké potíže a opravdu vyhledat odbornou pomoc. A teď mám na mysli nejenom odborníka somatické medicíny, ale i odborníka na duševní zdraví, protože když se ty potíže neřeší včas, tak někdy to může vést potom k velkým problémům. Takže opravdu myslím si, že prevence je strašně důležitá a zároveň vnímejme to, že naše tělo a naše zdraví je opravdu to nejcennější, co vlastně máme.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Lenka Krámská. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně.
2: Já moc děkuji za pozvání a milý rozhovor. Moc krát děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: opravují multifunkční hřiště na Folimance za bezmála 7 milionů korun. Spojené státy ukončily další vlnu útoků na Irán. Fotbalisté Argentiny si po druhé za sebou zahrají finále mistrovství světa. A ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno, ráno až zataženo, místy přehánky, ojedněl i bouřky. A denní maxima dnes 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 2 uzavřela multifunkční hřiště na Folimance. Do poloviny září ho budou upravovat dělníci. Podle projektu by tam měli za bezmála 7 milionů korun nainstalovat nové oplocení a upravit povrchy, jak říká mluvčí městské části Andrea Zoulová.
2: Oprava se týká výměny povrchu celého hřiště i ochranných sítí, které už jsou v nevyhovujícím stavu, a doplnění herních prvků, jako jsou koše nebo brány. Součástí prací bude i vybudování nových vstupů na hřiště nebo repasování sloupů veřejného osvětlení a osazení nových svítidel.
0: Podnikatelé nejspíš od příštího roku opět budou muset povinně evidovat své tržby. Znovu zavedení EET ve finálním třetím čtení schválili ve středu poslanci. Podle vlády přinese evidence do státního rozpočtu zhruba 14 miliard korun. Opozice to rozporuje. V obnovené EET už například nebude nutné tisknout papírové účtenky. Výjimku z evidence mají mít živnostníci s ročními tržbami do milionu korun. Přes jižní Moravu se odpoledne a večer prohnaly bouřky s přívalovým deštěm a kroupami. Podle meteorologů se objevily i supercely s prudkým větrem. Hasiči hlavně čerpají vodu a odstraňují stromy. V Brně napočítali téměř 50 výjezdů a další na Břeclavsku a Horonínsku. V Prušánkách na Horonínsku bouřka uvolnila izolaci střechy základní školy a další školy sčítají, popisuje nezávislá místostarostka Jana Šupová.
3: Lidi chodí hlásit, jsou tady uletěné nějaké střechy, není to nic tak zásadní. Tak jak když bylo tornádo, popadané stromy, voda se čerpá ze sklepů a to nejhorší se bude řešit asi zítra, to pak se budou zaplachtovávat nějakým způsobem střechy.
0: Armáda Spojených států ukončila další vlnu úderu na Irán. Oznámilo to oblastní velitelství amerických sil CENTCOM. Podle toho se podařilo zasáhnout mimo jiné iránská velitelská centra, pobřežní sledovací zařízení a protivzdušnou obranu. Armáda cílila i na klíčové město Bandar Abbas. Agentura AP informovala, že Spojené státy poprvé zasáhly taky oblasti na severu Iránu. Palba trvala přibližně 6 hodin. Obhájci titulu z Argentiny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu zahrají o zlato. Jednou z hlavních postav byl Lionel Messi, který sice neskóroval, ale na oba góly přihrál a po utkání vyzdvihl především týmový výkon.
4: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
0: Argentina se v nedělním finále mistrovství světa utká se Španělskem, Angličané si o den dříve zahrají s Francií o bronz. Ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno, ráno až zataženo a lokálně s rozdnívajícím deštěm, přeháňkami, ojedněle i bouřkami a nejvyšší denní teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jdeme na silnice s Lukášem Millerem, ten je v dopravním infocentru. Zdravím tě.
6: Je to přesně tak, hezké ráno, a v Praze už teď máme kolony po 6. hodině, třeba na východní části okruhu směrem z Černého na Lanový most. U Běchovic je tam omezení pouze do jednoho pruhu, opravují dilatační spáru v tom pravém a kolona je tak od nákupní zóny IKEA na Černém mostě asi na 20 minut. Na magistrále v ulici 5. května opatrně směrem z centra na Chodov u nájezdu z jižní spojky před prodejnou Oby je hlášená nehoda. Tam menší kolona na pár minut. A na dálnici D7 zdržení na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, fronta asi na 10 minut.
5: Díky moc, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Tři čtvrtě minuty po 6. startuje čtvrteční ranní vysílání Rádia Praha. Luboš a Cedrik mají dneska svátek. Já nevím, jak to přesně přečíst. Každopádně, co nás čeká? Temper City, Self-Aware. Taky třeba Taylor Swift a Blank Space. No a hezké ráno přeje Honza Chlaň.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Robin Schulz, Fastboy a Million Good Reasons. Na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, co my budeme hrát v pondělí 20. července v 9 večer ve vinilu. Budou to Rolling Stones a jejich nová deska Foreign Tongues, nebo to bude Madonna a deska Confessions 2. Je to na vás, každopádně v tuhle chvíli to vypadá téměř jasně, je tam 58 hlasů, jeden je neplatný, 16 dostala Madonna a 41 hlasů mají Stouni. Uvidíme, jak to dopadne, protože se hlasuje až do pondělního poledne na Facebooku Rádia Praha. Je čtvrtek 16. července, v Praze bude teď ráno zataženo s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami, přes den polojasno až oblačno, odpoledne se mohou přeháňky výjimečně vrátit. Maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 16 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller?
1: Hezké ráno, tak v Praze stále ucpaná východní část okruhu směrem z Černého na Lanový most u Běchovic už omezení odklidili, takže to tam opět plně průjezdné, ale kolona od IKEA na 30 minut se ve špičce bude rozjíždět delší dobu. Na magistrále v ulici 5. května stále pozor směrem z centra na Chodov u nájezdu z jižní spojky před Oby je odtahují auto po nehodě z levého pruhu, menší zdržení je tam asi na 5 minut. Silný provoz je pak na příjezdech do omezení ve Kbelské, pomalu se jede jak v Novopatské od Satalic, tak také na D8 od sjezdu na Zdiby, jsou tu ale převážně kamiony. A na dálnici D7 ucpaný příjezd do Prahy z Chomutova před mezením u letiště před druhým kilometrem, zdržení celkově asi 15 minut do Prahy.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
1: Naslyšenou.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Horké počasí tam v pondělí narušilo asfalt vedle Kolejnice, konkrétně v úseku mezi Florencí a Karlínským náměstím. Asfalt se dostal do podvozku a brzdového systému dvou tramvají. Podnik o tom informoval na webu a síti X. Už v noci na úterý skončilo omezení ve směru do centra. Za prvních 6 měsíců letos zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů. Podle policejních statistik je to celkem o 11 obětí více než loni za stejnou dobu. Může za to rostoucí obliba motorek i hezké počasí. Podle statistik si za 60% nehod můžou motorkáři sami, zbytek způsobí řidiči aut, kteří je přehlédnou. Kuvajtská armáda reaguje na iránské vzdušné údery. Informovala o tom poté, co na Irán začaly znovu útočit Spojené státy. Podle regionálního velitelství amerických sil se armáda zaměřuje na vojenské kapacity, které ohrožují plavbu v Hormuzském průlivu. Výbuchy jsou údajně slyšet v různých částech Iránu. Teherán aktivoval protivzdušnou obranu, kvůli hrozící palbě se rozezněly sirény i v Bahrajnu, který bývá cílem odvetných iránských úderů. A 11. etapu Tour de France vyhrál norský cyklista Søren Werenskiold. Nor ovládl hromadný sprint před Nizozemcem Olafem Kojem. Žlutý trikot lídra průběžného pořadí udržel Slovenec Tadej Pogačar. V Praze bude ve čtvrtek polojasno, až oblačno, ráno až zataženo a lokálně s doznívajícím deštěm, přeháňkami, ojediněle i bouřkami. Během dne se pak teploty dostanou maximálně na 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách koukneme na silnice, ten pohled nám zprostředkuje Lukáš Miller.
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále čekejte silný provoz na východní části okruhu, a to od Černého mostu k Běchovicím, je to asi na 20 minut. Na vině je dřívější omezení, které bylo u Běchovic, to už nepřekáží, ale silný provoz už v ranní špičce zůstává. Pomalý provoz je také na příjezdech do omezení ve Kbelské ulici, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem kvůli velké rekonstrukci, a pomalu se tak jede v Novopatské od sjezdu na Satelice a také na D8 od sjezdu na Zdiby, jsou to převážně kamiony v pravém pruhu. Kratší kolony na 5 minut pak v Praze čekejte na konci Nuselského mostu na vjezdu do Legerovy nebo také v Karlovarské do centra před Drnovskou. A na dálnici D7 je kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště. Naberete v koloně asi 15 minut.
2: Já ti děkuju, Lukáši. Zatím ahoj.
3: Naslyšenou.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: V ranní Praze po půl sedmé Olivia Rodrigo a Drop Dead. A taky Eva Farná Perpetuum Mobile.

0: Ella Langley, Choosing Texas, ve 6:45 na Rádiu Praha. Pražský hrad loni navštívilo 9 milionů lidí, o 700 tisíc víc než v roce 2024. V posledních letech přibyly i investice do oprav a služeb, například bezplatné toalety, pítka, zpřístupněné zahrady nebo nový obchod s českými suvenýry.
1: Pražský hrad se poslední roky pomalu proměňuje. Pravidelně se sem vrací i paní Marie, která žije ve Francii. Na vycházku sebou vzala i kamarádku z Vídně.
2: No, já jsem odešla hodně brzy v 69. roku a to se to hodně změnilo tedy, jo. A je to hrozně krásný a je to úplně jiný než Vídeň. No a krásný a já myslím, že se to kamarádce taky hodně líbí. No.
1: Pan Pavel přijel z východních Čech. Na Pražský hrad se přišel podívat po 10 letech.
3: Když se dostaneme do Prahy, tak se samozřejmě podíváme na hrad. My to vždycky stejně jenom tak proběhneme, ale přijde mně, že tady je hrozně moc lidí po každý.
1: S manželkou se stali prvními zákazníky nového obchodu Pražského hradu.
3: Koupili jsme nějakou magnetku, říkal, že jsme první zákazníci, tak jsme byli asi první zákazníci. Koupili jsme nějaké drobnosti, magnetky a nějaké záložky.
1: O obchod v podloubí u katedrály svatého Víta se starají pracovníci Pražského hradu. Pokračuje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
4: Chceme tady prezentovat české firmy, české výrobce, české značky. Takže tady máme vlastně jak věci od 10korunových položek, jako třeba pohledy, ale pak tady máme potom i třeba takový ten slavný tácek Republika od Maxima Valčovského.
1: V prodejně lidé najdou také produkty přímo z hradu.
4: Tady vidíme med, který je vlastně z našich hradních včel. A potom jsme vlastně, máme tady dvoje semínka, jak ze zahrad Pražského hradu, tak potom ze zámku Lány.
1: Obchod ale není jedinou viditelnou změnou v areálu. Do oprav loni správa hradu investovala asi 340 milionů korun. To je čtyřnásobek oproti roku 2023. Vedení památky taky vyhlásilo 4 architektonické soutěže, říká ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
5: Projektujeme díky těmto soutěžím s mezinárodní účastí architektů Chodkovy sady, nové edukační centrum, máme hotový projekt na nová kontrolní stanoviště a soutěžíme tým na nové osvětlení Pražského hradu.
1: Mění se podle něj i veřejný prostor.
5: Zrušily se plošné kontroly na vstupu do Pražského hradu, odstraňujeme vizuální smog, doplňujeme lavičky, odstraňujeme různé nebo zpřístupňujeme prostory, které dříve nebyly na přístupné.
1: Jde například o Fíkovnu nebo Hartigovskou zahradu. Podle vedoucího kanceláře prezidenta republiky Milana Vašiny se hrad mění i v dalších oblastech.
6: Tak ať už je to samotný Pražský hrad nebo kanceláře prezidenta republiky nebo lesní správa vlastně k tomu koncepčnímu přístupu. To znamená, že opravdu začali jsme pracovat s datama, začali jsme udělat analýzu a audity vlastně ve všech oblastech a přistoupili jsme k tomu tak, že vlastně dneska jsme v plánování a implementaci těch jednotlivých kroků.
1: Zástupci Pražského hradu připomněli tyto změny u příležitosti poloviny funkčního období prezidenta Petra Pavla. Z Prahy Laura Hájková, Český rozhlas.
0: Dneska bude v Praze nejprve zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami, přes den polojasno až oblačno, odpoledne se mohou přeháňky výjimečně vrátit. Maxima 28 až 30 stupňů, jsme na 17 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Lukáše Millera zdravím do dopravního infocentra.
7: Také zdravím, hezké ráno, tak v Praze už je silný hraní provoz, pomalu se jede teď po Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové, to zdržení celkově asi 15-20 minut. Dopravu pak brzdí na severu Prahy také dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, teď se popojíždí v koloně hlavně v Novopatské od Černého mostu, také naberete asi čtvrt hodiny. Plní se Nuselský most na příjezdu do centra, je to na 10 minut a dalších 5 minut pak naberete i o kus dál na Hlávkově mostě před omezením směrem do Holešovic. Na pražském okruhu jsou pak kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, a to od Lochovského tunelu, také od plzeňské D5, směr letiště zdržení delší na 20 minut. A na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště kolona ze 4. kilometru asi na 15 minut.
0: Díky moc, Lukáši, zatím ahoj.
7: Naslyšenou.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Vinyl.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Horké novinky legend, hlasování.

0: byla Olivia Rodrigo a Drop Dead v 7 hodin na Rádiu Praha. Před námi další čerstvé zprávy a s nimi ve studiu Štěpánka Martanová. Hezké ráno.
1: Hezké ráno.

0: okolí základní školy Jarov klidnější a bezpečnější pro děti. Německý kancléř Merz přivítá před společným zasedáním obou vlád francouzského prezidenta Macrona. Ve fotbalové přípravě Mladá Boleslav zdolala německý Cottbus 4-2. A ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno, ráno ještě zataženo a místy přeháňky a nejvyšší denní teploty 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: U základní školy Jarov pokračuje Praha 3 v dopravních úpravách. Městská část chce, aby její okolí bylo bezpečnější pro děti. Radnice tam nově změnila přednost jízdy na křižovatce ulic na Jarově a pod Hlipami. Ta by taky měla být do konce měsíce částečně jednosměrná, jak říká radní Prahy 3 Ondřej Rut ze strany Zelených.
2: V blízkosti základní školy Jarov pokračují dopravní úpravy zaměřené na bezpečnější cesty dětí do školy. Bezpečnost na cestě do školy posílil i nedávno vyznačený přechod Květinková v Zahrádkách.
0: Více než 3/4 prověřovaných e-shopů porušily předpisy. Vyplývá to z dat České obchodní inspekce. Ta za letošní první čtvrtletí prověřila 123 internetových obchodů. Většina kontrol byla cílená na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji neinformovali spotřebitele o možnostech reklamace. Některé ale uváděly nepravdivé informace o výrobcích, službách nebo cenách. V Jeseníkách začíná dvoudenní cvičení horských záchranářů. Do Kout nad Desnou se sjedou z Česka, Polska a Slovenska. Trénovat budou třeba zásah u masivního krvácení anebo pátrání po lidech v nepřístupném terénu. Francouzský prezident Emmanuel Macron míří na jednu ze svých posledních zasedání francouzské a německé vlády před prezidentskými volbami příští rok. V Kolíně ho přivítá kancléř Friedrich Merz. Jednat budou o konfliktech ve světě i o společné obranné spolupráci.
3: Francouzský prezident Emmanuel Macron v jednom z posledních projevů před francouzskými vojáky přiznal, že ho mrzí krach francouzsko-německého projektu SCAF na vývoj stíhačky budoucnosti. Podle francouzské televize TF1 za ní můžou neschody mezi francouzskou zbrojovkou Dassault, která vyrábí stíhačky Rafale, a evropským Airbusem. Končící předseda správní rady Airbusu René Obermann v rozhovoru pro deníky Le Monde a Frankfurter Allgemeine Zeitung vyzývá ke konci průmyslového nacionalismu a upřednostnění společných evropských zájmů. Varuje přitom před nejistým zapojením Američanů v případě konfliktu v Evropě a stále větší hrozbou ze strany Ruska. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Fotbalisté Mladé Boleslavy uspěli v přípravném utkání proti druholigovému německému Cottbusu. Na soustředění v Rakousku zvítězili 4-2. S výkonem středočeského týmu byl spokojený trenér Aleš Majer.
4: Určitě jsme za vítězství rádi a jsme rádi za ten zápas, protože si myslím, že zase se ukázalo, že i týmy vlastně druhý německé ligy, že jsou jako velmi kvalitní. Už si máme nějakou zkušenost z loňské sezóny a musím říct, že Cottbus hrála velmi dobře a nejenom, že hrála agresivní soubojích, ale zároveň byla i silná v kombinačně. Takže za mě to bylo velmi živý takový utkání, že se pořád něco dělo.
0: Ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno, ráno až zataženo a lokálně s doznívajícím deštěm, přeháňkami, ojediněle i bouřkami. A nejvyšší teploty budou dnes 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách dopravní informace s Lukášem Millerem.
6: Hezké ráno, tak v Praze stále je silný provoz na hlavních tazích, pomalu se jede po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové, zdržení 15 minut, dopravu stále brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské, tam se pomalu jede v Novopatské od Černého mostu, je to také asi na 15 minut, plný je Nuselský most, na příjezdu do centra čekejte 10 minut navíc před Legerovou, dalších asi 10 minut pak naberete i o kus dál před omezením na Hlávkově mostě směrem do Holešovic. Na Pražském okruhu mezi D1 a letištěm jsou stále kolony před jezdem na Ořech, a to od Lochkovského tunelu, také v opačném směru od plzeňské D5. A na dálnici D7 kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova před omezením u letiště, zdržení z 5. kilometru 15 až 20 minut.
5: Lukáši, moc děkuji, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Do čtvrtka s datem 16. července, 5 minut po 7. vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Hezké ráno, za chvilku Alex Warren, Fever Dream. Bude taky Holly Humberston na To Love Somebody.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Holly Humberston, To Love Somebody ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
0: Dnes bude v Praze nejprve zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami, sem tam bouřky, přes den polojasno až oblačno, odpoledne se mohou přeháňky výjimečně vrátit. Maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme stále na 17 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A jak to vidí Lukáš Miller?
5: Hezké ráno, tak vidím, že se poměrně dost stojí. V Praze je ranní špička a silný provoz na hlavních tazích, třeba na Štěrboholské spojce, na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu je to asi na 30 minut. Dopravu pak brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, pomalu se jede hlavně v Novopatské od Černého mostu, to zdržení do Kbelské je 20 minut. A kolony jsou i na příjezdu k Barandovskému mostu po jižní spojce, směr Smíchov a toho cizdu na Braník, zdržení do omezení u Lihovaru je asi na 15 minut. Plní se také magistrála, nejprve Nuselský most na příjezdu do Legerovy, tam je to asi na 10 minut a menší kolona na 5 minut je pak také před omezením u Štvanice směr Holešovice. Na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, a to jak od plzeňské D5, tak také v opačném směru od sjezdu na Vestec, je to vždy na 20 minut. A na dálnici D7 stále kolona na příjezdu do Prahy z Chomutova na 2. kilometru před letištěm omezení, kolona ze 4. kilometru na 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Lukáši, měj se.
5: Taky hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready?
7: Let's go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.

0: Je půl osmé, dáme si zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré ráno. Praha 2 uzavřela multifunkční hřiště na Folimance. Do poloviny září ho budou upravovat dělníci. Podle projektu by tam měli za bezmála 7 milionů korun nainstalovat nové oplocení a upravit povrchy. V Česku se budou v následujících dnech

0: Trosky raket prý dopadly i ve východní části Kyjeva. Úřady zatím neinformují o zraněných. Ukrajinské letectvo varuje, že další rakety se k metropoli ještě blíží. A česká tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aténách do čtvrtfinále. Rakušanku Tagerovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje. Ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno, ráno až zataženo a lokálně s doznívajícím deštěm, přeháňkami, ojediněle i bouřkami a nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jak to vypadá na silnicích, doplní Lukáš Miller?
3: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále je silný provoz, kolony třeba na jižní spojce směr Smíchov, a to před Barandovským mostem, pomalu se jede od sjezdu na Pankrác až za most do omezení, které je u Lihovaru, je to tam asi na 15 minut, půl hodiny pak naberete i na Štěrboholské spojce z Černého mostu tradičně k Průmyslové ulici, dopravu pak samozřejmě brzdí i dlouhodobé omezení ve Kbelské, tam se vždy jezdí pouze jedním pruhem až do poloviny srpna a pomalu se tak jede v Novopatské od Černého mostu, to zdržení do Kbelské je pak asi 20 minut. Plní se stále Nuselský most do centra, čekejte 10 minut navíc. Kolony jsou i na Pražském okruhu, vždy před sjezdem na Ořech, a to od plzeňské D5, také v opačném směru od sjezdu na Vestec. Přes oba tunely je to vždy zhruba na 20 minut. A na Břevnově je teď aktuálně neprůjezdná Bělohorská ulice z centra směrem k Vypichu. Pod Královkou se převrátil čistící vůz na bok. Na místě jsou hasiči, musí se to objíždět po Patočkově ulici.
2: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: 21 Pilots a Right ve 7:45 na Rádiu Praha. Milovníci Francie mohou tento týden vyrazit na kampu, kde se konají francouzské trhy. Na místě se byla podívat i naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: Určitě tady najdeme více než 20 stánků, jako s různými producenty. Je tady pirenejská šunka, máme tady ústřice, máme tady naturální vína, pednat vína, šneky. Takže tady je toho opravdu hodně k ochutnání.
2: Představila mi trhy na kampě specialistka komunikace Klára Honiš. Zajímalo mě také, zda své produkty u stánků nabízí pouze Francouzi.
1: Jsou tady i Češi, je to různé. Jsou to většinou lidi, kteří mají nějakou jako spojitost s Francií. Takže ať už milují Francii, nebo mají partnera z Francie, nebo jsou to Francouzi samotní. Takže to takový mix.
3: Jaká je komunikace s Francouzi třeba?
1: Musím říct, že je osobitá, ale zároveň příjemná. Oni jsou velmi srdeční, velmi přátelští a milují dobré jídlo a pití.
3: Co byste řekla, že tady lidé tak nejčastěji jako vyhledávají?
1: Jsou to určitě vína, ale zároveň jsou to i ty speciality, a to asi šneci, bych řekla, a ústřice. Protože tady máme teďka mistra v otevírání ústřic světového a myslím si, že právě ústřice povedou i tenhle ročník, že to byla taková specialita.
2: Jedná se už o 19. ročník francouzských trhů a nejsou jen o gastronomii, ale také i o doprovodném hudebním programu, který zmínil organizátor Thomas Bouton.
4: Občas přijde lidi z Francie, máme skupina, která přijde z Francie jenom pro ten festival. Chceme mít jako nejen francouzský hudba, ale taky jazz, bude tam trošičku kubanské hudba. Bude sbor, taky doporučuju neděli v 2, to bude magnifik, to bude super. Jako to je rendezvous pro nás. Oni lidé mají rád, že říkají, že do Francie MAD.
2: Na akci můžete ochutnat chobotnice, krevety, šneky, francouzská vína, sýry, ale i slavné francouzské makronky a koláče. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Dnes budeme mít nejprve zataženo, sem tam s doznívajícím deštěm nebo přehánkami, přes den polojasno až oblačno, odpoledne se mohou přehánky vrátit. Maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 18 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Lukáši, zdravím tě, máš slovo.
5: Taky zdravím, hezké ráno, tak v Praze slzná ranní špička, kolony na obvyklých místech, třeba na jižní spojice, směr Smíchov před Barandovským mostem se asi 25 minut stojí v koloně od sjezdu na Pankrác, půl hodiny pak naberete i na Štěrboholské spojice z Černého mostu k průmyslové k Europarku, to jsou kolony pouze provozem. Dopravu pak brzdí omezení ve Kbelské ulici, tam se kvůli velké rekonstrukci jezdí vždy pouze jedním pruhem, jak do Letňan, tak také směrem do Hloubětína, no a pomalu se jede z Černého mostu do Kbelské, to je na 20 minut. Plný je Nuselský most do centra, zdržení 10 minut, 10 minut se zdržíte i v Liberecké, do centra od sjezdu na Prosek až do Holešoviček a do tunelu Blanka. Na Břevnově stále neprůjezdná Bělohorská směrem z centra k Vypichu pod Královkou se převrátilo čistící vozidlo na bok, jsou tam na místě hasiči, musí se to obět po Patočkově ulici. A na Pražském okruhu pomalý provoz obou směrně před sjezdem na Ořech, kolony jsou od Splzeňské D5, také od sjezdu na Vestec, je to vždy asi na 20 minut.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
5: Taky naslyšenou.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy

0: Simply Red Fairground v 8 hodin na Rádiu Praha, před námi další zprávy a s nimi ve studiu Štěpánka Martanová. Hezké ráno.
1: Hezký čtvrtek.

0: Pražský hrad rozšiřuje služby pro návštěvníky. Epidemie eboli v Kongu se podle lékařů bez hranic šíří nejrychleji v historii. Fotbalisté Argentiny postoupili do finále mistrovství světa, když semifinále otočili zápas Anglií. Ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno a denní maxima 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zájem o Pražský hrad mezi návštěvníky stoupá, roste jich počet jak ze zahraničí, tak z tuzemska. Správa hradu na to reaguje a rozšiřuje služby. V areálu teď otevřela nový turistický obchod, je v podloubí u katedrály svatého Víta. Návštěvníci v něm naleznou lokální výrobky a vzdělávací materiály. Pokračuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnálek.
2: Je pojmutý úplně jinak než ty obchody dříve, protože dříve Pražský hrad obchody pronajímal třetím stranám. Nyní si ty vybrané provozujeme sami a nabízíme tam pouze jedině české zboží od českých designérů, který důstojně reprezentuje Českou republiku.
0: Stavební spořitelny poskytly v první polovině roku úvěry za 23 miliard a 700 milionů korun. To je o třetinu víc než ve stejném období loni. Vyplývá to z údajů všech pěti českých stavebních spořitelen. Celkem poskytly přes 23 tisíc úvěrů, což je o zhruba 7% víc. Meziročně ale ubylo nových smluv o stavebním spoření, jejich počet klesl skoro o pětinu na 190 tisíc. V Pardubicích dnes začíná Mezinárodní festival šachu a her. K účasti se přihlásilo rekordních 5 000 hráčů z 50 zemí světa. Podle vedení festivalu je největší zájem o otevřené mistrovství čtyřčlenných družstev. Akce potrvá až do 1. srpna. Epidemie eboli v Demokratické republice Kongo se zdravotníkům nedaří dostat pod kontrolu. Tvrdí to mezinárodní organizace Lékaři bez hranic, podle které se nákaza šíří nejrychleji v historii. Úřady ve středoafrické zemi potvrdily víc než 2000 nemocných. Přes 750 z nich na ebolu zemřelo.
3: Jde zatím o třetí největší epidemii viru, kterou se kdy podařilo zaznamenat. Situaci navíc komplikuje dlouhodobý ozbrojený konflikt v zemi a blížící se období dešťů. Lékaři bez hranic proto vyzývají k okamžitému rozšíření mezinárodní pomoci. Proti kmenu viru, který se z koňské provincie Ituri šíří od poloviny května, zatím neexistuje schválená léčba ani vakcína. Ojedinělé případy nákazy hlásí i sousední Uganda. Karolína Lásková, Český rozhlas.
0: Obhájci titulu z Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa za sebou. Anglii porazili 2-1. Po utkání mluvil o jeho průběhu také anglický útočník Harry Kane. Přiznal, že jeho tým po vedoucí brance zbytečně ustoupil do hluboké obrany a už nedokázal reagovat na rostoucí tlak Argentiny.
4: Myslím si, že do 70. minuty jsme hráli dobře. Drželi jsme při sobě a zápas byl vyrovnaný. Pak jsme dali zasloužený gól, jenže potom jsme se zatáhli, přestali jsme nacházet řešení. Argentina začala víc útočit. My jsme se snažili zápas znovu zlomit, ale nepovedlo se nám to. Jsme hodně zklamaní, ale výsledek už nezměníme.
0: Ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jak to vypadá na silnicích, teď doplní Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak v Praze stále silný ranní provoz, obvyklá místa poměrně dost ucpaná, třeba na jižní spojice, skoro půl hodiny teď naberete před Barandovským mostem směr Smíchov, ta kolona teď začíná u sjezdu na Krč do Vídeňské, na vině pak je omezení, které je za Barandovským mostem ve Strakonické u Dvoreckého mostu u Lihovaru. Ucpává se také Štěrboholská spojka, tam je to směr Lanový most na příjezdu Průmyslové od Černého mostu zdržení asi 30 minut, po pojíždí pak také Novopatská ulice směrem ke Kbelské, 20 minut se zdržíte od Černého mostu a také Cínovecká, respektive konec dálnice D8 od sjezdu na Čakovice do Kbelské 10 minut navíc. A plný je také Nuselský most do centra, tamto zdržení je 10 minut, 10 minut se stojí v koloně také v Liberecké od sjezdu na Prosek do Holešoviček nebo i v Povltavské od Prosecké k Bulovce. Na Pražském okruhu pak jsou kolony obou směrně před sjezdem na Ořech, stojí se od Jesenice přes oba tunely a také z plzeňské D5 od sjezdu na Rudnou.
5: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: při svém dnešním probouzení posloucháte Rádio Praha a Honzu Chlaně. Zdravím vás, vstáváte s námi do čtvrtka 16. července, máme 5:15 po 8. Za chvilku Katy Perry, Richard Barn. A budou taky Shakira, Burna Boy, Daj Daj.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Je čtvrt na devět, posloucháte Rádio Praha ve čtvrtek 16. července. Praha je nej.
1: Petřínská rozhledna stojí na vrchu Petřín už od roku 1891 a patří mezi nejvyšší dominanty hlavního města. Měří téměř 60 metrů a vznikla během pouhých 4 měsíců. Pražané si ji okamžitě zamilovali. Na vrchol vede 299 schodů a za jasného počasí je odtud vidět nejen Praha, ale třeba i Krkonoše. Vznikla po návratu českých turistů ze světové výstavy v Paříži, kde je okouzlila Eiffelova věž. A právě proto chtěli podobnou stavbu i nad Prahou. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes budeme mít nejprve zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přeháňkami. Přes den polojasno až oblačno, odpoledne se mohou přeháňky výjimečně vrátit. Maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 19 a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller?
2: Hezké ráno, tak vidím řadu kolon, které v Praze dnes ráno jsou. Třeba na jižní spojice, tam to zdržení je opravdu výrazné, směr Smíchov před Barandovským mostem. Je totiž omezení za Barandovským mostem u Lihovaru, tam se projíždí pouze jedním pruhem a kolona kvůli tomu je od sjezdu na krč do Vídeňské asi na půl hodiny. Navíc už se začíná plnit i Strakonická ulice, zatím od Malé Chuchle právě za Barandovský most je na 15 minut. Zhruba 30 minut se jede v koloně na Štěrboholské spojice od Černého mostu od IKEA k průmyslové k Parku. Ucpává se pak také třeba Novopatská ulice směrem ke Kbelské do omezení. Z Černého mostu je to na 15 minut. Ucpává se i magistrála. Nejprve 10 minut naberete na Nuselském mostě, dalších 10 minut pak postojíte také před omezením na ostrově Štvanice směr Holešovice. 10-minutové kolony jsou pak třeba v Povltavské k Bulovce nebo také v Bělohorské obou směrně před Vypichem. Ucpává se i Pražský okruh obou směrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od Jeseníku přes oba tunely a také z plzeňské D5-ky od Rudné.
0: Díky moc, Lukáši, měj se.
2: Taky hezký ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: To byli Jack Jones a Manny Kay, Where Did You Go? Je 8:30, dáme si zprávy Rádia Praha se Štěpánkou Martanovou.
1: Dobré ráno. Pražský dopravní podnik už obnovil provoz tramvají v Karlíně, a to ve směru na Palmovku. Horké počasí tam v pondělí narušilo asfalt vedle kolejnice, konkrétně v úseku mezi Florencí a Karlínským náměstím. Asfalt se dostal do podvozku a brzdového systému dvou tramvají. Podnik o tom informoval na webu a síti X. Už v noci na úterý skončilo omezení ve směru do centra. Za prvních 6 měsíců letos zemřelo na českých stanicích 31 motorkářů. Podle policejních statistik je to celkem o 11 obětí víc než loni za stejnou dobu. Může za to rostoucí obliba motorek i hezké počasí. Podle statistik si za 60% nehod můžou motorkáři sami, zbytek způsobí řidiči aut, kteří je přehlédnou. Kuvajtská armáda reaguje na iránské vzdušné údery. Informovala o tom poté, co na Irán začaly znovu útočit Spojené státy. Podle regionálního velitelství amerických sil se armáda zaměřuje na vojenské kapacity, které ohrožují plavbu v Hormuzském průlivu. Výbuchy jsou údajně slyšet v různých částech Iránu a Teherán aktivoval protivzdušnou obranu. A 11. etapu Tour de France vyhrál norský cyklista Søren Werenskiold. Nor ovládl hromadný sprint před Nizozemcem Olafem Kojem. Žlutý trikot lídra průběžného pořadí udržel Slovenec Tadej Pogačar. Ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší denní maxima 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Podíváme se na silnice s Lukášem Millerem.
3: Hezké ráno, koukám na ně a vidím, že v Praze je silná ranní dopravní špička, stále třeba kolony na Štěrboholské spojce z Černého mostu Průmyslové, to zdržení je tam asi 30 minut, je to pouze provozem, pak také o kus dál na jižní spojce, kolona směr Smíchov, tam je to před Barandovským mostem, pomalu se jede od sjezdu na Krč do Vídeňské, je to na 25 minut. Dopravu samozřejmě brzdí také dlouhodobé omezení v Ekbelské ulici, tam se až do srpna jezdí vždy pouze jedním pruhem a tvoří to potíže teď ráno v Novopatské kvůli tomu kolona z Černého mostu v Cínovecké, to znamená na příjezdu od dálnice D8, se pomalu jede od sjezdu na Březiněves. Ucpává se také Pražský okruh obousměrně před sjezdem na Ořech. Ty kolony jsou od Jesenice, pokračují přes oba tunely a v opačném směru se popojíždí z D5 od sjezdu na Rudnou z 5. kilometru. Ucpává se také magistrála, konkrétně od Pankráce od budovy soudu do Legerovy za Nuselský most, je to na 15 minut a 15-minutové kolony jsou teď i ve Vlzenově mezi muzeem a mezi Štvanicí, tam je to obousměrně.
0: Díky moc, zatím ahoj.
3: Měj se, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Počítačový programátor a expert na AI David Grudl. Jak nám umělá inteligence může pomáhat v běžném životě? Jak se mění ChatGPT v průběhu času? A máme šanci rozeznat texty, hudbu nebo obrázky vytvořené umělou inteligencí? Host Lenky Vahalové. V sobotu Vahalové. Po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Půl deváté v ranní Praze Dua Lipa, Physical. A taky Avicii, Hey Brother.

0: Avicii a Hey Brother ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď je tu Jirka Štefl.
1: Kde se v Praze trochu schladit? S dostatečnou vrstvou opalovacího krému se můžete vydat třeba na koupaliště. A dál hostivařské přehrady nabízí písčité i travnaté pláže, dětské hřiště i profesionální kurty na beach volejbal. Novinkou je 50-metrová nafukovací vodní skluzavka se dvěma dráhami s časomírou a obří trampolína. Venkovní koupaliště je taky otevřené na Pražačce, tam mají otevřeno od 9 hodin až do večerní 9:30. No a vykoupat se můžete i v biotopu Lhotka v Praze 4. A v letní kině Kinská můžete vidět Oscarem oceněný snímek Pan nikdo proti Putinovi. Film sleduje příběh ruského učitele Paši, který se po ruské invazi na Ukrajinu ocitá uprostřed propagandistického tlaku. Z původně kreativního a oblíbeného pedagoga se stává nechtěný svědek systému, který po něm vyžaduje natáčení propagandistických materiálů pro státní instituce. Talankin se ale rozhodne záznamy tajně uchovat a vyvést z Ruska. Film Pan nikdo proti Putinovi promítají v letní kině Kinská ve čtvrtek ve 21:30. Jirka Štefl, Rádio Praha. Praha žije
0: kulturou. Dnes bude nejprve zataženo, přes den polojasno až oblačno, odpoledne možná znovu přijdou přehánky, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 20 stupních a foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. A jak to vypadá na silnicích, doplní Lukáš Miller.
2: Je to tak, hezké ráno, tak v Praze stále je silný provoz, který navíc i zpomaluje deštivé počasí. Na jižní spojce stále hodně ucpaný příjezd k Barandovskému mostu směr Smíchov. Kolona teď začíná u sjezdu na Krč do Vídeňské, pokračuje až za most do omezení, které je tam u Lihovaru. Ucpává se také Štěrboholská spojka, také asi půl hodiny se zdržíte z Černého mostu od IKEA k průmyslové k Europarku směr Lanový most. Provoz brzdí také omezení ve Kbelské ulici, zejména směrem z Odyhu na sever. Je velmi silný provoz, takže ty kolony začínají už na Černém mostě na Novopatské, zdržení pak asi 25 minut. Ucpává se i magistrála ulice 5. Května od Pankráce za Nuselský most, to je na 15 minut a 15 minut se popojíždí i ve Vilzonově ulici a to mezi Muzeem a Štvanicí. Kolony jsou obousměrně, navíc u Štvanice směr Holešovice je i omezení. A na Pražském okruhu stále kolony obousměrně před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od Jesenice přes oba tunely a také z plzeňské D5-ky od Rudné je to vždy asi na půl hodiny na okruhu.
0: Já ti děkuji, Lukáši, zatím ahoj.
2: Naslyšenou.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš. Rok je náš. Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší. Rok je

0: Hit týdne.
1: Číslo dvě.
2: Číslo dvě.
3: Na pláži v písku leželo srdce.

0: Ellie Goulding a její Black Prada dress. Je 9 hodin, ve studiu se mnou už je Štěpánka Martanová, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme samozřejmě krásné ráno.
1: Je to tak, krásný, hezký den.

kolik košířích. Spojené státy znovu útočily na Irán a zastavili loď plující k iránskému přístavu. Teherán odpověděl útoky na vojenské základny v Bahrajnu a Jordánsku. Argentinští fotbalisté jsou ve finále mistrovství světa, porazili

0: Zprávy.
1: Stavbu druhé budovy základní školy v Košířích chystá Praha 5. Začala hledat firmu, která připraví projektovou dokumentaci. Dělníci v ulici Na Výši od loňského léta staví první pavilon pro přibližně 330 dětí. Hotový má být za rok v září. Podle mluvčí městské části Lucie Fialové bude v příštích letech školáků v oblasti přibývat a jeden pavilon stačit nebude.
2: Zakázka na projektovou dokumentaci je prvním krokem k realizaci druhého školního pavilonu v ulici Na Výši. Potřeba tohoto pavilonu vychází z demografické studie, kdy v této lokalitě bude zamýšlená kapacita, žádaná někdy po roce 2030.
1: Policie nejspíš opět neuzavře vyšetřování krádeže desítek milionů korun v české obci Sokolské. Prověřování případu by se tak prodloužilo už po třetí. Zdržení podle policie způsobily stížnosti samotných Sokolů. Nelíbí se jim, že by majetek po bývalé asistence, která za krádeží zřejmě stála, skončil v soudní úschově. Podle vedení Sokolské obce by se tak zkomplikovala možnost majetek použít na zaplacení škod, které krádeží vznikly. Víc než 3/4 kontrolovaných e-shopů porušily letos v prvním čtvrtletí právní předpisy. Zjistila to Česká obchodní inspekce, která prověřila 123 internetových obchodů, udělila 161 pokut za víc než 4,5 milionu. Většina kontrol byla cílená, zaměřili se totiž na problematické e-shopy. Prodejci nejčastěji porušovali pravidla pro informování spotřebitelů o možnostech reklamace. Podle mluvčího inspekce Františka Kotrby je dlouhodobý problém také prodej přes sociální sítě a online tržiště.
3: V případě sociálních sítí se opakovaně objevují nabídky zboží porušujícího práva duševního vlastnictví, to znamená padělky nebo napodobeniny, zatímco u online tržišť dochází ke komplikacím, zejména v otázce odpovědnosti jednotlivých prodávajících a transparentnosti smluvních vztahů.
1: Americká armáda v noci znovu útočila na Irán. Údery opět zdůvodnila tím, že chce oslabit iránské schopnosti ohrožovat lodní dopravu v Hormuzském průlivu. Američané v Perském zálivu zastavili loď plující směrem k Iránu.
4: Zásah do komína podle americké armády vyřadil prázdný tanker z provozu. Loď pod vlajkou karibského ostrova Curaçao podle oblastního velitelství amerických sil plula v mezinárodních vodách směrem k iránskému ostrovu Chark. Tehrán trvá na tom, že podle červnového memoranda o příměří se má doprava v Hormuzském průlivu řídit iránskými pravidly. Iránská armáda a Islámské revoluční gardy se zároveň přihlásili k odvetným útokům na americké síly v Kuvajtu a Jordánsku. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Argentinští fotbalisté jsou ve finále mistrovství světa. Přestože v utkání prohrávali, dokázali zápas v závěru otočit a i díky dvěma asistencím Lionela Messiho a gólům Fernandéze a Martinéze porazili Anglii 2-1. V nedělním finále se Jihoameričané utkají se Španělskem. Ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
6: Hezké ráno, tak v Praze stále je silná ranní špička, navíc nově komplikace na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna, u Průhonic na 5,5 kilometru, nehoda 3 auta v prostředním pruhu, kolona teď má asi kilometr a zpomaluje se i v opačném směru na příjezdu do Prahy na 5. kilometru. Na jižní spojce po pojíždí kolona směr Smíchov na příjezdu k Barandovskému mostu, čekejte od sjezdu na Pankrác zdržení asi půl hodiny, 20 minut se pak jede i po Štěrboholské spojce z Černého mostu k Průmyslové. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici, pomalu se tak jede na příjezdu k ní v Novopatské z Černého mostu, to je na 20 minut, také v Cínovecké od Březiněvsi zdržení 10 minut. Plní se na magistrále Nuselský most do Legerovy, tam je to asi na 10 minut a 15 minut se popojíždí i ve Vlzenově mezi Štvanicí a Muzeem obousměrně. Regulují také průjezd tunely Blanka, takže kolony jsou v Radlické, Plzeňské i Povltavské. A na Pražském okruhu čekejte kolony obousměrně před sjezdem na Ořech od Plzeňské D5 a také od sjezdu na Vestec.
5: Já ti moc děkuju, Lukáši, hezké ráno.
6: Hezké ráno.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: čtvrtka s datem 16. července vstáváte s Rádiem Praha a Honzou Chlaněm. Máme 7 minut po 9. Přeju hezké ráno. Za chvilku si je na Spyro, Material Lover. A taky DJO, End of Beginning.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM.

0: byly Cardigans, My Favorite Game. Je 9:15, posloucháte Radio Praha.
1: Perný den, Radio Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
0: Ten den bude nejprve zatažený, přes den polojasný až oblačný, odpoledne se mohou přehánky vrátit, maxima 28 až 30 stupňů, jsme na 20 a foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. Jak to vidí Lukáš Miller?
5: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte silný provoz na hlavních tazích, komplikace na výjezdu z metropole po D1. Do Brna u Průhonic na 5,5 kilometru řeší nehodu. 3 osobních aut, ty blokují prostřední pruh a kolona se natáhla, teď se stojí od sjezdu na Opatov Chodov, je to asi na 15 minut. A 10 minut naberete i na příjezdu do Prahy právě před nehodou, která je v opačném směru. V Praze pak stále čekejte kolony na obvyklých místech, na Štěrboholské spojice z Černého mostu Průmyslové, to je na 20 minut, 25 minut se pak jede po jižní spojice od sjezdu na Krč do Vídeňské až za Barandovský most. Ucpává se pak také Liberecká od sjezdu na Prosek dolů do Holešoviček nebo také Novopatská z Černého mostu do omezení ve Kbelské ulici. Kolony jsou pak také na magistrále, konkrétně ve Vlzenově mezi Hlávkovým mostem a muzeem, je to vždy asi na 15 minut. Navíc na Hlávkově mostě je teď omezení pouze do jednoho pruhu směr Holešovice. 10 minut naberete na Nuselském mostě nebo také v Bělohorské obou směrně před křižovatkou Pich.
0: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Středeční dopoledne. Praha 2 uzavřela multifunkční hřiště na Folimance. Do poloviny září ho budou upravovat dělníci. Podle projektu by tam měli za bezmála 7 milionů korun nainstalovat nové oplocení a upravit povrchy. V Česku se budou v následujících dnech vyskytovat bouřky. V pátek mohou být i silné. Vyplývá to z aktuálních údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Teploty budou dnes a v pátek stoupat ke 30 stupňům. Na Moravě a ve Slezsku meteorologové v pátek očekávají až 33 stupňů. Na víkend se pak ochladí a počasí bude proměnlivé s přeháňkami. Velká americká a kanadská města sužuje kouř z lesních požárů. Rozsáhlé požáry v kanadském Ontáriu a americké Minnesotě halí do kouře celý jihovýchod Kanady a severovýchod Spojených států. Nejhorší kvalita vzduchu na světě je podle serveru IQR aktuálně v michiganském Detroitu, následovaném minnesotským Minneapolis. Detroit na první příčce vystřídal kanadské Toronto, které je teď páté před šestým New Yorkem. A česká tenistka Sara Bejlek postoupila na turnaji WTA v Aten do čtvrtfinále. Rakušanku Teregovou porazila 2x6-2 a poprvé od únorového triumfu v Abu Zabí si zahraje mezi nejlepší osmičkou turnaje. A ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Lukáš Miller.
3: Hezké ráno, tak teď už se bohužel bourá. Komplikace zůstávají na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna. U průhonic na 5,5 kilometrů stále řeší hromadnou nehodu. 3 aut jsou v prostředním pruhu. Ta kolona je teď aktuálně od sjezdu na Chodov Opatov z 2. kilometru. Je to asi na 15 minut. A zpomaluje se i v opačném směru na příjezdu do Prahy. Brzdí se na 7. kilometru. Na jižní spojice čekejte kolony směr Smíchov. Před Barandovským mostem se popojíždí 30 minut od sjezdu na Pankrác. Navíc na jižní spojice směr Smíchov je teď i nehoda v podjezdu magistrály. Ulice 5. května se srazila dodávka s osobním autem, jsou v odbočovacím pruhu a zpomaluje se tam. Pomalu se pak jde po Štěrboholské spojice, na příjezdu k Průmyslové z Černého mostu je to na 20 minut. Dopravu i nadále brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské, a to zejména v Novopatské, tam jsou kolony z Černého mostu. Ucpaný je Nuselský most do centra, to je na 10 minut, 15 minut se pak popojíždí po magistrále i ve Vlzenově, mezi Štvanicí a muzeem obousměrně. Navíc na Štvanici směr Holešovice je i omezení. A ještě Pražský okruh, ten se ucpává před sjezdem na Ořech, od Jesenice i z plzeňské D5 od sjezdu na Rudnou.
2: Díky moc, Lukáši, měj se.
3: Taky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Mužský Michael a jeho legendární Billie Jean ve 10:15 na rádiu Praha. Teď se budeme bavit o tom, že Praha spustila interaktivní mapu takzvaných oáz chladu. Ta pomůže s vyhledáváním míst, kde je možné se v horku osvěžit. Podrobnosti má redaktor Mikuláš Vochoska. Vítám tě ve studiu.
1: Dobrý den. Díky mapě lidé v Praze můžou přehledně na jednom místě vidět všechna místa, kde se mohou během horkých dnů ochladit. Jsou tam zmapovaná například pítka s pitnou vodou, mlžítka, fontány, studánky i místa vhodná ke koupání nebo osvěžení u vody po celém hlavním městě. Dostupná je zdarma přes internet a funguje jako jednoduchý navigační nástroj, který má lidem pomoci rychle najít nejbližší místo k ochlazení. Projekt vznikl ve spolupráci magistrátu, institutu plánování a rozvoje a veřejnosti jako součást opatření na změnu klimatu.
0: Bude město tu mapu dál rozšiřovat?
1: Určitě bude. Praha už počítá s dalším rozvojem mapy, tak aby postupně přibývaly například informace o chladných parcích, klimatizovaných veřejných budovách, jako jsou třeba knihovny nebo úřady. Na mapě by také měly být aktuální údaje z mikroklimatických měření ve městě a do budoucna se mají zapojit i jednotlivé městské části, které budou moci do mapy doplňovat další místa vhodná k ochlazení, a to nejenom parky, ale také místní kavárny a kulturní centra. Cílem je vytvořit co nejkomplexnější přehled, který lidem pomůže zvládat častější vlny veder.
0: Budou lidé mapu v nejbližších dnech potřebovat, tedy čekají nás nějaké další horké dny?
1: Tak to tak úplně nevypadá, ale podle meteorologů dnes vystoupají teploty v Praze k 27 stupňům Celsia a zítra k 28 stupňům. V sobotu se má začít ochlazovat a to bude v metropoli kolem 25 stupňů. Pak přijde studená fronta a na konci víkendu a začátku pracovního týdne začne poměrně zima. Denní teploty budou kolem 18 až 21 stupňů.
0: Říká redaktor Mikuláš Vochoska. Díky za návštěvu ve studiu i za informace a hezký den ti přeju. Ahoj.
1: Díky, naslyšenou.
0: Dneska budeme mít přes den polojasno až oblačno, odpoledne mohou přijít přeháňky, maxima 28 až 30 stupňů, teď jsme na 20, foukat bude slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní vítr. No a ještě Lukáš Miller a dopravní informace.
2: Hezké ráno, tak v Praze stále čekejte silnější provoz, navíc komplikuje i poměrně deštivé počasí. Komplikace jsou tak stále na výjezdu z Prahy po D1 do Brna u Průhonic na 5,5 kilometru. Tam dořešují nehodu 3 osobních aut. Kolona začíná už na výjezdu z Prahy u sjezdu na Chodov a Opatov na 2. kilometru. Je to pak asi na 20 minut. Na jižní spojce jsou komplikace směrem z Černého na Barandovský most. Nejprve u podjezdu magistrály řeší nehodu v odbočovacím pruhu osobní auto s dodávkou a pak je také kolona na příjezdu k Barandovskému mostu. Popojíždí se asi 20 minut od sjezdu na Pankrác a plní se i Strakonická od závodiště k Barandovskému mostu, to je na 15 minut. Ucpává se stále také Štěrboholská spojka, tam ty kolony začínají na Černém mostě u Hradecké dálnice D11, pokračují k Průmyslové, je to na 20 minut. Pomalý provoz je na příjezdech do omezení ve Kbelské, jak v Novopatské, 20 minut se jede z Černého mostu, tak také v dálnice D8 je poměrně dost zaplněná už od Zdib až do omezení ve Kbelské. Plní se také magistrála, třeba Vilzenova ulice, ta je teď ucpaná mezi Štvanicí a muzeem obousměrně asi na 15 minut.
0: Lukáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezký zbytek čtvrtku. Měj se.
2: Taky přeji hezký den.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné dopoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už s Lenkou Vahalovou a taky se Štěpánkou. Jsou tu zprávy na desátou. Krásný den.
1: Krásný den. Okolí základní školy Jarov na pražském Žižkově má být bezpečnější, změní se tam doprava. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Policie ho vykázala z bytu a zabavila mu zbraně. Argentinští fotbalisté jsou ve finále mistrovství světa. A ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno, denní maxima 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: U základní školy Jarov pokračuje Praha 3 v dopravních úpravách. Městská část chce, aby její okolí bylo bezpečnější pro děti. Radnice tam nově změnila přednost jízdy na křižovatce ulic na Jarově a pod Lipami. Ta by taky měla být do konce měsíce částečně jednosměrná, jak říká radní Prahy 3 Ondřej Rud ze strany Zelených.
3: V blízkosti základní školy Jarov pokračují dopravní úpravy zaměřené na bezpečnější cesty dětí do školy. Bezpečnost na cestě do školy posílil i nedávno vyznačený přechod Květinková v Zahrádkách.
1: Česko by se mohlo přidat k evropskému projektu, který bojuje proti korupci ve sportu. Zjistil to server i rozhlas. Ministr sportu Boris Šťastný z motoristů chce svůj podpis pod úmluvu připojit v listopadu. Tedy jen několik měsíců poté, co českým fotbalem otřásla největší korupční kauza v novodobé historii. Česko se přitom rozhodlo k projektu připojit už v roce 2016. Podle důvodové zprávy by podpis úmluvy přinesl lepší systémová preventivní opatření, posílení spolupráce mezi sportovními organizacemi, státem a policií, anebo včasnější řešení podezřelých případů. Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden napadl svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili 3 zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala, prohlásil ale, že je nevinný.
4: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
1: Foldyna žije s manželkou v Děčíně, ta se k tomu odmítla vyjadřovat. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. Obhájci titulu z Argentiny otočili semifinále s Anglií a po výhře 2-1 si znovu zahrají o zlato. Jednou z hlavních postav byl Lionel Messi, který sice neskóroval, ale na oba góly přihrál a po utkání vyzdvihl především týmový výkon.
5: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
1: Ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty 28 až 30 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách opět na silnice a jak to aktuálně vypadá, už nám řekne Lukáš. Krásné dopoledne.
7: Je to tak hezké dopoledne, tak v Praze stále jsou komplikace na řadě míst, třeba na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna u pruhu Honic na 5,5 kilometru. Tam překáží nehoda 3 osobních aut v prostředním pruhu. Kolona je schodová ze 2,5 kilometru asi na 20 minut. Na jižní spojice po pojíždí kolony směr Smíchov na příjezdu k Barandovskému mostu se jede pomalu od sjezdu na Pankrác, je to na 20 minut. Dopravu pak brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské, tou se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony jsou tak Novopatské od Černého mostu, zdržení 20 minut a 20 minut naberete také na dálnici D8 od sjezdu na Zdiby do Kbelské. Plní se na magistrále Nuselský most do centra, to je na 10 minut, 15 minut se popojíždí i ve Vlzenově od Florence do omezení na Hlávkově mostě. Uzavřená je teď v Praze Prosecká ulice v úseku mezi Horní Libní a Prosekem. U Bobové dráhy se převrátil jeřáb, provoz tak policisté odklánějí Vysočanskou ulicí. A na pražském okruhu stále kolony obou směrně před Ořechem od plzeňské D5, také od sjezdu na Vestec, je to vždy asi na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Posloucháte Rádio Praha, máme 5:05. Krásný čtvrtek vám přeje Lenka Vahalová. A je tu další muzika, Milky. Maroon 5. Nebo teď Post Malone.

největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním scházejí

0: Teď už zpátky na silnice. Komplikace jsou na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna u Průhonic. Na 5. a 5. kilometru je nehoda 3 aut v prostředním pruhu. Kolona schodová z 2. a 5. kilometru vás zdrží 20 minut. Zavřená je také Prosecká ulice. V úseku mezi Horní Libní a Prosekem u Bobové dráhy se převrátil jeřáb. Provoz odklánějí policisté Vysočanskou ulicí. Na jižní spojce po pojíždí kolona ve směru na Smíchov před Barandovským mostem se jede v koloně od sjezdu na Pankrác asi 10 minut. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení Vegbelské. Pomalu se jede v Novopatské od Černého mostu, zdržení 20 minut a také na dálnici D8 od Zdib. Plní se stále Nuselský most směrem do centra, zdržení 10 minut a 15 minut se po pojíždí EI ve Vilzonově od Florence do omezení na Hlávkově mostě a na Pražském okruhu čekejte klony obou směrně před sjezdem na Ořech. Klony jsou z plzeňské D5 od Loděnice a také od sjezdu na Vestec vždy celkově na 30 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách.
3: Reklama.
2: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.
3: Bez reklam.

0: Krásné dopoledne s Rádiem Praha. Teď pro vás máme zprávy na 10.30.
1: Dopoledne. V Prosecké ulici v Praze 9 dnes dopoledne spadl stavební jeřáb a strhl trolejbusové troleje. Ulice bude do vyproštění jeřábu neprůjezdná. Řidiči by se měli místo vyhnout, jak uvádí policie na síti X. Trolejbusová linka 58, která spojuje Palmovku a Miškovice, jezdí podle dopravního podniku kvůli nehodě odklonem. Za prvních 6 měsíců letos zemřelo na českých silnicích 31 motorkářů. Podle policejní statistiky je to celkem o 11 obětí více než loni za stejnou dobu. Může za to rostoucí obliba motorek i hezké počasí. Podle statistik si za 60% nehod mohou motorkáři sami, zbytek způsobí řidiči aut, kteří je přehlédnou. Spojené státy plánují uvalit 25% cla na dovoz některého zboží z Brazílie. Důvodem jsou podle Washingtonu nekalé obchodní praktiky. Informovala o tom agentura AP. Americká vláda konkrétně obvinila brazilského prezidenta Lula.

0: Lídra průběžného pořadí udržel Slovenec Tadej Pogačar. Ve čtvrtek bude v Praze polojasno až oblačno a nejvyšší teploty se dostanou na 28 až 30 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách opět na silnice a slovo už má v tuhle chvíli Lukáš, tak jak to vypadá?
3: Hezké dopoledne, tak v Praze stále jsou komplikace, třeba na výjezdu z Prahy po D1 do Brna u Průhonic na 5,5 kilometru je nehoda, 3 auta v prostředním pruhu, kolona z Chodova je tam na z 2,5 asi na 20 minut. Jak zazněl ve zprávách, tak stále neprůjezdná je Prosecká ulice mezi Horní Libní a Prosekem u Bobové dráhy, odklízí převrácený jeřáb, provoz policisté odklání Vysočanskou ulicí, čekejte pomalý provoz a také fakt, že uzavírka potrvá delší dobu. Na jižní spojice popojíždí kolo na směr Smíchov, před Barandovským mostem se jede pomalu od sjezdu na Pankrác, je to asi na 10 minut. Dopravu pak stále brzdí dlouhodobé zúžení ve Kbelské, tou se projíždí vždy jedním pruhem, pomalu se jede v Novopatské od Černého mostu, zdržení 20 minut, také na dálnici D8 od Zdib. Plní se Nuselský most do centra, zdržení 10 minut, 15 minut se popojíždí i ve Vlzenově od Florence do omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: Od začátku letních prázdnin nemohou řidiči jezdit kvůli opravě po silnici mezi Dobřichovicemi a Černošicemi u Prahy. Řada z nich si ale místo objížďky zkracuje cestu tamní cyklostezkou. Podrobnosti už za pár minut.

0: Krásné stále ještě dopoledne, teď máme 10:45, Rádio Praha stále s vámi. Velký pozor by si měli v těchto dnech dávat cyklisté na cyklostezce mezi Černošicemi a Dobřichovicemi. Cestu mezi oběma městy si po ní často zkracují řidiči aut, kteří se snaží vyhnout uzavřené silnici do Prahy. Situaci řeší obě radnice i policie. A na místě je reportér Josef Beneda. Hezké dopoledne.
1: Hezký den. Já jsem na začátku cyklostezky v Dobřichovicích, kde je dobře viditelná značka zákaz všech motorových vozidel. O kousek dál jsou postavené betonové vloky, aby se ještě více zamezilo průjezdu aut. I tak ale tudy projíždí. V trávě vedle betonového bloku jsou dobře vidět stopy od pneumatik. Dokonce je tady čerstvě posekané křoví, aby tudy auta mohla snadněji projíždět. Vedení Dobřichovic i Černošic na situaci upozornila a vyzvala policii, aby místo více hlídala. Nejenže se totiž jedná o přestupek, ale řidiči tak navíc ohrožují projíždějící cyklisty nebo chodce.
0: Co hrozí řidičům, pokud pojedou po cyklostezce a zastaví je policie?
1: Na místě můžou dostat pokutu až 1500 korun, případně i více po projednání ve správním řízení. Problém ale je, že místní policie nemá dostatek hlídek a nemůže tak místo ještě více kontrolovat. Za poslední dobu ale tady evidují zvýšený počet dopravních nehod, především v ulici 5. května v Dobřichovicích. Dosud policisté zaznamenali 10 případů, kdy zastavili řidiče projíždějící po cyklostezce. Kromě toho tady také přímo na cyklostezce řešili 3 dopravní nehody. 2 z nich se dokonce týkaly nákladních souprav, které po cyklostezce projížděly.
0: A proč je zavřená silnice mezi Dobřichovicemi a Černošicemi a jak dlouho to ještě potrvá?
1: Krajská správa a údržba silnic totiž na začátku března zahájila rozsáhlou rekonstrukci bezmála 3-kilometrového úseku silnice, která spojuje Lety, Dobřichovice, Černošice s Pražským Radotínem. Na začátku letních prázdnin vstoupily práce do 3. etapy. Cesta je uzavřená od křižovatky s ulicí Randova na konec katastru Dobřichovic. Tato část oprav by měla být hotová do konce srpna. Samotná rekonstrukce celé silnice ale bude pokračovat až do konce listopadu a vyjde na zhruba 115 milionů korun. Do 31. července také není možný průjezd Karlickým údolím kvůli výstavbě nového mostku. Řidiči tak musí silnici 2/115 objíždět přes obce Mořina a Roblín. Cesta z Dobřichovic do Černošic, která by běžně zabrala 4 minuty, se tak protáhne na 20 minut. Na závěr ještě doplním, že v nedalekém Jilovišti se staví nový most přes dálnici D4 a to opět komplikuje příjezd do Dobřichovic.
0: Mezi Černošicemi a Dobřichovicemi je zavřená silnice, někteří řidiči objíždí přes tamní cyklostezku, hrozí tedy samozřejmě pokuty. Vše jsme probrali s reportérem Josefem Benedou. Moc děkujeme. Naslyšenou.
1: Také děkuji. Naslyšenou.
2: Co se děje v Praze?
0: Komplikace máme stále na výjezdu z Prahy po dálnici D1 směrem do Brna. U Průhonic na 5. a 5. kilometru je nehoda 3 aut v prostředním pruhu. Kolona schodová je z 2. a 5. kilometru a zdržení stále 20 minut. Stále zavřená zůstává Prosecká. V úseku mezi Horní Libní a Prosekem u Bobové dráhy se převrátil jeřáb. Provoz odklání policie Vysočanskou ulicí. Čekejte pomalý provoz a uzavírka potrvá delší dobu. Na jižní spojce pojíždí kolona směrem na Smíchov před Brandovským mostem, se jede v koloně od sjezdu na Pankrác a je to na 10 minut. Dopravu také stále brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské, pomalu se jede v Novopatské od Černého mostu, zdržení 20 minut a také na dálnici D8 od Zdib. A plní se Nuselský most do centra, zdržení 10 minut, 15 minut se popojíždí ve Vilzonově od Florence do omezení na Hlávkově mostě a na Pražském okruhu stále čekejte kolony obou směrně před sjezdem na Ořech. Kolony jsou z plzeňské D5 od Loděnice a také od sjezdu na Vestec, to zdržení vždy alespoň na 30 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha. Vinyl.
3: Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme?

0: Josefské ulici v Praze 9 strhl jeřáb trolejové vedení. Bouřka včera poškodila několik střech v Moravské Vsi na Břeclavsku. S odklízením následků pomáhají hasiči. Nejméně dva mrtvé si vyžádal ruský raketový útok na Kyjev. A dnes bude v Praze polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno. Výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Prosecké ulici v Praze 9 spadl stavební jeřáb a strhl trolejové vedení. Událost se obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči a policisté, kteří ulici uzavřeli. Trolejbusová linka číslo 58 jezdí odklonem, pokračuje policejní mluvčí Richard Hrdina.
2: Po dobu vyproštění na místě bude komunikace obousměrně uzavřená, a to po dobu několika hodin. Tak prosíme všechny řidiče, aby se pokud možno tomuto místu úplně vyhnuli.
0: Lidé nakoupili státní dluhopisy za celkem 74 miliard korun. V první emisi si je pořídilo zhruba 92 tisíc Čechů. Oznámilo to ministerstvo financí. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem lehce přes 4,5% ročně. Většina zájemců se je pořídila prostřednictvím internetových stránek ministerstva financí. Další emise státních dluhopisů bude v říjnu, ještě jednu pak plánuje rezort v předvánočním období. V Moravské Nové Vsi na Břeclavsku pokračuje odklízení následků včerejší bouřky. Poškodila několik střech nebo garáží. S úklidem popadaných stromů a zatopených sklepů pomáhají dobrovolní i profesionální hasiči. Ve srovnání s tornádem, které městy sem prošlo před 5 lety, jsou škody malé, popisuje nezávislá starostka Zuzana Jandáková.
3: Když to srovnáváme s 5 lety, tak to byla pro nás mírná bouřka. Samozřejmě to vzalo pár tašek, byly nějaké pořádně nepřipevněné, třeba ty garáže, jak bývají plastové, a 1-2 baráky, co máme, co se musí strhnout pod krovky, protože tam napršelo. Spíš to zase nejvíc odnesla zeleň.
0: Rusko vystřelilo několik balistických raket na Kyjev. Podle tamních úřadů zahynuli 2 lidé a 6 bylo zraněno.
4: Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích napsal, že při ruském vzdušném útoku byly poškozeny nebytové domy a sklady v Darnickém a Svatošinském městském obvodu. Na místě příletu raket a dronů vypukly požáry. Ukrajinské drony podle ruských telegramových kanálů zaútočily na ruské vojenské letiště Engels 2 v Saratovské oblasti. Rusko ráno z letadel vystřelilo několik raket na Oděsu. Zasáhly mimo jiné prázdnou školu a čerpací stanici. Hasiči po včerejším útoku 12 hodin likvidovali požár sil se slunečnicovým olejem společnosti Kernel, podle které schořelo 25 tisíc tun oleje. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Argentina se probojovala do finále mistrovství světa ve fotbale. Nad Anglií vyhrála 2-1. Díky brankám Fernandéze a Martinéze skóre v závěru utkání otočila. Na oba góly přihrával kapitán úřadujících světových šampionů Lionel Messi. Argentinu čeká v boji o obhajobu titulu zápas se Španělskem. Anglie se o bronz utká s Francií. Dnes bude v Praze polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno a výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty dnes čekáme 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Po zprávách opět na silnice a slovo už má Lukáš Miller. Hezké dopoledne.
6: Hezké dopoledne i ode mě, tak v Praze i nadále přetrvávají komplikace, poměrně dvě zásadní. Jedna je na výjezdu z Prahy po dálnici D1 do Brna. U pruhu Honic na 5,5 kilometru stále řeší nehodu 3 aut v prostředním pruhu. Kolona je tam schodová ze 2,5 kilometru stále na 15 až 20 minut. Stále uzavřená je Prosecká ulice mezi Horní Libní a Prosekem u Bobové dráhy. Tam se převrátil jeřáb, zablokoval celou komunikaci, takže provoz policisté odklání Vysočanskou ulicí a ta uzavírka potrvá zřejmě delší dobu. Silnější provoz pak čekejte na obvyklých místech na jižní spojce, teď za výjezdem z Barandovského mostu směr Černý most, pracují tam silničáři, popojíždí se asi 10 minut. Dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské, jezdí se vždy jedním pruhem, pomalu se jede v Novopatské od Černého mostu, zdržení 15 minut, také na dálnici D8 od Zdib. A plný je i Nuselský most do centra, tamto zdržení je 10 minut, 15 minut se popojíždí i ve Vlzenově od Florence do omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Nalaďte se na Prahu s další dobrou muzikou Lady Gaga. hvězda festivalu Colors of Ostrava, tedy Swims.

0: Krásné stále ještě dopoledne, 11:15 a ze studia Rádia Praha vás zdraví Lenka Vahalová. Zapomenuté zázemí Masarykova nádraží se za pár let otevře jako muzeum železnice a elektrotechniky. Podrobnosti přímo na našem webu praha.rozhlas.cz. Teď už na silnice. V Praze je lepší situace na výjezdu po dálnici D1 směrem do Brna. U Průhonic na 5,5 kilometru už nehoda nepřekáží a kolona se rozjela. Uzavřená zůstává v Praze ale Prosecká ulice. V úseku mezi Horní Libní a Prosekem u Bubové dráhy se převrátil kamion. Jeřáb. Provoz odklání policie Vysočanskou ulicí. Čekejte pomalý provoz a uzavírka potrvá delší dobu. Na jižní spojce popojíždí kolona směrem na Černý most. Za Nuselským mostem pracují stále silničáři a zdržení je v tuhle chvíli 10 minut. Dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské. Pomalu se jede v Novopatské od Černého mostu, zdržení 15 minut a také po dálnici D8 od Zdib. A jinak se stále plní Nuselský most směrem do centra, zdržení 10 minut. 15 minut se popojíždí i ve Vilzonově od Florence do omezení na Hlávkově mostě.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné dopoledne, 11.30, posloucháte Rádio Praha a další zprávy se Štěpánkou.
1: Hezké dopoledne. Praha 6 žádá letiště Praha, aby postupně ukončilo noční provoz. Navrhuje, aby se počínaje rokem 2027 snížil noční provoz každý rok o 20% s tím, že od roku 32 by mezi půlnocí a 17:30 ráno nevzlétala a nepřistávala žádná letadla s výjimkou mimořádných a nouzových situací. Letiště podle Prahy 6 v březnové deklaraci navrhlo limit 48 nočních pohybů. Ten ale radnice nepovažuje za dostatečný pro ochranu zdraví svých obyvatel. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí od dnešního poledne až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je mohou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr o rychlosti až 70 km za hodinu. Soud v italském Janově má dnes vynést rozsudky v případu zřícení části Morandiho mostu. Téměř před 8 lety spolu s ním spadlo přes 30 osobních aut a několik kamionů. 43 lidí nehodu nepřežilo. Podle obžaloby údržbu mostu v Janově dlouhodobě zanedbávaly dálniční firmy. Prokuratura žádá tresty od 18,5 roku pro 56 lidí. A ofenzivní záložník Lukáš Vorlický přestoupil z mistrovské Slavie do Slovácka. 24letý hráč podepsal celkem z Uherského Hradiště tříletou smlouvu. O transferu informovali kluby na svých webech. Praze bude dnes polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky a nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: tunelům Rázovka asi 20 minut. Dopravu pak brzdí také dlouhodobé omezení Vekbelské, pomalu si jede v Novopatské od Černého mostu zdržení 15 minut, také na dálnici D8 od sjezdu na Zdiby. Plní se Nuselský most na příjezdu do centra zdržení 10 minut, 10 minut se pak popojíždí i ve Vilzonově ulici směr Holešovice od Florence do omezení na Hlávkově mostě. A na dálnici D5 ucpaný příjezd do Prahy z Plzně, kolony jsou od Lodinice z 8. kilometru a zdržení pak na Pražský okruh. Asi 30 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
3: A za chvíli se v našem miniseriálu o severní Makedonii podíváme na zříceninu středověkého hradu v horách nad městem Prilep. A také řekneme, jak se po balkánské zemi pohybovat.

0: Zpěvačka Pink dospívala přesně ve 11:45. Cestopisný miniseriál o severní Makedonii nás dnes zavede na jih od hlavního města Skopje. Spolu s autorem reportáží Václavem Millerem vyrazíme do okolí města Prilep. Nejdříve si ale řekneme, jak se v zemi pohybovat.
1: Do severní Makedonie můžete z Prahy cestovat autem a od března letošního roku také letecky. 1326 kilometrů dlouhou cestu po silnici do Skopje zvládnete na 4 kolech za zhruba 14 hodin. Vzduchem tam jste za hodinu a půl. Vlaků tu jezdí málo a jsou pomalé, proto tuto možnost zmiňuji, ale nijak dál nerozvádím. Pokud zvolíte auto, měli byste vědět, že v zemi funguje systém mýtných bran. Tolerance alkoholu je 0,5 promile u běžných zkušených řidičů. Začátečníci, kteří mají oprávnění kratší dobu než 2 roky a také profesionální řidiči, nesmí pít vůbec. A pozor, pokud byste chtěli platit za parkování přes SMS bránu, musíte mít tamní SIM kartu. Jinak zprávu neodešlete a hrozí vám odtah. Varuje předtím na svém webu České ministerstvo zahraničí, kde se dozvíte i další podrobnosti. S autem máte samozřejmě větší flexibilitu. I autobusem se ale dá po severní Makedonii pohybovat. Já jsem vyjel nejdříve ze Skopje do města Prilep. Jízdenka na 130 km dlouhou trasu mě při online nákupu přišla na 400 makedonských denárů, tedy zhruba 160 korun. Cesta byla plynulá, bez problémů. Stejně tak i moje další 3 jízdy. Berte prosím na vědomí, že je dobré jízdenku vytisknout. Předložíte jí paní v pokladně, u níž zaplatíte daň za použití autobusového nádraží za asi 20 korun. Ona vám zároveň vydá jízdenku novou a teprve s tímto dokladem jdete do autobusu. A proč jet do města Prilep? Já si tam v jedné vyhlášené restauraci dal klasické makedonské jídlo tavče gravče. Jde o fazole s různými přísadami, nejdříve vařené a pak zapečené v keramické misce. Chuťově je tento pokrm velmi blízko hrachové kaši. Pro mě tedy bohužel docela zklamání. Naštěstí byly na stole ještě 2 klobásky, ale konzumace těžkých jídel nebyla mým hlavním plánem. Do Prilepu, jinak příjemného města střední velikosti a nakloněnou hodinovou věží, jsem vyrazil především kvůli výstupu na Markovo kuli, tedy Markovy věže, asi 5 kilometrů od centra. Jde o pozůstatky středověké pevnosti a opevnění, které se týčí na strmém žulovém kopci ve výšce 945 metrů nad mořem. Památka dostala svůj název po legendárním srbském princi Markovi Mrňavčevičovi, známém z lidové epiky jako krále Marko, který v této oblasti vládl ve 14. století. Můj bytný mi ještě poradil, abych určitě nevynechal skrytý poklad, klášter svatého archanděla Michaela, položený na úpatí masivu Markových věží. Vydal jsem se tedy i tam a nelitoval. Okolní krajina a pohledy dolů na město jsou úchvatné. Klášter majestátní, tichý a důstojný. Potkal jsem tam i řádovou sestru. V klidu jsme spolu pomlčeli a pak si řekli zbogum. V příštím dílu se posuneme o něco dál na jih a v čase o 1500 let zpět. Václav Miller, Český rozhlas.
2: Praha žije výlety. Praha žije výlety.
0: Krásné dopoledne, teď pohled na silnice. V Praze jsou komplikace na Barandovském mostě směrem k jižní spojce. V polovině mostu je hromadná nehoda 3 aut a motorky. Kolona je z Dobřížské od tunelu Mrázovka. Komplikace jsou také ve Spořilovské od jižní spojky na dálnici D1. Těsně před nájezdem na D1 od obchodního centra je nehoda jeřábů s osobním autem. Zavřená je stále Prosecká mezi Horní Libní a Prosekem po nehodě jeřábů. Provoz odklánějí policisté Vysočanskou ulicí a čekejte stále velmi silný provoz. Dopravu brzdí také dlouhodobé omezení Vekbelské. Pomalu se jede v Novopatské od Černého mostu, zdržení 15 minut a také na dálnici D8 od Zděb. Plní se stále také Nuselský most směrem do centra, zdržení 10 minut. 10 minut se pojíždí v kolonách i ve Vilzonově od Florence do omezení na Hlávkově mostě. A na dálnici D5 je plný příjezd do Prahy z Plzně. A v tuhle chvíli ta kolona začíná u 8. kilometru. Zdržení 30 minut.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a Brna.

0: mediálním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Šarivary, šarivary.
1: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
2: Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
1: Praha žije.

0: Hezké poledne, tohle byl Damiano David, posloucháte Rádio Praha. Teď už zprávy se Štěpánkou přesně na 12. Hezké poledne.
1: Krásné čtvrteční poledne. V Rosecké ulici v Praze 9 strhly jeřáb trolejové vedení. Ukrajinci demonstrují proti odvolání ministra obrany. Nový premiér ho chce nahradit současným ministrem vnitra. Argentina je po výhře nad Anglií ve finále fotbalového mistrovství světa. A v Praze bude polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno a nejvyšší denní teploty 27 až 29 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V Prosecké ulici v Praze 9 spadl stavební jeřáb a strhnul trolejové vedení. Událost se obešla bez zranění. Na místě zasahují hasiči a policisté, kteří ulici uzavřeli. Trolejbusová linka číslo 58 jezdí odklonem. Pokračuje policejní mluvčí Richard Hrdina.
3: Po dobu vyproštění na místě bude komunikace obousměrně uzavřená a to po dobu několika hodin. Tak prosíme všechny řidiče, aby se pokud možno tomuto místu úplně vyhnuli.
1: Realitní platformu Bez realitky.cz bude kvůli údajným nekalým praktikám prověřovat Česká obchodní inspekce. Podnět k tomu dala Asociace realitních kanceláří. Servl letos spustil službu, která klientům zajistí nacenění a prezentaci nemovitosti za poplatek výši 1,5% z ceny bytu nebo domu. Chce tak ukázat, že 4 až 5% provize, kterou si berou některé realitní kanceláře, je zbytečně vysoká. Podle makléřů jde ale o netransparentní jednání a Bez realitky tím kryjí skutečnou cenu za služby. Platforma se brání, podle ní se makléři bojí o své provize a nechtějí upravit své marže. Poslance SPD Jaroslava Foldynu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldyna je podezřelý z toho, že minulý týden údajně napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldynovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní.
4: Foldyna potvrdil, že ho policie skutečně vykázala z domu. Prohlásil ale, že je nevinný a na další otázky odmítl odpovídat.
5: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
6: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
4: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka nechtěl případ komentovat.
7: Případné trestní řízení ve fázi prověřování je vždy neveřejné.
4: K incidentu se odmítla vyjádřit i Foldynova manželka. Artur Janoušek, Český rozhlas.
1: Na Ukrajině vypukly protesty proti odvolání ministra obrany Michaila Fedorova v rámci rekonstrukce vlády. Lidé demonstrovali v centru Kyjeva i dalších velkých městech. Nový kabinet pod vedením energetického manažera Sergeje Koreckého by Fedorova měl nahradit současným ministrem vnitra Klimenkem. O nové vládě bude během dneška hlasovat parlament. Ukrajinský prezident Zelenský včera argumentoval tím, že Fedorov neuskutečnil reformu mobilizačního systému, jak sliboval po nástupu do funkce. Fotbalisté Argentiny si zahrají druhé finále mistrovství světa v řadě, po tom, co v semifinále porazili 2-1 Anglii. Anglický trenér Thomas Tuchel po zápase přiznal, že jedním z klíčových momentů bylo chybné střídání a příliš hluboké zatažení jeho týmu po vstřelené brance.
8: Za to střídání nesu odpovědnost já, je to moje rozhodnutí. Po zápase se všechno hodnotí snadno. Každý může říkat, co se mělo udělat jinak. Nikdo ale neví, jak by to dopadlo.
1: Dnes bude v Praze polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. A teploty se dnes dostanou maximálně na 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
9: Po zprávách opět na silnice. Lukáši, jak to vidíš?
10: Hezké poledne, tak v Praze je lepší situace na Barandovském mostě směrem k jižní spojce. Hromadná nehoda z mostu už byla odklizená, kolona z Dobřížské ulice se rozjíždí. Nová nehoda je ale o kus dál, to už na jižní spojce směr Černý most. Na konci Lanového mostu jsou v levém pruhu dvě auta, policisté už dojeli na místo. Kolona je teď od sjezdu na Strašnice, je to asi na 10 minut. Komplikace jsou ve Spořilovské ulici v nájezdu od jižní spojky na D1, těsně před nájezdem na dálnici u obchodního centra Chodov. Tam řeší nehodu jeřábu s osobním autem. a čekejte menší kolonu. Uzavřená zůstává Prosecká ulice mezi Horní Livní a Prosekem po těžké nehodě jeřábů. Ten se převrátil a poškodil troleje. Provoz tam policisté odklánějí Vysočanskou ulicí a čekejte silný provoz v celém okolí. Dopravu pak logicky brzdí také dlouhodobé omezení ve Kbelské ulici. Tam se projíždí vždy pouze jedním pruhem. Kolony jsou od Novopatské nebo z Novopatské od Černého mostu a také na dálnici D8 od sjezdu na Zdiby. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné poledne, 4 minuty po 12. Rádio Praha stále s vámi a samozřejmě i nálož dobré muziky. Tomáš Robin. Bude tu i Avril Lavigne. Nebo zpěvačka Ray. Teď Lost Frequencies.

Avril Lavigne dospívala na Rádiu Praha a pokud milujete naše hudební pořady, tak nezapomeňte, dnes večer Praha žije záznam živých koncertů. V pátek Rok je náš, v sobotu Zóna 90 a v neděli třeba Hit týdne. Vždy je začátek v 21 hodin. Praha je nej. Jednu z největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbol.

0: Na dálnici D1 ve směru na letiště opatrně za sjezdem na Lochkov na 17. kilometru se srazila dvě osobní auta, blokují levý pruh, kolona od Lochkovského tunelu je v tuhle chvíli na 15 minut. Dopravu brzdí dlouhodobé omezení ve Kbelské, pomalu se jede v Novopatské od Černého mostu, zdržení 15 minut a také na dálnici D8 od Zdiv. Plní se Nuselský most do centra, zdržení 10 minut a 10 minut se popojíždí i ve Wilsonově od Florence do omezení na Hlávkově mostě.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox po 6. první. UDG druzí. Fotbalová More Than a Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazený. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte
2: na praha.rozhlas.cz.
1: V neděli večer si s námi dejte další vydání.

0: Krásné odpoledne, připravili jsme další zprávy na Rádiu Praha, tentokrát na 12.30.
1: Hezký den. Pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí se budou zabývat také úřady práce. Převezmou část úkolů od obcí. Úřady práce budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Poradenská kontaktní místa k bydlení vzniknou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Bude jich o 100 víc. Změny přinese nová zákona o podpoře bydlení, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. V pražské zoologické zahradě se narodilo 5 mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v Praze po 8 letech. Zatím ale nepřekonala nejrizikovější období života. Samice se o ně ale podle chovatelů vzorně stará. I proto dosud obývají zázemí zahrady. Čínské úřady potvrdily nedávné zadržení českého občana. Podle tamní diplomacie českého podnikatele podezřívají z ohrožení národní bezpečnosti. Bezpečnostní složky ho zadržely na letišti koncem června. Peking se vymezil proti lednovému uvalení vazby na čínského novináře v Česku a vyzval Prahu k jeho okamžitému propuštění. České úřady Číňana obvinují z neoprávněné činnosti pro cizí moc. Muž momentálně čeká na soud. A dvě české tenistky dnes zabodují o postup do čtvrtfinále turné v Aténách. Tereza Valentová se odpoledne utká s Ruskou Sasnovičovou, na večer pak Barbora Krejčíková nastoupí proti Francouzce Monetové. Sára Bejlek už mezi poslední osmičku tenisek prošla. A v Praze bude dnes polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno, výjimečně se mohou vyskytnout přehánky anebo bouřky. Teploty dnes maximálně 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na Rádiu Praha samozřejmě i nadále sledujeme situaci na silnicích a jak to vypadá, už nám řekne Tomáš Koumistr. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu zde jedničky ve směnu na letiště opatrně za sjezdem na Lochkov. Na 17. kilometru se srazila dvě osobní auta. Blokují levý pruh, kolona se táhne už před tunely, je to na zhruba půl hodiny, už regulují vjezdy do obou tunelů. V opačném směru tedy na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, tam se srazila dodávka s osobním autem, blokují také levý pruh, zdržení je také 30 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most opatrně na Lanovém mostě. Srazila se tam dvě osobní auta a v prostředním pruhu kolona se táhne od sjezdu na Vršovice. Před omezením Vekbalské se popojíždí jak v Cínovecké už od dálnice D8 ze 3. kilometru, tam je to na zhruba 20 minut, tak také v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu na Satelice, tam je zdržení kratší. A na příjezdu do metropole od Slaného opatrně na D7 u sjezdu na Kněževes, tam se dojíždí do kolony, ta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.

Radio Praha stále s vámi. Dnes je čtvrtek 16. července a vy můžete vyrazit opět do kina. Štěpánka Duchová vás za chvíli pozve na novinku s názvem Pramen v hlavní roli s Aňou Geislerovou.

0: Krásné odpoledne, posloucháte Rádio Praha, teď už slíbená pozvánka do kina. Štěpánka Duchková zve na snímek Pramen.
1: Gynekoložka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici v tehdejším Československu. Má respektované zaměstnání, stabilní zázemí i perspektivu profesního postupu. Přesto v jejím životě narůstá pocit prázdnoty.
2: Tak já samozřejmě nejsem naivní a vím, že ženských primářek není mnoho, ale my jsme tady ve výjimečné situaci.
1: Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Ve své praxi také běžně provádí sterilizaci romských žen. Ty většinou plně nechápou nevratné důsledky a dosah celého zákroku.
3: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvá jich rezať. Ale je to mašlička.
1: Zlom nastává ve chvíli, kdy se Ingrid spřátelí s mladou a bezprostřední romskou sanitářkou Agátou. Ta jí ukáže lidskou tvář Romů, které tehdejší komunistický režim redukoval na pouhý demografický problém. Ingrid najednou začíná hluboce pochybovat o pracovních postupech, které doposud bez problémů plnila.
4: Já vůbec nevím, co mám spravit.
5: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
4: Přijďte jim peníze.
6: Já tomu vůbec nerozumím.
1: Československo-maďarský film Pramen natočil režisér Ivan Ostrochovský, který se inspiroval skutečnými událostmi spojenými s reprodukční politikou komunistického Československa. Do hlavní role obsadil Aňu Geislerovou. Film nedávno získal v hlavní soutěži filmového festivalu Karlovy Vary cenu filmových kritiků.
0: Praha žije filmy.
7: Praha žije filmy.
8: Somewhere in space.
0: Ve 15:45 se podíváme, jak to vypadá na silnicích. Na okruhu ve směru na dálnici D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se dojíždí do kolony, ta pokračuje už na 19. kilometru. Řeší tam stále nehodu a zdržení 30 minut. Ve směru na letiště řeší nehodu na 17. kilometru. Kolona se táhne už od 4. kilometru. Regulují kvůli tomu vjezdy do obou tunelů. Na jižní spojce směrem na Černý most opatrně na Ladovém mostě. Srazila se tu dvě auta v prostředním pruhu. Kolona se táhne od sjezdu na Vršovice. Před omezením ve Kbelské se popojíždí jak v Cínovecké už od dálnice D8 z 3. kilometru. V opačném směru postojte v Novopatské od sjezdu na Satelice. A na příjezdu do metropole od Slaného opatrně na dálnici D7. U sjezdu na Kněževest tam se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Praha 2 upravuje multifunkční hřiště na Folimance. Práce vyjdou na bezmála 7 milionů. Ukrajina má nového premiéra, poslanci schválili Sergeje Koreckého. Fotbalové Slovácko získalo ze Slavie Praha Lukáše Vorlického. A v Praze bude polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno. A možnost přehánky nebo bouřky, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 2 uzavřela multifunkční hřiště na Folimance. Do poloviny září ho budou upravovat dělníci. Podle projektu by tam měli za bezmála 7 milionů korun nainstalovat nové oplocení a upravit povrchy, jak říká mluvčí městské části Andrea Zoulová.
2: Oprava se týká výměny povrchu celého hřiště i ochranných sítí, které už jsou v nevyhovujícím stavu, a doplnění herních prvků, jako jsou koše nebo brány. Součástí prací bude i vybudování nových vstupů na hřiště nebo repasování sloupu veřejného osvětlení a osazení nových svítidel.
0: Poslance SPD Jaroslava Foldinu vykázala policie na 14 dní z domu kvůli domácímu násilí. Foldina je podezřelý z toho, že minulý týden napadl v domě v Děčíně svou manželku. Investigativnímu týmu Radiožurnálu to potvrdili tři zdroje obeznámené s vyšetřováním. Kriminalisté Foldinovi zabavili i několik střelných zbraní, které poslanec legálně vlastní. Foldina potvrdil, že ho policie vykázala, prohlásil ale, že je nevinný. Foldinova manželka se k tomu odmítla vyjadřovat. Okresní státní zastupitelství v Děčíně nechtělo případ komentovat. Státní dluhopisy si v první emisi nakoupilo 92 tisíc Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliard korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Naopak nejmenší byl objem prodaných protiinflačních pětiletých dlužních úpisů. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu státních obligací, dodává mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
3: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond. V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech tří typů dluhopisů.
0: Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Sergeje Koreckého. Oznámila to ukrajinská média. Korecký doteď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jako důležité také zmínil přípravy na příští zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Server RBK Ukrajina uvedl, že právě budoucí zima přiměla ukrajinského prezidenta Zelenského přistoupit k personálním změnám. Do fotbalového Slovácka přichází ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista míří do uherského Hradiště z pražské Slavie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové Zbrojovce Brno na hostování. Ve Slovácku podepsal Vorlický kontrakt na 3 roky a v klubu se potká se svým otcem, který trénuje B-tým. Pokračuje redaktor David Nekvinda.
4: Fotbalista Lukáš Vorlický už v mládežnickém věku zamířil do italské Atalanty Bergamo, za kterou nastoupil i do 3 zápasů nejvyšší soutěže. Poté ale jeho kariéru ovlivnilo komplikované zranění kolene a po návratu do Česka a přestupu do Slavie Praha odehrál v české první lize jen 12 zápasů. I sportovní manažer Slovácka Michal Kadlec tak mluví o tom, že hlavní úkol je udržet novou posilu zdravou.
0: Dnes bude v Praze polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno a výjimečně se vyskytnou přehánky nebo bouřky. Teploty budou maximálně 27 až 29 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A jak to vypadá na silnicích, nám řekne Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary. Na 24. kilometru se dojíždí do kolony. Ta pokračuje až na 19. kilometr. Tam řeší nehodu osobního auta s dodávkou v levém pruhu. Zdržení je zhruba 40 minut. Ve směru na letiště řeší nehodu na 17. kilometru. Kolona se táhne už od 1. kilometru. Regulují vjezdy do obou tunelů. Zdržení je také 40 minut. Před omezením Vekbalské se popojíždí v Cínovecké už z D8 ze 3. kilometru. Zdržení okolo 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Strašnice až za Lanový most, celé to na asi 10 minut. A ve Vilzonově směrem na Holešovice se sune fronta od hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Po 13. hodině bude zpívat Olivia Rodrigo. Budou tady Rudimental a Regan Moolman. A třeba Adele. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia Rádia Praha hezký den.

0: Tak to byl Robbie Williams na rádiu Praha. Robbie Williams se letos v létě rozhodl, že pojede koncerty na festivalech. Takže ne, že by jel vlastní produkci, vlastní turné, ale že se objeví na některých vybraných festivalech. No a když už jsme u festivalu, tak mám tady pozvánku na dnešní večer k poslechu Rádia Praha. Je čtvrtek a to znamená, pokud nás posloucháte pravidelně, tak víte, že dnes mezi 9. a 10. na vás čeká pravidelný hudební speciál Praha žije, tedy zase nějaký živák. A bude to druhá část právě festivalového záznamu z festivalu Coachella 2018. A nebude to nikdo menší než Beyoncé, mnohonásobná držitelka Grammy. Minulý čtvrtek byla první půlka koncertu, takže dneska vám nabídneme tu druhou část koncertu z roku 2018. Beyoncé, skvělá americká zpěvačka, a vy na Rádio Praha. A pojďme se také podívat na dopravu, jak to momentálně v Praze vypadá. Tak připomínám uzavřenou Proseckou ulici, tam jsou dneska velké komplikace, spadnou tam jeřáb, schozené trolejbusové vedení a není možné tam ani pro automobilovou dopravu projíždět obousměrně, takže doprava je svedená hlavně na Vysočanskou a podle toho to samozřejmě na Proseku a pod Prosekem vypadá, takže s tím počítejte. Na okruhu směrem na D1 zpomalte za sjezdem na Karlovy Vary, na 25. kilometru se zastavíte, kolona pokračuje na 19. kilometr, tam řeší nehodu dodávky a osobáku, zdržení kolem 40 minut. Plný je také příjezd kvůli tomu po D5 se od Plzně, a to už od 10. kilometru. Ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů, nesouvislá kolona se sune od sjezdu na Vestec od D1 až na 17. kilometr, tam řeší nehodu dvou osobních aut v levém jízdním pruhu. Před omezením Vegbalské se popojíždí, a to v Cínovecké od D8 ze 3. kilometru, zdržení je asi na 20 minut, a když se podíváme do centra, tak vyrozonovan nám směrem na Holešovice, takže směrem z centra vázne provoz, neboť máme na Hlávkově mostě dopravní omezení, takže tady popojíždíte už od hlavního nádraží, tak s tím také počítejte. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si

0: Tak to byly činnosti na Rádiu Praha, je 1:30, čas na krátké zprávy se Štěpánkou Martanovou.
1: Hezké odpoledne. Tragická nehoda se stala dnes ráno v Karlovarské ulici v Praze na příjezdu z dálnice D6 a poblíž sjezdu z dálnice D0. Tam zatím z neznámých příčin havaroval 16-letý řidič motocyklu. Se strojem naboural do svodidel a následně sám skončil mimo silnici. Na místě zasahoval i vrtulník. Lékaři chlapce resuscitovali, utrpěl ale vícečetná zranění i vážné poranění hlavy a nehodu nepřežil. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí od dnešního poledne až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr. Úřad Evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Jsou mezi nimi i 4 poslanci a několik bývalých vysoce postavených veřejných činitelů. Informoval o tom řecký server Ekaterini. Vyšetřování odhalilo opakující se vzorce korupce ve správě zemědělských fondů Evropské unie, včetně nezákonného zasahování do inspekcí, zpětných pozměňování úředních záznamů a nebo falešných certifikací. A čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi před kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodlo o tom dnešní los v Mnichově. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se do této fáze boju zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem. Přišli tak o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru v příštím roce. A dnes bude v Praze polojasno až skoro jasno, přechodně až oblačno, výjimečně se vyskytnou přehánky a nebo bouřky, nejvyšší teploty 27 až 29 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 počítejte stále s komplikacemi. Zpomaluje se za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Tam se zastavuje, kolona pokračuje až na 19. kilometr. Tam řeší nehodu dodávky a osobního auta v levém pruhu, zdržení asi 3/4 hodiny. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 10. kilometru. Ve směru na letiště regulují vjezdy do obou tunelů.

0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
2: A my se už za pár okamžiků vydáme za naší létající redaktorkou Sabinou Voseckou, která pro vás dnes objevuje místa vhodná na výlet. Tak si počkejte na tip.

0: Stay Far Away So Close a předpokládám, že jste poznali U2 samozřejmě a Bono. K létu patří výlety a tak naše létající redaktorka Sabina Vosecká na jeden vyrazila. Kam to bylo, to už nám řekne sama. Hezký den.
1: Hezký den z Divčích hradů, z místa, odkud vidíte Prahu zase z trochu jiné perspektivy a ještě se něco dozvíte o chovu koní Převalského, protože ti tu mají velký výběh, který zabírá celkem 20 hektarů. K té ohradě ale nejdřív pochopitelně musíte dojít, buď zvolíte cestu od Radlic kolem Divčích hradů, nebo od Hlubočep, já jsem teda si vybrala tu první variantu. Cesta byla mírně do kopce, kde minete hřbitov, taky zahrádkářskou osadu a pak už se vám otevře ta náhorní planina s výhledem na město. Tu cestu taky lemují ovocné stromy, potkala jsem cestou švestky, špendlíky, jabloně a další a je vidět, že je to vlastně taková divoká krajina, která je mimochodem velmi důležitá pro zachování té přirozené biodiverzity, protože se právě na těchto místech daří tedy nejen koním, ale taky třeba hmyzu nebo ptactvu.
0: A potkala si cestou někoho a kolik času hlavně výlet zabral?
1: Potkala jsem pár lidí, převážně pejskařů, kteří do těchto míst chodí na procházky, ale bohužel koně Převalského ani jednoho. Potkala jsem ale i jednu maminku s dětmi, se kterou jsem krátce mluvila. Říkala, že bydlí nedaleko a že právě mají rádi tyhle procházky do přírody a

0: třeba více zeleně než německý Berlín nebo Paříž. No a první na tomhle žebříčku je pak litevský Vilnius. To je jen taková malá vsuvka, ale zpátky k tomu výletu. Já jsem tu ohradu obešla jen z části, přeci jen 20 hektarů by mi zabralo půl dne a na to bohužel nemám tolik prostoru, nicméně i to je důvod, co sem zase někdy vrátit, takže mi to zabralo necelé 2 hodinky s drobnými zastávkami na focení a natáčení videí, které samozřejmě z tohoto dnešního výletu pak uvidíte na našem instagramovém profilu a taky na webu Rádia Praha.
1: Tak tolik s tipem na výlet naše létající redaktorka Sabina Vosecká. Děkujeme za tento tip a naslyšenou.
0: Naslyšenou a hezký den.
2: Praha žije výlety. Praha žije výlety.
1: A také dopravou. Každých 15 minut pro vás aktualizujeme informace z dopravy, tak jak to momentálně vypadá. Omezení u letiště brzdí provoz v Lipské ulici směrem do metropole se zastavuje na konci D7 u sjezdu na Kněževes. Ve směru z Prahy se popojíždí od 50. tak s tím počítejte. Před omezením Vekbelské směrem do Hloubětína se popojíždí v Cínovecké od D8 ze 3. kilometru. Zdržení je asi na 20 minut. Okruh směrem na letiště už se podařilo odklidit následky nehody na 17. kilometru z levého pruhu. Na odjezdu na Vestec se tak dává pomalu do pohybu, stále ale ještě regulují vjezdy do obou tunelů, tak s tím počítejte. No a směr opačný, tedy na D1 od letiště se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 25. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, tam stále vyšetřují nehodu dodávky a osobního auta v levém pruhu. Celé je to asi na 45 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Jsou tady zprávy na 14. hodinu, které připravil do vysílání kolega Václav Miller. Tak Vašku, vítej ve studiu, příjemné odpoledne.
1: Díky Petře, hezké odpoledne. Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. Čína vyšetřuje zadrženého Čecha kvůli údajnému ohrožení státní bezpečnosti. V souvislosti se skandálem ohledně zneužití evropských dotací jsou v Řecku obžalováni 4 poslanci vládní strany. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm a bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Čecha zadrženého v Číně tamní úřady vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Oznámilo to čínské ministerstvo zahraničí. Černínský palác uvedl, že je se zadrženým v kontaktu.
3: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Lin Tian prohlásil, že je Čech zadržený v červnu vyšetřovaný kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Dodal, že české úřady zatkly čínského novináře na základě údajně neopodstatněných obvinění. Čína je prý proti a vyzývá k jeho propuštění. Číňana v lednu zatkli čeští kriminalisté kvůli podezření ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Ve vazbě čeká na soud.
4: Pokud je pravda, že českého občana zadrželi, aby ho mohli v úzovkách vyměnit za čínského špiona, tak by možná čeští občané měli mít od vlády tu informaci, že cestovat do Číny je rizikové, protože se z vás může stát rukojmí.
3: Řekl českému rozhlasu exministr zahraničí a poslanec za ODS Jan Lipavský. Zadržovaný Čech podle deníku N v Číně údajně na pozvání úřadu řešil certifikaci radarů pro letiště. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Úřad Evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Mezi nimi jsou i 4 poslanci a několik bývalých vysoce postavených veřejných činitelů. Informoval o tom řecký server Ekatemeríny. Vyšetřování Evropského úřadu odhalilo opakující se vzorce korupce ve správě zemědělských fondů EU, včetně nezákonného zasahování do inspekcí, zpětných pozměňování úředních záznamů, manipulace s výsledky inspekcí a falešných certifikací. V případě odsouzení obžalovaným hrozí až 5 let vězení a pokuty. Všichni dotčení poslanci jsou členy konzervativní strany Nová demokracie současného premiéra Kyriakose Mitsotakise. V souvislosti s kauzou řecká policie od dubna vyšetřuje další 3 bývalé členy Mitsotakisovy vlády. Fotbalisté Argentiny prošli podruhé za sebou do finále mistrovství světa. Nad Anglií vyhráli 2-1. Kapitán Argentiny Lionel Messi na oba góly přehrál a po utkání pochválil hlavně týmový výkon.
5: Bránili jsme jako tým, stejně tak jsme společně útočili. Znovu jsme ukázali charakter, který je pro tenhle tým typický. Právě obětavost a soudržnost nás dovedly až sem a díky tomu jsme znovu ve finále.
1: Titul světových šampionů se pokusí Argentinci obhájit. V neděli nastoupí proti Španělsku. O bronz budou hrát v sobotu Angličané s Francouzi. A čeští basketbalisté znají své soupeře pro předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029. Utkají se s Belgií a Norskem. Aby prošli do hlavní části kvalifikace, musí svou skupinu vyhrát. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm. Odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 19 až 17 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je podruhé odpolední situace v dopravě, popíše Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 se zastavíte za sjezdem na Karlovy Vary na 26. kilometru. Kolona pokračuje až na 19. kilometr, tam stále vyšetřují nehodu dodávky a osobního auta v levém pruhu, celé je to na zhruba 50 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně, kamiony už zastavují na 13,5 kilometru. Ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem za Lochkovským tunelem mezi 15. a 17. kilometrem, regulují proto ještě vjezdy do obou tunelů, postojíte tak nárazově i před nimi. Před omezením Vekbelské se popojíždí v Cínovecké už z D8 od 2. kilometru, v opačném směru se jede pomaly v Novopatské od sjezdu z okruhu. Omezení u letiště brzdí provoz v Lipské, směrem do metropole se zastavuje na konci D7 u sjezdu na Kněževec na 3. kilometru. Ve směru z Prahy se popojíždí od sjezdu do Evropské a tam je to na zhruba 10 minut. V centru je plná Vilzonová a to ve směru do Holešovic od hlavního nádraží až k Hlávkově mostu, tam je omezení a projíždí se pouze jedním pruhem. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 14. hodině. Kylie Minogue. Rihanna. A společně Lake Malawi a We Are Domi. A ze studia vám příjemné odpoledne přeje Petr Zajíček.

0: Kylie Minogue a její letní hitovka, myslím, že už 2 roky zpátky, co Padam Padam, bylo právě novinkou. Máme 14:15 a než se opět podíváme na dopravu, tak pro vás mám nahlédnutí do hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl. Samozřejmě to je jediný hudební speciál za celý týden, který vysláme v pondělí, připomínám, po 9:00 večer, který můžete ovlivňovat svými hlasy, takže přímo zasahujete do naší dramaturgie. Vždy máte tady na výběr 2 alba, tentokrát jsou to 2 absolutní novinky. První album Stony a jejich 25. studiové album vyšlo minulý týden v pátek 10. července a na tomto albu jsou skvostní hosté Sir Paul McCartney, tedy ex-Beatle, nebo zpěvák The Cure Robert Smith. Takže to je jedna možnost a ta druhá je tentokrát úplně nové album Madony Confessions 2. Je to vlastně pokračování alba Confessions on a Dance Floor z roku 2005, takže po 20 letech Madonna navazuje na tuto desku a je to už v pořadí 15. studiové album nekorunované královny popu. Má tam taky svoje hosty, třeba Sabrinu Carpenter a nebo Martina Garrixe. No a já jsem se koukal opět před pár okamžiky na vaše hlasování. Dosavadní tedy, protože poběží hlasování jako vždy až do pondělí 12. hodiny. Přes celý víkend máte možnost to pořád ovlivňovat. A zatím to tedy vypadá, že stále zásadně vedou Stony. Ale jako opravdu zásadně, já nebudu říkat přesné počty, podívejte se na Facebook Rádia Praha, je to na vás, ale Stony opravdu mají zatím nakročeno k vítězství v tomto hlasování. Takže jak říkám, a už to říkám po druhé, myslím, včera jsem to taky říkal, fanoušci a faninky Madony by trošku měli tady tedy zahlasovat a nějakým způsobem to ovlivnit, pokud by tady chtěli zrovna Madonu slyšet. Takže Stony zatím ve vedení, hlasujte. A jak to vypadá v dopravě? Podíváme se na aktuální pražskou dopravu. Tak na okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary 26. kilometr, zastavuje se tam kolona, která potom popojíždí na 19. kilometr. Tam je po nehodě blokovaný levý pruh, celé je to na zhruba 50 minut. Plný je také příjezd tím pádem po D5 z Plzně, kamiony zastavují na D5 před Prahou už na 13. kilometru, takže tady to je asi nejzásadnější zdržení momentálně v pražském provozu. Ve směru na letiště počítejte se silnějším provozem od D1 tedy na okruhu za Lhkovským tunelem, tedy mezi 15. a 17. kilometrem. Regulují proto vjezdy do obou tunelů, postojte tak nárazově i před nimi. V Lipské u sjezdu na letiště stále tedy ještě pražský okruh, brzdí provoz omezení další ve směru z Prahy na D7, zastavíte u sjezdu do Evropské a v opačném směru od D7 se táhne kolona ze 3. kilometru k letišti. Uzavřená je stále Prosecká ulice mezi Horní Libní a Prosekem po nehodě Jeřábu, provoz odklánějí především přes Vysočanskou ulici, Vysočanskou radiálu, takže tam je silnější provoz, počítejte s tím. No a kousek odsud je omezení ve Kbelské samozřejmě, to je prázdninové, potrvá až do 15. srpna a tady se popojíždí od Cínovecké, od D8 od 2. kilometru, v opačném směru se jde pomaleji v Novopatské od sjezdu z okruhu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Yeah. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák. You ready? Let's
2: go, get on. Beyoncé, Homecoming. Mnohonásobná držitelka Grammy, světová hvězda a koncert na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Beyoncé živě na Praze ve čtvrtek večer.
1: Praha žije.

0: Tak přesně před 2 lety byl hlavní hvězdou Colors of Ostrava, před rokem zase ještě zahrál v Praze v O2 aréně a dost často hrajeme tady u nás na Rádiu Praha, jak slyšíte. Lenny Kravitz, jsou tady krátké zprávy a Václav Miller.
1: Dobré odpoledne. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně 2 děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Prohlásil, že je nevinný a na další dotazy nereagoval. Mluvčí SPD Lenka Čejková Českému rozhlasu napsala, že hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize a že nešlo o fyzické násilí. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra opět porostou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 41 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje 2 firmy, které podle něj mohly koordinovat účast a nabídky ve veřejných zakázkách. Názvy společnosti neupřesnil, jsou ale z oblastí informačních technologií. Kromě toho antimonopolní úřad taky začal správní řízení s nejmenovanou firmou působící v oblasti online obsahu a internetové reklamy. Tu podezírá z možného zneužití dominantního postavení. Rychlovlak ICE německých drah o víkendu udělal neplánovanou zastávku, protože došel toaletní papír. Podle německé stanice NDR vlak vedoucí nechal vlak zastavit na okraji Hamburku a doběhl do blízkého supermarketu. Informaci potvrdil i národní železniční dopravce Deutsche Bahn. Podle něj situace nastala kvůli krátkodobému výpadku personálu, kdy nikdo zásoby papíru nepřekontroloval. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm a bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě v Praze, to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru z letiště na D1 opatrně za sjezdem na Karlovy Vary. Na 25. kilometru se zastavuje, kolona pokračuje na 19. kilometr. Tam už se podařilo odklidit následky nehody, celé je to na zhruba půl hodiny. Plný ale příjezd po D5 z Plzně zastavuje se už na 14,5 kilometru v obou pruzích. V Lipské u sjezdu na letiště brzdí provoz omezení ve směru z Prahy, tam se zastavíte u sjezdu do Evropské. V opačném směru se táhne kolona od sjezdu z D7 ze 3. kilometru. Na Štěrbohonské spojce počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Běchovice až k Europarku. Před Kubelskou se popojíždí směrem do Hloubětí na Vcínovecké od konce D8 od 1. kilometru, ve směnu do Letňan postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Plné Radlická od Valtrovky k Mrázovce, také Vrchlického od Kavalírky před tunely a zdržíte se také ve Vilzonově, a to od hlavního nádraží směrem do Holešovic až k Hlávkově mostu do omezení a také v opačném směru se zastavíte už u Florence a pokračovat budete až k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Máme 16. července a na Rádio Praha už za chvíli uslyšíte Perný den Petra Jungmana.

0: Černý den Rádia Pravda.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Peníze až na prvním místě. Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
4: A pojďme se opět věnovat dopravě před 15. hodinou, jak to mentálně vypadá. Tak v Lipské ulici u sjezdu na letiště brzdí provoz omezení ve směru z Prahy, se zastavíte u sjezdu do Evropské, v opačném směru se táhne kolona od konce D7 ze 3. kilometru. Před Kbeleckou se popojíždí také dopravní omezení směrem do Hloubětína v Cínovecké od konce D8 od 1. kilometru, ve směru zase opačným, tedy z města ven, postojíte už v Novopatské od sjezdu z okruhu. Štěrbohlovská spojka tady vázne provoz směr Lanový most, tady od Běchovic až za Europark postává kolona. A na okruhu směrem na D1 zpomalíte za sjezdem na Karlovy Vary, na 24. kilometru se dojíždí do kolony, ta se sune až k Ořechu. Na 19. kilometr zdržení asi půl hodiny, plný je také kvůli tomu příjezd po dálnici D5 od Plzně do Prahy, zastavuje se už nad 14. kilometru, to už je skoro až od Berouna za chvilku. No a na magistrále je plná Velzonová obousměrně, směrem do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k omezení na Hlávkově mostě, v opačném směru počítejte s kolonou od Florence k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Předpokládám, že i tato slavná věc z 80. zazní živě už vlastně za měsíc, přesně 22. srpna na pražském holešovickém výstavišti. OMD, Orchestr Manovers in the Dark, tam totiž mají nahlášený svůj koncert. Teď už je tady 15. hodina, je tady Vašek Miller a také další dnešní zprávy. Vašku, vítej, hezké odpoledne.
1: Díky Petře a hezké odpoledne. Zadržení Čecha v Číně podle ministra Macinky nesouvisí s případem čínského občana zatčeného v Česku. Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky dvě děti. Francie podle prezidenta Macrona v posledních dnech čelila nejvíce požárům od konce druhé světové války. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm a bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Čech zadržený v Číně, tam byl na soukromé návštěvě, uvedl to šéf české diplomacie Petr Macinka z motoristů. Čína muže zadržela kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Zadržený neměl podle Macinky žádné vazby na české státní instituce.
3: Všímám si různých spekulací, zejména mediálních, které se snaží spojovat tady tento případ s tím případem zadrženého čínského občana v Praze. A já toto musím tedy vyvrátit. Tyto dva příběhy spolu absolutně nijak nesouvisí.
1: Čínské ministerstvo už předtím kritizovalo lednové zatčení čínského občana v Česku. Kriminalisté ho podezřívají ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Českého rozhlasu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otypky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
4: Dne 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
1: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu, řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Českému rozhlasu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrt století soužití. Správa Pražského hradu otevřela v areálu nový turistický obchod. Je v podloubí u katedrály svatého Víta. Návštěvníci v něm naleznou lokální výrobky a vzdělávací materiály. Pokračuje ředitel správy Pražského hradu Pavel Vyhnánek.
5: Je pojmutý úplně jinak než ty obchody dříve, protože dříve Pražský hrad obchody pronajímal třetím stranám. Nyní si ty vybrané provozujeme sami a nabízíme tam pouze jedině české zboží od českých designérů, který důstojně reprezentuje Českou republiku.
1: Francie podle prezidenta za posledních 80 let nikdy nečelila tolika silným požárům jako teď. Emmanuel Macron to řekl nedaleko lesu u Fontainebleau, kde se v uplynulých dnech šířily plameny. Spálily skoro 2000 hektarů z rezervace zapsané na seznamu UNESCO.
6: Francouzský prezident Emmanuel Macron zdůraznil, že z plameny nedaleko Paříže bojovalo skoro 1000 hasičů, přes 100 vojáků a vůbec poprvé se do hašení v této oblasti zapojila i specializovaná letadla. Policie zadržela dva 18-leté muže podezřelé ze žhářství, jednoho studenta a jednoho dobrovolného hasiče. Požáry ve Francii už letos spálily 35 000 hektarů, což je víc než za celý loňský rok. Do bojů s plameny se na jihu Francie v uplynulých dnech zapojili i dva vrtulníky z Česka, které pomáhaly s hašením ve výše položených místech, kam se nedostaly pozemní jednotky. Z Francie Martin Balucha, Český rozhlas.
1: Basketbalistky USK Praha se na podzim ve skupině Evropské ligy utkají s polským Lublinem a francouzským Bourges. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. Rozhodlo o tom dnešní los v Mnichově. O účast v Evropské lize budou hrát Žabiny Brno a KP Brno. Žabiny čeká v semifinále kvalifikace Crvena zvězda Bělehrad, hráčky KP Brno francouzské Carolo. A v Praze bude zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm, odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 19 až 17 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už k dopravě s Tomášem Kolmistrem.
7: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se stále táhne fronta za sjezdem na Karlově Vary Kořechu mezi 24. a 19. kilometrem. Celé je to na zhruba půl hodiny, plný je také příjezd po D5 z Plzně, tam se zastavuje už na 14. kilometru u sjezdu na Vráž. V opačném směru, tedy na letiště, teď velmi opatrně v Cholupickém tunelu. V pravém pruhu zůstal stát nepojízdný kamion, na místě už je policie. Na příjezdu do metropole od Slaného brzdí provoz omezení v Lipské, kolona z konce D7 od 3. kilometru je na zhruba 10 minut. Před omezením ve Kbelské se táhne fronta z konce D8 od sjezdu na Zdiby přes Cínoveckou, v opačném směru se zastavuje v Novopatské u sjezdu z okruhu. Uzavřená je stále Prosecká ulice mezi Horní Libní a Prosekem, po nehodě Jeřábu provoz odklání Vysočanskou ulicí. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic za Europark a v Radlické se sune fronta, a to od Valtrovky k Názovce, celé je to na zhruba půl hodiny. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Po 15. hodině tady bude Dermot Kennedy. Taylor Swift. A nebo James Harris. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný den.

0: Posloucháte Radio Praha, máme 3:45 odpoledne a pojďme se podívat na dopravu. Jak to vypadá, nám řekne Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se táhne fronta za sjezdem na Karlově Vary Kořechu mezi 24. a 19. kilometrem. Celé je to na zhruba půl hodiny. Plný je také stále příjezd po D5 z Plzně. Tam se zastavuje na 14. kilometru v obou pruzích. V opačném směru tedy na letiště je teď velké komplikace. Je neprůjezdný Lochkovský tunel, stojí tam porouchaný kamion. Na místě už je policie, začíná se tvořit kolona, už začíná u sjezdu na Vestec. Před omezením Vekbalské se táhne fronta z konce D8 od sjezdu na Zděby přes Cínoveckou, v opačném směru se zastavuje v Novopatské u sjezdu z okruhu. Prosecká ulice je obousměrně neprůjezdná už od dopoledních hodin nad Bobovou dráhou, plní se kvůli tomu Vysočanská, také Kolbenová a okolí Balabenky. Plná zůstává Radlická od Valtrovky před Mrázovku a velmi plná je také Vilzonová už od hlavního nádraží směrem na Holešovice až k Hlávkově mostu, tam je omezení. V opačném směru se popojíždí od Florence přes Sokolskou až k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
4: Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve

0: 15 hodin a 30 minut, čas na krátké zprávy s Václavem Millerem.
1: Tragická nehoda se stala dnes ráno v Karlobarské ulici v Praze na příjezdu z dálnice D6 a poblíž sjezdu z dálnice D0. Tam zatím z neznámých příčin havaroval 16-letý řidič motocyklu. Se strojem naboural do svodidel a následně sám skončil mimo silnici. Na místě zasahoval i vrtulník. Lékaři chlapce resuscitovali. Utrpěl vícečetná zranění i vážné poranění hlavy. Nehodu ale nepřežil. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí od dnešního poledne až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, Jihomoravy a taky Ostravska. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr. Úřad evropského veřejného žalobce obvinil v Řecku v souvislosti se zneužitím zemědělských dotací 22 lidí. Mezi nimi jsou i 4 poslanci a několik bývalých vysoce postavených veřejných činitelů. Informoval o tom řecký server Ekaterini. Vyšetřování odhalilo opakující se vzorce korupce ve správě zemědělských fondů EU, včetně nezákonného zasahování do inspekcí, zpětných pozměňování úředních záznamů nebo falešných certifikací. A čeští basketbalisté budou hrát ve druhé fázi předkvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2029 ve skupině G s Belgií a Norskem. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Svěřenci trenéra Luboše Bartoně se do této fáze bojů zařadili poté, co skončili poslední ve skupině v kvalifikaci o mistrovství světa za Estonskem, Slovinskem a Švédskem. Přišli tak o šanci na start na vrcholném turnaji v Kataru v příštím roce. A v Praze bude zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ujediněle s deštěm a bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě v Praze a okolí po 15:30, to už řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 z Plzně se zastavíte před sjezdem na Vráž na 15. kilometru. Kolona pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Osobními auty se jede nesouvisle rychleji. Na okruhu ve směru na letiště lepší zprávy. Podařilo se tam obnovit provoz v Chlupickém tunelu alespoň levým pruhem. V pravém pruhu stojí stále nepojízdný kamion na 7. kilometru. Kolona od sjezdu na Vestec je zhruba na půl hodiny. Před omezením Vekbelské se táhne fronta z konce D8 od sjezdu na Zdiby přes Cínoveckou. V opačném směru se zastavuje v Novopatské u sjezdu z okruhu. Prosecká ulice je obousměrně neprůjezdná, a to od dopoledních hodin nad Bobovou dráhou. Plní se kvůli tomu také Vysočanská, Kolbenova a okolí Balabenky. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem od Běchovic za Europark. V Radlické směrem do centra se popojíždí od Valtrovky k Mrázovce a plná zůstává Vilzonova v obou směrech od hlavního nádraží. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT 1. Standa vyměnil auto i manželku za nový model. Seriál Volha. ČT 2. Celest má další důkaz, že byl její otec zavražděn. 2 díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art. Svět, kde se irská magie potkává s americkým snem. Premiéra výpravného muzikálu v režii Francise Forda Coppoly s legendárním Fredem Astérem v hlavní roli. Divotvorný hrnec. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Dělníci začali razit další průzkumnou štolu pro dálnici D3. Bude v Lukách pod Medníkem a více už za pár okamžiků.

0: Tak to byla na rádiu Praha skvělá New Yorkská písničkářka Susan Vega, která shodou okolností včera večer v Praze v pražském prostoru Archa Plus odehrála svůj, nevím už kolikátý český koncert, ale bylo to opravdu skvělé, byl jsem na místě samotném. Susan Vega má stále skvělý hlas, jak kdyby 40 let vůbec neexistovalo, a hlavně má kolem sebe skvělé muzikanty, takže ten koncert byl opravdový svátkem skvělé opravdové muziky a ona byla velmi ráda, že zase počase vidí své české fanoušky, bylo to moc fajn. No ale pojďme teď k našemu dalšímu tématu. Ředitelství silnic a dálnic začíná v Lukách pod Medníkem razit průzkumnou štolu dalšího tunelu pro budoucí dálnici D3. Zároveň tam dnes nechalo posvětit sošku svaté Barbory, patronky horníků. A my tam máme i reportérku Lauru Hajkovou. Lauro, dobrý den.
1: Hezký den. Štolu pojmenovalo ŘSD Petra. Zatím je vědět pouze její půdorys. Bude dlouhá skoro 1500 metrů, v profilu bude mít zhruba 14 metrů čtverečních. Dělníci budou postupně odebírat zeminu a jak se dostanou pod panský vrch, předpokládají přítomnost skalních hornin, které jsou velmi tvrdé, přijdou tam proto do vrtacích a trhacích prací. Celý proces ražení potrvá asi 2 roky. Tohle není první štola, kterou dělníci ve Středočeském kraji razí ve spojení se stavbou dálnice D3. Poblíž Jílového u Prahy pokračuje ražba průzkumné štoly pro tunel Kamenná vrata. Práce začaly loni v srpnu. Následovat bude ještě jedna další štola pro střední vrch.
0: Připomeňme si teď, kam povede dálnice D3.
1: Dálnice D3 má propojit Prahu s českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Středočeská část by měla měřit přes 58 kilometrů. Od pražského okruhu u Jesenice povede na jih kolem Mílového, Hostěradic, Václavic, Voračic a Nové Hospody. S Benešovými spojí 6-kilometrová Václavická spojka. Všechny středočeské úseky D3 se mají stavět najednou. Než ale stavba začne, ŘSD potřebuje dovyřešit řadu věcí, jako jsou třeba potřebná povolení nebo výkup pozemků. ŘSD ve Středočeském kraji oslovila podle generálního ředitele Radka Mátla všechny vlastníky. Vykoupených pozemků je podle něj přes 50%. Stavba by mohla začít v letech 2028 až 2029 a hotová by podle něj mohla být do roku 2033.
0: No ale stavba má i své odpůrce, je to tak?
1: Je to tak, podle Radka Mátla už sice ŘSD našlo shodu se starosty dotčených samospráv, stále se ale potýkají s odporem obyvatel a místních spolků. Vadí jim třeba, že dálnice povede turisticky atraktivním posázavím.
0: Ředitelství silnic a dálnic začíná v Lukách pod Medníkem razit průzkumnou štolu dalšího tunelu pro budoucí D3 a je u toho i reportérka Laura Hajková. My děkujeme za informace. Hezký den.
1: Naslyšenou.
0: A vracíme se zpátky do Prahy. Jak to vypadá teď v dopravě, tak to už nám řekne Tomáš Kolmistr.
2: Hezké odpoledne. Velké komplikace stále na okruhu v obou směrech. Ve směru na D1 se táhne kolona od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 5. a 19. kilometrem, zdržení okolo půl hodiny. Plný je hlavně příjezd po D5 z Plzně, tam se zastavuje už na 15. kilometru, kolona pokračuje až k okruhu. Okruh ještě jednou, tentokrát směrem na letiště, dejte pozor za sjezdem na Jesenici. Na prvním kilometru se zastavuje, fronta pokračuje až k Chlupickému tunelu. Tam stojí kamion v pravém pruhu a projíždí se pouze levým pruhem, celé je to na zhruba půl hodiny. Prosecká ulice je od dopoledne obousměrně neprůjezdná nad Bobovou dráhou. Kvůli tomu je ucpané okolí Balabenky, kolony čekejte také v Sokolovské, Vysočanské a Kolbenově. Před omezením Vekbalské směrem do Hloubětina se popojíždí v Cínovecké od konce D8, od sjezdu na Zděby, tam je to na zhruba půl hodiny, v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu na Satelice a plné je také centrum, hlavně ve Vilzonově, od hlavního nádraží směrem do Holešovic k Hlávkově mostu a také v opačném směru od Florence až k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tak to byl na rádiu Praha Ed Sheeran. Teď už je tady 16. hodina, další dnešní zprávy jsou připravené a s nimi ve studiu už je Václav Miller. Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Za první pololetí zemřelo na českých silnicích 31 motocyklistů, o 11 víc než loni. Stavbaři začali razit průzkumnou štolu pro tunel Luca na budoucí D3. Kvůli pádu mostu v italském Janově z roku 2018 půjde ředitel firmy na 12 let do vězení. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm a bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů, to je o 11 víc než prvním pololetí loni. Zhruba 6 nehod z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlédnou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele Motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřolt.
3: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu, nebo nejlépe i nahlas říci, hele, motorka. Je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, tak ten mozek to vlastně zaktivuje a už se příště po té motorce dívá.
1: Stavbaři začali nedaleko Jílového u Prahy na průzkumnou štolou pro budoucí tunel Luca na středočeské části dálnice D3. Práce za více než 408 milionů korun potrvají skoro 2 roky. Mají přinést podrobné informace o geologických podmínkách v místě stavby, pokračuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.
4: Ta průzkumná štola samozřejmě posléze bude využita i pro samotnou dažbu tunelů. To znamená, není to dílo, které by se posléze nějakým způsobem zasypávalo nebo bylo znehodnoceno. Je to dílo, které nám nejen pomůže v zadání té samotné stavby, jako to výběru toho zhotovitele, ale pomůže nám samozřejmě potom při samotném provádění prací.
1: Stavba samotné dálnice D3 ve středočeském kraji by mohla začít v roce 2028 nebo 2029. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení. Dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácí násilí nebo rozvádějící se páry. Za tragický pád mostu v italském Janově v roce 2018 padly první tresty. Bývalý generální ředitel společnosti ASPI Giovanni Castellucci půjde do vězení na 12 let. Firma se měla starat o opravy mostu. Příčinou pádu konstrukce byla dlouhodobá únava materiálu, koroze a nedostatečná údržba. Firma podle soudu o závadách věděla dlouho před havárií a zanedbala údržbu. Neštěstí nepřežilo 43 lidí. Do vězení soud poslal i vysoce postavené úředníky italského ministerstva dopravy. Celkem obžaloba žádala pro 58 lidí v součtu 400 let vězení. Dvě české tenistky zabojují o postup do čtvrtfinále turnaje v řeckých Aténách. Odpoledne bude hrát Tereza Valentová, na večer Barbora Krejčíková. Podrobnosti od Jana Suchana.
5: Tereza Valentová se na tvrdém povrchu představí proti běloruské tenistce Alexandře Sasnovičové. Barboru Krejčíkovou čeká souboj s francouzskou Carol Monetovou. Třetí Češka na turnaji Sára Bejlek už do čtvrtfinále postoupila. To se jí na okruhu WTA povedlo poprvé od únorového turnaje v Abu Zabí, který nakonec vyhrála. Bejlek zabojuje v Aténách o postup do semifinále s vítězkou večerního zápasu mezi Dánkou Tausonovou a Italkou Tonaovou.
1: Čeští basketbalisté se v předkvalifikaci o postup na mistrovství Evropy 2029 utkají s Belgií a Norskem. Aby prošli do hlavní části kvalifikace, musí svou skupinu vyhrát. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm. Odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 19 až 17 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, to nám řekne právě teď Tomáš Kolomistr.
7: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Vráž na 14. kilometru. Kolona hlavně kamionů se táhne až na okruh na 19. kilometr a místy se zastavuje i v osobních autech. S kolonou následně počítejte v obou pruzích i na okruhu mezi 25. a 19. kilometrem. Na okruhu směrem na letiště máme lepší zprávy. Z Cholopického tunelu se podařilo odtáhnout nepojízdný kamion z pravého pruhu. Kolona od prvního kilometru se tak bude dávat pomalu do pohybu, počítejte ale s možnou regulací v obou tunelech. Prosecká ulice je od dopoledne obousměrně neprůjezdná nad Bobovou dráhou, kvůli tomu je ucpaná je okolí Balabenky. Dlouhé kolony čekejte také v Sokolovské, Vysočanské a Kolbenově. Před omezením ve Kbelské se natahuje kolona z konce D8 od 3. kilometru, a to přes Cínoveckou, zdržení asi půl hodiny. Plná je východní část okruhu a následně Štěrboholská spojka od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Popojíždí se na jižní spojce před Barandovským mostem od křížení s magistrálou a v centru zůstává velmi ucpaná Vilzanova v obou směrech od hlavního nádraží. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební jmény po 16. hodině. Holly Humberstone. Dáme si také hymnu právě probíhajícího mistrovství světa ve fotbale. Budou tady Shakira a Barnaboy. Got everything you need it. Now bring it like you need it. Just like you need it. A zaspívá Tom Grennan, nedávno tady byl s kapelou One Republic jako jejich předskokan. A Petr Zajíček vám ze studia Rádia Praha přeje příjemný den.

Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí.

0: Míněná radnice a několik synagog. Praha je nej. Rádio
1: Praha. A vracíme se teď aktuálně do pražské dopravy, jaká je situace, popíše Tomáš Kolmistr.
2: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdrží asi půl hodiny. Velmi ucpaný je také příjezd po D5 z Plzně od 14. kilometru. Tam navíc se před malou chvílí srazila dodávka s osobním autem. Ve směru na letiště se pomalu rozjíždí kolona od 1. kilometru, ta pokračuje nesouvisle až k Barandovu. Prosecká ulice zůstává neprůjezdná v obou směrech nad Bobovou dráhou. Počítejte proto s komplikacemi v okolí Balabenky. Dlouhé kolony jsou také v Sokolovské, Kolbenově nebo Vysočan. Před omezením Vekbelské se natahuje kolona z konce D8 od 3. kilometru přes Cínoveckou, zdržení asi půl hodiny. Plná je východní část okruhu a následně Štěrbolská spojka od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Popojíždí se na jižní spojce před Barandovským mostem od křížením s magistrálou a v Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky před Názuvku, tam je to na asi půl hodiny. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak tolik Tom Grennan na Rádiu Praha. Nedávno ke konci června byl v Praze v Letňanech jako speciální host koncertu One Republic. Jsou tady krátké zprávy a Vašek Miller.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. Okresní státní zastupitelství v Děčíně dnes zveřejnilo zprávu, že policie v případu minulý týden zahájila úkony trestního řízení. Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu, prohlásil, že je nevinný a na další dotazy nereagoval. Mluvčí SPD Lenka Čejková Českému rozhlasu napsala, že hnutí Foldyna sdělil, že se jedná o vyvrcholení určité manželské krize a že nešlo o fyzické násilí. Maximální povolené ceny pohonných hmot opět porostou, informovala o tom ministerstvo financí. Litr benzínu oproti dnešku zdraží o 63 haléřů na 42 korun a 84 haléřů. Naftu můžou čerpací stanice prodávat až za 1,40 korun a 18 haléřů za litr. To je o korunu a 6 haléřů víc než dnes. Ceny pohonných hmot bude stát regulovat už jen do konce tohoto týdne. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže prověřuje dvě firmy, které podle něj mohly koordinovat účast a nabídky ve veřejných zakázkách. Názvy společností neupřesnil, jsou ale z oblastí informačních technologií. Kromě toho antimonopolní úřad taky začal správní řízení s nejmenovanou firmou, působící v oblasti online obsahu a internetové reklamy. Tu podezírá z možného zneužití dominantního postavení. Rychlovlak ICE německých drah o víkendu udělal neplánovanou zastávku, protože došel toaletní papír. Podle německé stanice NDR vlak vedoucí nechal vlak zastavit na okraji Hamburku a doběhl do blízkého supermarketu. Informaci potvrdil i národní železniční dopravce Deutsche Bahn. Podle něj situace nastala kvůli krátkodobému výpadku personálu, kdy nikdo zásoby papíru nepřekontroloval. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku jediněle s deštěm, později i s bouřkami, i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá po půl páté v dopravě, nám řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržíte se okolo půl hodiny. Plně také příjezd po D5, a to od 14. kilometru. Ve směru na letiště se pomalu rozjíždí kolona od 1. kilometru, ta pokračuje nesouvisle až k Barandovu na 16. kilometr. Prosecká ulice zůstává neprůjezdná, a to v obou směrech nad Bobovou dráhou. Počítejte proto s komplikacemi hlavně v okolí Balabenky. Dlouhé kolony jsou v Sokolovské, také v Kolbenově a Vysočanské. Před omezením Vekbelské se natahuje kolona z konce D8 už od 3. kilometru přes Cínoveckou, zdržení je okolo půl hodiny. Ve směru do Letňan se popojíždí v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na jižní spojce se táhne kolona od křížení s magistrálou až na Barandovský most, celé je to na zhruba 20 minut. V Radlické směrem do centra se sune fronta od Valtrovky před Mrázovku a plné zůstává centrum, hlavně ve Vilzonově. Tam už je to od muzea až k Hlávkově mostu k omezení a v opačném směru se popojíždí od Florence až před náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Počítačový programátor a expert na AI David Grudl. Jak nám umělá inteligence může pomáhat v běžném životě? Jak se mění ChatGPT v průběhu času? A máme šanci rozeznat texty, hudbu nebo obrázky vytvořené umělou inteligencí? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity do Prahy.

0: Tak tolik Miley Cyrus a teď máme 4:45, tak je čas na pražské tipy, které pravidelně připravuje Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Užijte si Palmovkon, ten zve všechny tvořivé a kreativní lidi na zajímavé workshopy, ale především a hlavně na deskové hry. Zahrát si jich na místě můžete až 1000. Palmovkonu se zúčastněte v Desk Hubu do nedělního večera. Jestli máte rádi Vespy, tak byste neměli chybět na srazu majitelů a milovníků tohoto legendárního italského skútru. Ten brázdí silnice už od roku 1946. A jestli ještě Vespu doma nemáte, tak se na místě můžete s majiteli pobavit o výhodách i nevýhodách. Tuhle akci nabízí sportovní centrum v Troji u Vltavy. A pokračuje přehlídka filmových hitů z Karlovarského festivalu. Šarivary tradičně nabízejí zajímavé filmy, které se objevily v programu festivalu, horké novinky a taky oceněné a divácky nejúspěšnější tituly. Vidět můžete třeba Pramen s Anjou Geislerovou. Snímky uvádějí kina Světozor, Aero a Přítomnost. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A teď už dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
2: Hezké odpoledne. Před omezením Vekbelské směrem do Hloubětina se po pojíždí v Cínovecké už SD8 od 3. kilometru o zdržení asi půl hodiny. Ve směru do Letňána se zastavuje v Novopatské za sjezdem z okruhu. Neprůjezdná je od dopoledne Prosecká obousměrně nad Bobovou dráhou. Způsobuje to komplikace hlavně v okolí Balabenky. Ucpané jsou také objízdné trasy jako Vysočanská estakáda, také Sokolovská a Kolbenova. Na okruhu směrem na D1 se po pojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 20. a 19. kilometrem. V opačném směru se sune fronta od sjezdu na Vestec za tunely, tam stále regulují vjezdy. Na jižní spojce se táhne kolona od křížení s magistrálou až na Barandovský most, celé to na zhruba 20 minut. Ucpaná je Radlická směr centrum, a to od Valtrovky před Mrázovku. Na magistrále počítejte s dlouhým zdržením směrem do Holešovic. Zastavíte se už v Legerově před náměstím IP Pavlova. Kolona pokračuje přes Vilzonovu až do omezení na Hlávkově mostě a zpomalíte se také v opačném směru už od Florence až k náměstí IP Pavlova. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Trať z Prahy Vysočan do Milovic má evropský zabezpečovač za 300 milionů korun. Lidé nakoupili státní dluhopisy za 74 miliardy korun. A španělská amnestie pro katalánské politiky nerozporuje právu EU. Rozhodl o tom unijní nejvyšší soud. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm, později s bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu, popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
2: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové.
0: U základní školy Jarov pokračuje Praha 3 v dopravních úpravách. Městská část chce, aby její okolí bylo bezpečnější pro děti. Radnice tam nově změnila přednost jízdy na křižovatce ulic na Jarově a pod Lipami. Ta by taky měla být do konce měsíce částečně jednosměrná, říká radní Prahy 3 Ondřej Růt ze strany Zelených.
3: V blízkosti základní školy Jarov pokračují dopravní úpravy zaměřené na bezpečnější cesty dětí do školy. Bezpečnost na cestě do školy posílil i nedávno vyznačený přechod Květinková v zahrádkách.
0: Státní dluhopisy si v první emisi nakoupilo 92 tisíc Čechů. Cenné papíry pořídili v celkové hodnotě 74 miliardy korun. Největší zájem byl o pětileté fixní dluhopisy s výnosem mírně přes 4,5% ročně. Naopak nejmenší byl objem prodaných protiinflačních pětiletých dlužních úpisů. Aktuální hodnota státních dluhopisů v oběhu teď podle rezortu představuje skoro 3,5% státního dluhu. Zájemci budou mít letos ještě dvě možnosti nákupu státních obligací, dodává mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: Další příležitost k nákupu začne 24. srpna, kdy bude v nabídce pouze Flexibond. V předvánočním období pak proběhne třetí upisovací období s nabídkou opět všech tří typů dluhopisů.
0: Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se skoro 70% upisovatelů rozhodlo pro státní dluhopisy poprvé. Španělská amnestie pro katalánské separatistické hnutí není v rozporu s právem Evropské unie, rozhodl o tom nejvyšší soud EU. Podpořil tak španělskou vládu i její katalánské spojence. Amnestii v roce 2024 schválili poslanci po dohodě s katalánskými separatisty pod podmínkou, že podpoří vládu současného premiéra Pedra Sancheze. Některé španělské úřady v minulosti ale odmítali amnestii aplikovat a bránili katalánským politikům zastávat veřejné funkce, do kterých byli zvoleni. Do fotbalového Slovácka míří ofenzivní hráč Lukáš Vorlický. 24-letý fotbalista přichází do Uherského Hradiště z pražské Slavie. Jarní část minulé sezóny ale strávil v tehdy druholigové zbrojovce Brno na hostování. Vorlický podepsal ve Slovácku kontrakt na 3 roky. Čeští basketbalisté do 20 let prohráli na mistrovství Evropy s Polskem 83-90. Teď musí vyhrát oba zbývající zápasy, aby nesestoupili do divize B. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm. Odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 19 až 17 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
6: Hezké odpoledne. Před omezením Vegbalské směrem do Hloubětína se popojíždí v Cínovecké už z D8 od 3. kilometru, zdržení okolo 30 minut. Ve směru do Letňan se zastavuje v Novopatské hned za sjezdem z okruhu. Neprůjezdná je od dopoledne Prosecká obousměrně nad Bobovou dráhou. Způsobuje to velké komplikace, hlavně v okolí Balabenky. Ucpané jsou i okolní trasy, objízdné trasy jako Vysočanská estakáda, také Sokolská a Kolbenova. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 20. 10. a 19. kilometrem. V opačném směru se sune fronta od sjezdu na Vestec za tunely, tam stále regulují vjezdy. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje ukřížení s magistrálou, kolona pokračuje až na Barandovský most, zdržení okolo 20 minut. V ulici k Barandovu směrem k okruhu stojí dvě osobní auta v levém pruhu hned za Barandovským mostem, taky nepřehledněte. Ucpaná je Radlická směr centrum od Valtrovky před Mrázovku a na magistrále počítejte s dlouhým zdržením hlavně směrem do Holešovic. Zastavíte se už v Legerově před náměstím IP Pavlova. Kolona pokračuje Vilzonovou až do omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: Po 17. hodině tady bude Alex Warren, kapela One Republic. A třeba Taylor Swift. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný den.

0: Tak to byl Radiohead na Rádiu Praha. Teď už k tomu, co uslyšíte v dnešním hudebním speciálu po 21. hodině po zprávách. Tak je čtvrtek, takže to bude náš pravidelný speciál Praha žije. Tentokrát druhá část skvělého koncertu mnohonásobné držitelky Grammy Beyoncé na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. Takže první část minulý týden a tu druhou vám nabídneme právě dnes na Rádiu Praha po 21. hodině. A jaká je teď doprava, řekne Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Prosecká ulice je to dopoledne obousměrně neprůjezdná nad Bobovou dráhou. Plné jsou kvůli tomu objízdné trasy jako Vysočanská estakáda, také Sokolovská a Kolbenova. Komplikace to způsobuje také v okolí Balabenky směrem k Bulovce. Před Belskou se suné fronta v Cínovecké od konce D8 před sjezdem na Zdiby od prvního kilometru, také v opačném směru v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na D1 se stále popojíždí od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem naberete asi 20 minut navíc. Ve směru na letiště ještě regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově tak postojíte před nimi. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje ukřížení s magistrálou, kolona pokračuje až na Barandovský most, zdržení je okolo 20 minut a na magistrále je plná Vilzonova, a to v obou směrech. Do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k Hlávkově mostu a v opačném směru se sune fronta od Florence k náměstí IP Pavlova, plná je také Ječná. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte

0: Tak tolik na Rádio Praha 33-letý Američan Teddy Swims, který bude už pozítří na závěr letošního Colors of Ostrava hlavním jezdou tedy sobotního dne v Dolních Vítkovicích. Teď už jsou tady krátké zprávy a s nimi kolega Vašek Miller.
1: Tragická nehoda se stala dnes ráno v Karlovarské ulici v Praze na příjezdu z dálnice D6 a poblíž sjezdu z dálnice D0. Tam zatím z neznámých příčin havaroval 16-letý řidič motocyklu. Se strojem naboural do svodidel a následně sám skončil mimo silnici. Na místě zasahoval i vrtulník. Lékaři chlapce resuscitovali. Utrpěl vícečetná zranění i vážné poranění hlavy. Nehodu ale nepřežil. Meteorologové v části Česka varují před silnou zátěží teplem. Výstraha platí od dnešního poledne až do zítřejšího večera. Podle předpovědi se týká Polabí, jihu Moravy a taky Ostravska. Český hydrometeorologický ústav taky očekává, že zítra odpoledne dorazí do Česka silné bouřky. Na celém území je můžou doprovázet přívalové deště, kroupy a silný vítr. Stát bude moci investorům finančně přispívat na to, že zajistí dostatek elektřiny i v době vysoké spotřeby. Evropská komise schválila takzvaný systém kapacitních mechanismů, který má podpořit výstavbu nových zdrojů elektřiny. Česko se chce zejména v prvních letech zaměřit na plynové zdroje, kde by v budoucnu měly nahradit postupně odstavované uhelné elektrárny a teplárny. Včerejší výpadek vlaku mezi bratislavským hlavním nádražím a městskou částí Rača způsobil had. Tělem propojil vedení s uzemněnou částí mostu a způsobil zkrat. Plast nepřežil. Kvůli přerušenému provozu museli Slovenské dráhy zrušit dva expresy, dva rychlíky a dva osobní vlaky mezi Bratislavou a Trnavou. Elektromontéři museli vyměnit asi 240 metrů tračního vedení. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo. Zpočátku ojediněle s deštěm, později s bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jaká je momentálně po půl šesté doprava, nám přiblíží Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Prosecká ulice je od dopoledne obousměrně neprůjezdná. Nad Bobovou dráhu plné jsou kvůli tomu objízdné trasy jako Vysočanská estakáda, také Sokolovská a Kolbenova. Komplikace to způsobuje i v okolí Balabenky směrem k Bulovce. Před Belskou se sune fronta v Cínovecké od konce D8 od sjezdu na Zdiby, také v opačném směru postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Na okruhu směrem na D1 se stále popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště ještě regulují vjezdy do obou tunelů, nárazově se tak zastavuje u sjezdu na Vestec. Na jižní spojce směrem na Smíchov se popojíždí od sjezdu z magistrály až na Baranovský most, zdržení okolo 20 minut. A na magistrále je plná Vilzonova, a to v obou směrech. Do Holešovic se popojíždí od hlavního nádraží k Lávkově mostu. V opačném směru se sune fronta od Florence k náměstí IP Pavlova. Plná je tam také Ječná. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: A už za chvilku se v našem miniseriálu Týdne o 7.

0: A je tady náš cestopisný miniseriál tohoto týdne o severní Makedonii. Dnes nás zavede na jih od hlavního města Skopje. Spolu s autorem reportáží Václavem Millerem vyrazíme do okolí města Prilep. Nejprve si ale řekneme, jak se v zemi pohybovat.
1: Do severní Makedonie můžete z Prahy cestovat autem a od března letošního roku také letecky. 1326 km dlouhou cestu po silnici do Skopje zvládnete na čtyřech kolech za zhruba 14 hodin. Vzduchem tam jste za hodinu a půl. Vlaků tu jezdí málo a jsou pomalé, proto tuto možnost zmiňuji, ale nijak dál nerozvádím. Pokud zvolíte auto, měli byste vědět, že v zemi funguje systém mýtných bran. Tolerance alkoholu je 0,5 promile u běžných zkušených řidičů. Začátečníci, kteří mají oprávnění kratší dobu než 2 roky a také profesionální řidiči, nesmí pít vůbec. A pozor, pokud byste chtěli platit za parkování přes SMS bránu, musíte mít tamní SIM kartu. Jinak zprávu neodešlete a hrozí vám odtah. Varuje předtím na svém webu České ministerstvo zahraničí, kde se dozvíte i další podrobnosti. S autem máte samozřejmě větší flexibilitu. I autobusem se ale dá po severní Makedonii pohybovat. Já jsem vyjel nejdříve ze Skopje do města Prilep. Jízdenka na 130 km dlouhou trasu mě při online nákupu přišla na 400 makedonských denárů, tedy zhruba 160 korun. Cesta byla plynulá, bez problémů. Stejně tak i moje další 3 jízdy. Berte prosím na vědomí, že je dobré jízdenku vytisknout. Předložíte jí paní v pokladně, u níž zaplatíte daň za použití autobusového nádraží za asi 20 korun. Ona vám zároveň vydá jízdenku novou a teprve s tímto dokladem jdete do autobusu. A proč jet do města Prilep? Já si tam v jedné vyhlášené restauraci dal klasické makedonské jídlo tavče gravče. Jde o fazole s různými přísadami, nejdříve vařené a pak zapečené v keramické misce. Chuťově je tento pokrm velmi blízko hrachové kaši. Pro mě tedy bohužel docela zklamání. Naštěstí byly na stole ještě 2 klobásky, ale konzumace těžkých jídel nebyla mým hlavním plánem. Do Prilepu, jinak příjemného města střední velikosti a nakloněnou hodinovou věží, jsem vyrazil především kvůli výstupu na Markovu kuli, tedy Markovy věže, asi 5 kilometrů od centra. Jde o pozůstatky středověké pevnosti a opevnění, které se týčí na strmém žulovém kopci ve výšce 945 metrů nad mořem. Památka dostala svůj název po legendárním srbském princi Markovi Mrňavčevičovi, známém z lidové epiky jako krále Marko, který v této oblasti vládl ve 14. století. Můj bytný mi ještě poradil, abych určitě nevynechal skrytý poklad, klášter svatého archanděla Michaela, položený na úpatí masivu Markových věží. Vydal jsem se tedy i tam a nelitoval. Okolní krajina a pohledy dolů na město jsou úchvatné. Klášter majestátní, tichý a důstojný. Potkal jsem tam i řádovou sestru. V klidu jsme spolu pomlčeli a pak si řekli zbogum. V příštím dílu se posuneme o něco dál na jih a v čase o 1500 let zpět. Václav Miller, Český rozhlas.
2: Praha žije výlety. Praha žije výlety.
0: A teď zpátky do pražské dopravy. Informace má Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D8 od Ústí nad Labem se zastavíte na 3. kilometru. Kolona pokračuje přes Cínoveckou až k omezení ve Kbelské. Zdržení okolo 30 minut. V opačném směru se popojíždí ve směru do Letňan. Postojíte v Novopatské od sjezdu z okruhu. Před Europarkem počítejte se silnějším provozem na jižní spojce od sjezdu na Strašnice a také na Štěrboholské spojce, a to od Běchovic. Na okruhu ve směru na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Zdržení asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně od 10. kilometru. Ve směru na letiště stále regulují vjezdy do obou tunelů, počítejte tak s nárazovými kolonami. Na proseku je stále uzavřená Prosecká ulice po dopolední nehodě. Plné jsou stále okolní ulice jako Vysočanská estakáda, Sokolská, Kolbenova a také stále okolí Balabenky. A v centru je velmi ucpaná Vilzonova ve směru do Holešovic, a to už od hlavního nádraží až do omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha.
4: Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
2: Praha. Horké novinky legend v hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.

0: Tak tolik hitovka z 80. a Dixie's Midnight Runners. Teď už se nám přiblížila 18. hodina, jsou tady další zprávy a ve studiu Václav Miller. Příjemný podvečer.
1: Dobrý podvečer. První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Předseda sněmovny Tomio Okamura nabídl spolupráci v případě Čecha zadrženého v Číně. Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku a dvě děti. Zítra bude v Praze oblačeno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm, později s bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
3: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
4: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
3: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
5: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
3: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD nezruší plánovanou oficiální návštěvu Číny kvůli případu Čecha, kterého zadrželi tamní úřady. Uvedl to v rozhovoru s Českou televizí. Chce tam jednat například o podpoře čínského turismu. V případě, že ho o to česká diplomacie požádá, ale bude na případu spolupracovat.
6: Čínské úřady českého občana vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Tamní ministerstvo zahraničí taky upozornilo na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Peking vyzval k jeho propuštění. Zatčený byl údajně neprávem. České úřady ho ale podezřívají ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů spolu případy nesouvisí.
7: Ani čínská strana nepotvrdila na dotazy nějakých novinářů, že by se jednalo o nějakou spojitost.
6: Podle deníku N zadržený Čech v minulosti zastupoval zbrojovku CSG miliardáře Michala Strnada. Do Číny ho údajně pozvali tamní úřady kvůli spolupráci na certifikaci leteckých radarů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
1: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna čelí podezření, že dlouhodobě týral nejen manželku, ale také nejméně dvě děti. O případu dnes informovalo okresní státní zastupitelství v Děčíně. Policie minulý týden Foldynu vykázala z domu a zabavila mu několik střelných zbraní, které legálně vlastní.
8: Okresní státní zástupce v Děčíně Lukáš Otipka řekl, že Foldynu policie podezírá ze dvou zločinů.
9: A to zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
8: Foldyna prohlásil, že je nevinný, na další dotazy už ale nereagoval.
10: Já k tomu mám stanovisko svoje, že to nebudu komentovat. Tečka.
11: Teď ještě jednou to řeknu velmi důrazně. Neobtěžujte mě.
8: Mluvčí SPD Lenka Čejková napsala, že Foldyna hnutí sdělil, že se jedná o vyvrcholení manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Nejednalo se podle něj o fyzické násilí a SPD proto počká až na výsledek šetření policie. Artur Janoušek, Český rozhlas.
1: Česká policie v případu úmrtí Stanislava Tomáše porušila právo na život, rozhodl o tom Evropský soud pro lidská práva. Podle něj selhaly i další české orgány, protože neodhalily rasový podtext zásahu. Česko musí sestře romského muže vyplatit odškodné asi 740 tisíc korun. Policisté v roce 2021 zasahovali kvůli potyčce dvou mužů, kteří zdrogovaní poškozovali cizí auta. Z amatérského videozáznamu je vidět, že jednomu z nich při zatýkání několik minut klečeli na krku. Zadržený zemřel v sanitce. Zasahující policisté navíc podle soudu přivolali záchrannou službu pozdě. Vyplývá to z šetření bývalé vládní zmocněnkyně pro lidská práva Moniky Šimůnkové, které dal Evropský soud pro lidská práva za pravdu. Teniska Tereza Valentová postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Nad běloruskou Sasnovičovou zvítězila 2-0 na sety. Mezi osmičku nejlepších se dostala taky Sára Bejlek. Další Češka na turnaji Barbora Krejčíková nastoupí v osmifinále proti Francouzce Monetové. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm. Odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 19 až 17 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Bouřky mohou být doprovázeny příbalovými deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru.
12: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích, řekne Tomáš Kolmistr.
13: Hezký podvečer. Na příjezdu do metropole po D8 od Ústí nad Labem se zastavíte na zhruba prvním kilometru. Kolona pokračuje přes Cínoveckou až k omezení Vekbelské. V opačném směru se popojíždí ve směru do Letňan v Novopatské od sjezdu z okruhu. Před Europarkem počítejte se silnějším provozem na jižní spojce od sjezdu na Strašnice a také na Štěrbohorské spojce od Běchovic. Na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krač, pomaleji se jede až na Barandovský most. Na okruhu ve směru na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem, zdržení asi 20 minut, plný je také příjezd po D5 z Plzně od 10. kilometru, tam stojí hlavně kamiony. Ve směru na letiště se stále regulují vjezdy do obou tunelů, počítejte tak s nárazovými kolonami. A Prosecká ulice zůstává neprůjezdná za Bobovou dráhou, a to v obou směrech. Plné jsou objízdné trasy jako Sokolovská, Kolbenova, také Vysočanská a Ucpané kvůli tomu okolí Balabenky. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
12: Pražský update. Pražští hasiči.
14: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
12: Praze nepojede o víkendu metro.
14: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
12: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu zavítáme na výstavu do Lobkovického paláce na Pražském hradě. Pozveme vás do letního kina a už za pár okamžiků tady bude další pozvánka na festival pouličního umění a divadla Za dveřmi. No a samozřejmě nebude chybět ani pravidelný perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
12: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Každoročně přináší festival za dveřmi do ulic města to nejlepší z cirkusového umění a divadla. Přehlídka až do neděle nabízí řadu vystoupení i koncertů. Průvod doslova létajících akrobatů včera prošel centrem města a byla u toho i naše redaktorka Sabina Vosecká.
2: Festival každoročně přináší to nejlepší z pouličního umění. Já jsem vyrazila do centra města na inscenaci spolku Vosa Teatr. Jsem na Mariánském náměstí přímo před budovou magistrátu, kde by to všechno mělo za chvilku začít. Jsou tu nachystané velké kovové konstrukce na kolečkách, začíná hrát hudba a z budovy městské knihovny vidíme vycházet skupinku umělců. Mají černá saka, někteří drží v rukou kufříky a vypadají jako filmoví agenti. Přesouvají se před magistrát a začínají šplhat na tyče upevněné na konstrukcích. Když jsou zcela nahoře, tak se jako kyvadlo začínají pohybovat ze strany na stranu. Ostatní rozjíždí konstrukci a dávají se do pohybu. Pomalu se sunou boční ulicí směrem na Staroměstské náměstí. Dav návštěvníků je následuje. Kromě centra města se festival soustředí především do areálu výstaviště v Holešovicích.
3: Osmnáctiny jsou symbolem dospělosti, ale je to taky čas hledání, a experimentování a přesně takový bude i letošní program. Divákům nabídneme velká představení, intimní fyzické divadlo, černý humor, jemnou poetiku, dále pak koncerty.
2: Říká mluvčí festivalu Linda Lomozová. Festival zakončí nedělní galašou na výstavišti, která bude zároveň oslavou 18. ročníku. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A jsou tady aktualizované dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
4: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pokračuje až na 19. kilometr, zdržení okolo 20 minut. Plně také příjezd po D5C z Plzně už od 10. kilometru. Před omezením Vekbelské směrem na Hloubětin se popojíždí v Cínovecké a to už od konce D8 od sjezdu na Zdiby. Ve Vilzonově směrem do Holešovic se zastavuje u muzea. Kolona pokračuje až na Hlávku v Most do omezení. Celé je to na zhruba 20 minut. V opačném směru se sune fronta a to od Florence do Sokolské před náměstí IP Pavlova. Plná je také Ječná. A Prosecká ulice zůstává neprůjezdná za Bobovou dráhou a to v obou směrech. Plné jsou objízdné trasy jako Sokolovská, Kolbenová, také Vysočanská a Ucpané zůstává také okolí Balabenky. Šťastnou cestu!
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Když se červený koberec ve Varech zaklízí, znamená to jediné. Oficiální ozvěny 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary teprve začínají. Šary Vary i letos do Prahy a

0: letním letňáku Janáček. Více informací na www.šarivary.cz. Mediálním partnerem festivalu je Rádio Praha. Šarivary,
1: šarivary. Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Spolek Tři kino znají filmoví fanoušci jako pořadatelé podzimního mezinárodního festivalu polských filmů. Jeho organizátoři jsou ale přesvědčeni, že kvalitních snímků z produkce našich severních sousedů není nikdy dost. A proto dnes v kampusu Hybernská začíná cyklus Léto s polským filmem.
2: Letní výběr polské kinematografie se po předchozích letech na jiných místech Prahy koná už podruhé v kampusu Hybernská. Jak vysvětluje ředitel festivalu Tři kino Vavřinec Menšl, stálý okruh jejich diváků si našel cestu i do kina pod širým nebem.
3: Kampusu Hybernská je samostatná kavárna, je možný tím pádem se občerstvit před kinem v průběhu i projekce a musím říct, že jsme tam našli spřátelené duše, s kterými si velmi rozumíme. Když máte někoho, u koho máte odezvu na to, co děláte, tak se vám mnohem lépe všechno připravuje.
2: Představení v červenci začínají až v 21.30, kdy je úplná tma. Zvuk filmu ale sousedy neruší.
3: My jsme se podřídili samozřejmě těm požadavkům tak, aby jsme dodrželi noční klid. Máme kino se sluchátkama, divák má na jednu stranu v uvozovkách určité omezení v tom, že musí mít sluchátka, na druhou stranu každý, kdo si ty sluchátka nasadí, pochopí ty výhody, protože má prostě perfektní zvuk a je jedno, jestli vedle někdo si povídá, máte prostě kvalitní super zvuk.
2: Díky podpoře více sponzorů si pořadatelé mohou dovolit udržet vstupenku na 150 korunách. Jsou vybaveni i pro případ nepříznivého počasí. Během 10 minut mohou 80 míst na hlediště a celou projekci přestěhovat ze dvora do přilehlého sálu. Při výběru snímků pro letní cyklus organizátoři mysleli hodně na diváky.
3: Vybírali jsme filmy, které v průběhu 13 let se objevily na našem festivalu a měly nějaký širší divácký ohlas, protože jsme chtěli na jednu stranu přizpůsobit dramaturgii takové náladě letní, ale zároveň si držíme tu svoji dramaturgickou linii festivalovou, to znamená, že jde o filmy oceňované ve světě, ale i u nás na našem festivalu za ty roky.
2: Uvolněné letní atmosféře odpovídá i první snímek celého cyklu.
3: Začínáme filmem, který se jmenuje Tři příběhy lásky, v originálu Tři milošči Lukáška Gregořka, to je nadějný režisér, je to jeho asi třetí film. Všechny filmy byly velmi úspěšný divácky. My jsme dlouho zvažovali, čím odevřít cyklus letních kin, tak jsme vybrali film, který má v titulku erotický thriller. Takže v létě, jestli je horko, bude ještě větší horko.
2: Uzavírá Vavřinec Menšl, ředitel festivalu Tři kino. Letní kino v kampusu Hybernská začíná ve čtvrtek 16. července a potrvá až do 3. září. Václav Miller, Český rozhlas.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: A v pražském updateu už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv s Václavem Millerem.
1: V Řepích dnes ráno zemřel mladý motocyklista po nárazu do svodidel, pravděpodobně nezvládl řízení. Okolnosti a příčiny nehody zjišťuje policie. Mladík narazil do svodidel v Karlovarské ulici, kam sjel z dálnice D6. Muž utrpěl závažná vícečetná poranění, včetně zranění hlavy. V Prosecké ulici v Praze 9 dnes dopoledne spadl stavební jeřáb a strhl jí trolejbusové troleje. Ulice je podle webu dopravního podniku stále neprůjezdná. Trolejbusová linka 58, která spojuje Palmovku a Myškovice, jezdí podle dopravního podniku kvůli nehodě odklonem. V obou směrech tak nezastavuje na zastávkách Kundratka, Kellerka a Prosecká. Stavbu druhé budovy základní školy v Košířích chystá Praha 5, začala hledat firmu, která připraví projektovou dokumentaci. Dělníci v ulici na výši od loňského léta staví první pavilon pro přibližně 330 dětí. Hotový má být za rok v září. Praha 2 uzavřela multifunkční hřiště na Folimance. Do poloviny září ho budou upravovat dělníci. Podle projektu by tam měli za bezmála 7 milionů korun nainstalovat nové oplocení a upravit povrchy. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm, později s bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 se zastavíte za sjezdem na Plzeň na 23. kilometru. Fronta pomalu pokračuje na 19. kilometr, zdržení je stálo okolo 20 minut. Plný je také příjezd po D5 z Plzně. Před omezením Vekbelské směrem na Hloubětín se popojíždí v Cínovecké už od konce D8 od sjezdu na Zdiby. Navíc před sjezdem na Březiněve se teď řeší srážku dvou osobních aut. Ve Vilzonově směrem do Holešovic se zastavuje u hlavního nádraží, kolona pokračuje až na Hlávkův most, celé je to na 20 minut. V opačném směru se sune fronta od Florence do Sokolovské před náměstím IP Pavlova. Jak jste slyšeli ve zprávách, Prosecká ulice zůstává obousměrně neprůjezdná po dopolední nehodě. Počítejte proto s kolonami na Vysočanské eskapádě, také v Sokolovské nebo od Balabenky k Bulovce. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
4: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je

0: Máme v tuto chvíli už čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Pravda.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Čtvrtek 16. července. Svátek má dneska Luboš. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungman. Peníze až na prvním místě.
5: Žlutá potvora.
4: Ty úplně první bankovky v Evropě vydala před 365 lety v roce 1661 Stockholmská banka. V Číně se papírovými penězi platilo už v 10. století. U nás je zavedla až Marie Terezie ještě mnohem později. Americká automobilka Willys Overlord získala od americké armády před 85 lety v roce 1941 objednávku na prvních 16 000 vozů Willys MB. Legendárních jeepů sloužilo do konce druhé světové války skoro 650 000. Dodnes se o ně jejich majitelé starají se mimořádnou péčí, snad víc než o ostatní rodinné příslušníky. Dodnes oblíbený a kontroverzní román J.D. Salingera Kdo chytá v žitě vyšel před 75 lety v roce 1951. Cestovní kancelář Fisher byla do našeho obchodního rejstříku zapsána před 35 lety v roce 1991. Legenda stříbrného plátna, herečka a tanečnice Ginger Rogers se narodila před 115 lety v roce 1911. Nerozlučná filmová partnerka Freda Astera, držitelka Oscara. A 45 má dneska naše bývalá sjezdařka, rodačka z Valašského Meziříčí Lucie Hrstková, Pešánová. Jejím manželem byl hokejový kouč národního týmu, nyní Pardubic. A já přeju hezký den.
1: Radio Praha.

0: Chlopkovickém paláci na Pražském hradě je k vidění dočasná výstava Od kalamáře k psacímu stroji. Zašla se na ní podívat naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: To, co vlastně je vystaveno v Lobkovickém paláci nebo na zámku Nela Hozeves, je opravdu nějaký zlomek právě té velikosti lobkovických sbírek. A samozřejmě se nám nedostává prostor, aby bylo všechno vystavené, takže čas od času otevřeme tady ty depozitáře, aby vlastně návštěvníci se opravdu mohli i seznámit s tím, a jaké bohatství se tady ukrývá v těch sbírkách.
2: Vysvětlila mi vznik této výstavy ředitelka správy lobkovických sbírek Dita Baker. Na výstavě najdete ve vitrínách psací soupravy, běžné kalamáře, ale i zajímavé rarity.
1: Například tento kalamář, který má formu letajícího balónu, a tento kalamář vlastně vyrobil řezbářsky a kníže František Josef Maximilián v úřadí sedmý kníže, mimochodem velikánský tedy podporovatel například Ludvíka van Beethovena. Ta rarita spočívá v tom, že musíte vzít nějaký špičatý předmět a vlastně takhle jakoby zatlačit na ten vršek, on se to otevře jako květina a tam máte takové ty malinké kalamářky a další vlastně potřeby pro to psaní. Co je pro nás vlastně asi to nejdůležitější, je to, že to opravdu vytvořil jeden tedy z těch knížat z rodu Lobkoviců.
2: V paláci jsou vystaveny i originály vlastnoručně psaných dopisů z rozsáhlého lobkovického archivu, který čítá více než 1,5 kilometrů historických písemností. Dopisy jsou ale z konzervačních důvodů pravidelně obměňovány. Během mé návštěvy se jednalo o děkovací dopis.
1: V tomto případě se tedy jedná přímo o dopis, který adresoval právě knížeti Františku Josefu Maximiliánovi z Lobkovic, Johann Wolfgang von Goethe, kde Goethe působil něco jakoby prostředník, kdy kníže Lobkovic, velký sběratel a hudebnin, půjčil prostřednictvím Goetheho a party a partitury k opeře Achille od skladatele Payera, aby si vlastně i Sasko-Výmarský dvůr mohl poslechnout právě tuto operu. A on tímto děkuje knížeti z Lobkovic za to tedy, že to zapůjčil, ty party a partitury, a že to mělo obrovský úspěch. A vlastně, že se zaručuje o to, že se navrací zpátky v pořádku.
2: Tato výstava v Lobkovickém paláci je k vidění až do konce října letošního roku. Monika Doležalová, Rádio Praha.
3: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
0: A teď už pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
4: Hezký podvečer. Před omezením Bekbelské ulici se táhne fronta Cínoveckou z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Navíc před sjezdem na Březiněvec řeší nehodu dvou osobních aut. Na okruhu směrem na D1 se stále popojíždí od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, celé je to na 20 minut. Prosecká ulice zůstává obousměrně neprůjezdná po dopolední nehodě za Bobovou dráhou. V ulicích v okolí Balabenky počítejte ještě se zdržením hlavně ve směru k Bulovce. A v centru je plná Velzanová od hlavního nádraží do omezení na Hlávkově mostě a také v opačném směru před muzeem. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox po 6. první. UDG druzí. Fotbalová More Than Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte
5: na praha.rozhlas.cz.
3: V neděli večer si s námi dejte další vydání

0: A teď už informace o počasí. Tak počasí v noci může být velmi rozmanité. Polojasno až skoro jasno, místy až oblačno a ojediněle se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty poklesnou na 19 až 17 stupňů Celsia. No a počasí bude dále nestálé, takže zítra přes den může být oblačno až polojasno, přechodně ale zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm. Odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky a mohou být i silné. Nejvyšší zítřejší teploty 28 až 30 stupňů, ale na víkend a po víkendu už se bude ochlazovat.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Tak tolik Maroon 5 na rádiu Praha, teď už je tady 19. hodina a připravená je tady další zpravodajská relace s Václavem Millerem. Vašku, hezký večer.
1: Dobrý večer. V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Nově budou pomáhat lidem v bytové nouzi i úřady práce. Novelu podepsal prezident. V Orlických horách je 20 základních sídelních jednotek zařazeno na seznam bílých míst se špatným mobilním signálem. A zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm, později s bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
3: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
1: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Úřady práce se budou nově zabývat pomocí lidem ohroženým bytovou nouzí. Převezmou některé úkoly od obcí, budou mimo jiné rozhodovat o žádostech o podpůrná bydlení. Změny zavádí novela zákona o podpoře bydlení, dnes ji podepsal prezident Petr Pavel. Informoval o tom Pražský hrad. Novela taky zavádí vznik poradenských kontaktních míst k bydlení. Budou ve všech 205 obcích a s rozšířenou působností. Podle předlohy se za lidi bez vyhovujícího bydlení budou automaticky považovat například oběti domácího násilí nebo rozvádějící se páry. Obyvatelé některých částí Orlických hor se dál potýkají se slabým mobilním signálem. Český telekomunikační úřad proto zařadil do seznamu tzv. Bílých míst 13 obcí a 20 menších lokalit v oblasti podél česko-polské hranice. Jde například o Novýhrádek, Liberk, Zdobnici, Rokytnici nebo Olešnici v Orlických horách. Mobilní operátoři společně se společností CETIN proto připravují výstavbu nových vysílačů. Jeden z nich má vzniknout u obce Val, další se plánují například pro Hluky nebo Šediviny. Podle operátorů ale příprava nové základové stanice běžně trvá 3 až 4 roky, protože je nutné projít povolovacím řízením a dohodnout se s vlastníky pozemků. Soud v italském Janově rozdal tresty za zřícení městského dálničního mostu v roce 2018. Šéf společnosti Autostrada per l'Italia Giovanni Gastalucci dostal 12 let vězení. Nižší tresty soud vyměřil dalším 32 lidem. Při neštěstí se během letní bouřky propadla 50 metrů dlouhá sekce mostu. Zemřelo 43 lidí.
4: Soud dal zapravdu obžalobě, podle které Morandiho most skolaboval kvůli zanedbání a odkládání údržby a ignorování problémů ze strany správce, tedy společnosti Autostrada per l'Italia. A vinu prý nesou i někteří úředníci. Verdikt si podle agentury Reuters přišlo do soudního sálu v Janově vyslechnout na 400 příbuzných obětí. Na rozhodnutí čekali 8 let. Odsouzení je nepravomocné. Castalucciho právník potvrdil, že se proti rozsudku odvolá. Ladislav Novák, Český rozhlas.
1: Barbora Krejčíková hraje právě teď s francouzskou Monetovou o postup do čtvrtfinále tenisového turnaje v Aténách. Do osmičky nejlepších se už dostaly dvě Češky. V osmifinále porazila Tereza Valentová Bělorusku Sasnovičovou 2-0 na sety a Sára Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tagrovou 2-0. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm. Odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 19 až 17 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jsou tady aktualizované dopravní informace a Tomáš Kolmistr.
6: Hezký večer. Před omezením Vekbalské ulici se po pojíždí v Cínovecké od sjezdu na Březeněves také v opačném směru postojíte v Novopatské. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silnějším provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, plný ale zůstává stále příjezd po D5 z Plzně. Prosecká ulice zůstává obousměrně neprůjezdná po dopolední nehodě za Bobovou dráhou. V okolí Balabenky počítejte ještě se zdržením hlavně teda ke směru k Bulovce a ve Vilzonově stále po pojíždí kolona od hlavního nádraží směrem do Holešovic až k Hlávkovému mostu do omezení. Šťastnou cestu a hezký večer.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to je hudební menu po 19. hodině. Bude tady Katy Perry, Nico Santos, a třeba Lil Nas X. A kromě muziky nabídneme už za pár okamžiků pozvánku do kina. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Bolestivou kapitolu československé historie otevírá snímek Pramen. Přináší příběh o státem řízené nucené sterilizaci romských žen. Pozvánku do kina má Štěpánka Duchková.
1: Gynekoložka Ingrid pracuje v polovině 80. let v zapadlé okresní nemocnici v tehdejším Československu. Má respektované zaměstnání, stabilní zázemí i perspektivu profesního postupu. Přesto v jejím životě narůstá pocit prázdnoty.
2: Tak já samozřejmě nejsem naivní a vím, že ženských primářek není mnoho, ale my jsme tady ve výjimečné situaci.
1: Přivádí na svět děti a ukončuje nechtěná těhotenství. Ve své praxi také běžně provádí sterilizaci romských žen. Ty většinou plně nechápou nevratné důsledky a dosah celého zákroku.
3: Cigány sterilizujeme laparoskopicky. Je tvá jich rezať. Ale je to mašlička.
1: Zlom nastává ve chvíli, kdy se Ingrid spřátelí s mladou a bezprostřední romskou sanitářkou Agátou. Ta jí ukáže lidskou tvář Romů, které tehdejší komunistický režim redukoval na pouhý demografický problém. Ingrid najednou začíná hluboce pochybovat o pracovních postupech, které doposud bez problémů plnila.
4: Já vůbec nevím, co mám spravit.
5: Co máme spravit, aby jsme mali lepší číslo?
4: Přijďte jim peníze. Já tomu vůbec nerozumím.
1: Československo-maďarský film Pramen natočil režisér Ivan Ostrochovský, který se inspiroval skutečnými událostmi spojenými s reprodukční politikou komunistického Československa. Do hlavní role obsadil Aňu Geislerovou. Film nedávno získal v hlavní soutěži filmového festivalu Karlovy Vary cenu filmových kritiků.
6: Praha žije filmy.
7: Praha žije filmy.
8: Somewhere in space.
6: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
9: Give me a beat.
6: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Tak to byla vzpomínka na Sinéad O'Connor, její největší hit Nothing Compares to You, písnička, kterou ovšem původně napsal a naspíval v 80. letech zpěvák Prince. Teď už pojďme k našemu hlasování na Facebooku Rádia Praha. Tak připomínám, že nově hlasujete od úterý o dvou nových albech, která vyšly teprve nedávno před pár dny. A rozhodujete se tedy mezi 25. studiovým albem skupiny Rolling Stones, Foreign Tongues, které vyšlo minulý týden v pátek, a jsou tam třeba hosté jako Paul McCartney nebo zpěvák The Cure Robert Smith, a nebo to druhé album je 15. studiové album Madony Confessions 2. Je to vlastně pokračování alba Confessions on a Dance Floor z roku 2005 a i Madonna si přizvala hosty třeba Sabrinu Carpenter nebo Martina Garrixe. Tak budeme si tedy v pondělí, příští pondělí 20. července večer po 9. hodině hrát LPčko Stoneu anebo Madony. Je to na vás, já už jsem dneska odpoledne v našem vysílání jednou prozrazoval, jak to zatím vypadá s tím hlasováním, že Stoney zatím zásadně drtí Madonu. Tak možná se to ještě změní, protože hlasování bude probíhat ještě celý víkend až do pondělní 12. hodiny.

0: Tak tolik velká hvězda 80. zpěvák Rick Astley z Velké Británie, který letos oslavil 60. a slyšel jsem od známého, že je pořád velice, velice skvělý na živých koncertech. A propos, dneska třeba má koncert ve Španělsku ve Valencii, tak doufám, že taky někdy dorazí do Prahy, protože opravdu je to prý stále skvělá podívaná a poslouchaná. Tak snad Rick Astley někdy se svými velkými hity z 80. dorazí naživo. No teď už jsou tady aktuální pozvánky za kulturou a do společnosti a slovo má tady Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Užijte si Palmovkon, ten zve všechny tvořivé a kreativní lidi na zajímavé workshopy, ale především a hlavně na deskové hry. Zahrát si jich na místě můžete až 1000. Palmovkonu se zúčastněte v Desk Hubu do nedělního večera. Jestli máte rádi Vespy, tak byste neměli chybět na srazu majitelů a milovníků tohoto legendárního italského skútru. Ten brázdí silnice už od roku 1946. A jestli ještě Vespu doma nemáte, tak se na místě můžete s majiteli pobavit o výhodách i nevýhodách. Tuhle akci nabízí sportovní centrum v Troji u Vltavy. A pokračuje přehlídka filmových hitů z Karlovarského festivalu. Šarivary tradičně nabízejí zajímavé filmy, které se objevily v programu festivalu, horké novinky a taky oceněné a divácky nejúspěšnější tituly. Vidět můžete třeba Pramen s Aňou Geislerovou. Snímky uvádějí kina Světozor, Aero a Přítomnost. A typů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Stačí, když nás začnete sledovat na Instagramu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Festival pouličního divadla Za dveřmi slaví 18. narozeniny. Od 14. do 19. července vás zve před Průmyslový palác na výstavišti a na Mariánské náměstí. Čeká vás divadlo, akrobacie, největší česká loutka i nejmenší taxík na světě. Dále hudba, rodinný den a závěrečná gala show. 6 dní, začátky kolem 16. hodiny a vstup dobrovolný. Více na zadveřmi.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha. Topíte se v reklamě.

0: Předseda sněmovny Tomio Okamura nabídl spolupráci v případě Čecha zadrženého v Číně. První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky dvě děti. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm, později s bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD nezruší plánovanou oficiální návštěvu Číny kvůli případu Čecha, kterého zadrželi tamní úřady. Uvedl to v rozhovoru s Českou televizí. Chce tam jednat například o podpoře čínského turismu. V případě, že ho o to česká diplomacie požádá, ale bude na případu spolupracovat.
2: Čínské úřady českého občana vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Tamní ministerstvo zahraničí taky upozornilo na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Peking vyzval k jeho propuštění. Zatčený byl údajně neprávem. České úřady ho ale podezřívají ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů spolupřípady nesouvisí.
3: Ani čínská strana nepotvrdila na dotazy nějakých novinářů, že by se jednalo o nějakou spojitost.
2: Podle deníku N zadržený Čech v minulosti zastupoval zbrojovku CSG miliardáře Michala Strnada. Do Číny ho údajně pozvali tamní úřady kvůli spolupráci na certifikaci leteckých radarů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
0: Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
4: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8 000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
5: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
4: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
6: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
4: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Českého rozhlasu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otípky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
7: Dne 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
0: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Českému rozhlasu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrtstoletí soužití. Ukrajinský parlament schválil nového premiéra Sergeje Koreckého, oznámila to ukrajinská média. Korecký teď šéfoval energetické společnosti Naftohaz. Jako své klíčové priority před hlasováním označil obranu země před ruskou agresí, hospodářskou stabilitu a integraci Ukrajiny do Evropské unie. Jako důležité taky zmínil přípravy na příští zimu. Podle něj může být kvůli ruským útokům na energetickou infrastrukturu ještě těžší než ta minulá. Basketbalistky USK Praha čeká na podzim ve skupině Evropské ligy polský Lublin a francouzský Bourges. Rozhodl o tom dnešní Los Mnichově. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. O účast v Evropské lize budou hrát KP Brno a Žabiny Brno. Hráčky KP Brno čeká v semifinále kvalifikace francouzské Carolo. Žabiny se utkají s Červenou zvezdou Bělehrad. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm. Odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 19 až 17 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
8: Ještě krátce z dopravy po 20. hodině. Cínovecká ulice v Praze, tady je hlášená nehoda vozidla nebo dvou osobních vozidel v tomto případě, takže tady projíždíte se zvýšenou opatrností. Přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
8: A to už je nabídka muziky po 20. hodině. Two Colors, Dev Hart a bude tady George Ezra. A také se už za pár okamžiků společně vypravíme do areálu festivalu Colors of Ostrava. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.

0: Budoucí Muzeum Plus v ostravských Dolních Vítkovicích ukáže návštěvníkům Colors of Ostrava místa, kam od uzavření železáren moc lidí nevstoupilo. Vyhaslé vysoké pece lidé znají zvenku, teď ale mají 3 dny na to, aby je prozkoumali i zevnitř.
1: Vysoké pece číslo 4 a 6 vyhasly víc než před čtvrtstoletím a běžně jsou zavřené. Ale návštěvníci Colors of Ostrava mají vzácnou příležitost se podívat dovnitř a jak to bude vypadat, to už mi teď ukáže Tereza Leixnerová z Muzea Plus.
2: Rezervace na jednotlivé prohlídky máme od čtvrtku do soboty, je to od 1 hodiny do 17 hodiny.
1: Vešli jsme spolu mezi 2 vysoké pece, tohle je odlévací hala, tady tekla struska, tady tekla žhavé železo, hodně horka, hodně plamenů. Pokud se chci zamířit, úplně asi nemám jít v podpatcích a v nějakých hezkých šatičkách.
2: To určitě ne, ale nějakou pevnou sportovní obuv. Jinak návštěvníci dostanou přilbu, aby byli chráněni, kdyby náhodou něco padalo z hůry.
1: My kráčíme velice měkce s panem ředitelem Pavlem Lazarem. To je kovový práh.
3: Nejenom kovový, ale obecně práh, který vznikal při procesu výroby železa. Převážná část to bude železo.
1: Zatímco ostatní industriální objekty tady v Dolních Vítkovicích se různě přestavují a proměňují v něco jiného, tak tyto 2 vysoké pece zůstanou takové autentické.
3: To bude surové muzeum. Takže budete vidět podobný objekt, který je opraven, ale tak, aby respektoval ten stav při ukončení výroby.
1: Dodává ředitel Pavel Lazar. Stavba Muzea Plus začne už příští rok a otevřít má do 3 let. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
4: Praha žije festivaly. Týdne.
5: Nejnovější 28. vydání jsme si dali v premiéře v neděli večer. Prošly do něj 2 novinky. Katy Perry a Watch It Burn je 8. Fotbalová DNA More Than a Game je dokonce 3. Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. V nejvyšších patrech žádná změna. UDG jsou 2. Odlétáš. A první jsou po 6. v řadě Botox Pyžamo.

Tak tolik Madonna na Rádiu Praha, já vám teď ale nabídnu jinou americkou zpěvačku, Beyoncé, mnohonásobná držitelka Grammy na slavném kalifornském festivalu Coachella 2018. První část koncertu jste mohli slyšet přesně před týdnem v našem pořadu Praha žije, takže logicky druhou část nabídneme už za půl hodiny po zprávách po 21. Takže pokud Beyoncé, to je vaše muzika, tak rozhodně poslouchejte po 21. hodině tady u nás Rádio Praha.

0: Tak to byli švédští Roxette na rádiu Praha. Tato švédská legenda přijede už příští týden do Liberce, tedy přesně řečeno v nové sestavě Per Gessle s novou zpěvačkou, ale stále tedy Roxette, a budou hlavními hosty tohoto ročníku, letošního ročníku festivalu Benátská, který se tady koná, připomínám, od 23. do 26. července. Na trati z Dolního Bousova na Mladoboleslavsku do Kopidlna na Jičínsku začalo testování první české vlakotramvaje. Souprava by měla být schopná jezdit jak v centrech měst, tak po regionálních železnicích. Projekt spustila společnost AŽD, která by chtěla už v příštím roce svést vlakotramvají první cestující.
1: Do vlakové zastávky Dětěnice přijela modrá souprava, i když je na regionální železniční trati na první pohled připomíná spíše tramvaj. Vůz řídí strojvedoucí Jakub Doušl.
2: Určitě je to zajímavý a hlavně v tom oproti vlaku jsou tam určitě změny než normálně.
1: A řekl byste, že je to spíš vlak nebo spíš tramvaj?
2: Spíš tramvaj. Ovládání je na nohy, ne na ruce. Jezdí to na elektrický proud. Dojedeme určitě, máme deklarovaných 60 km a možná 80. 60 určitě.
1: Vlakotramvaj vyjela na krátkou zkušební jízdu do nedaleké Libáně. Původně se jednalo o starou brněnskou tramvaj, kterou technici podle náměstka pro výzkum a vývoj společnosti AŽD Antonína Diviše přestavěli.
3: Liší se dvojkolími, který umožňují provoz po železniční infrastruktuře. Samozřejmě je tam řada technologií spojený s bezpečnostní provozu, ale primární změna je v bateriovém boxu, to znamená nahrazujeme napájení stračního vedení bateriovým boxem a napájení z baterií.
1: A díky tomu je tedy schopná zajíždět jak do centra města, tak i na regionální tratě.
3: To je hypotetická možnost. Ten rozdíl v té infrastruktuře v těch kolejích prostě tady je, a i když ty dvojkolí mají stejný rozchod, tak ten způsob řízení nebo vedení dvojkolí ve městě je jiný než na běžné železnici.
1: Firma dostala povolení, aby mohla vlakotramvaj testovat na zkušební dráze. Následně chce požádat o schválení provozu s cestujícími. Popisuje generální ředitel AŽD Zdeněk Hrdle.
4: Já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby příští sezonu turistickou už tady mohla jezdit cestujícími, ale to záleží opravdu, jak ty testy budou fungovat. Zatím víme, že to dobře jezdí přes vyhybky, že to ovlivňuje dobře přejezdy, že ta infrastruktura funguje, bude vybavený ten vlak ETC s rádiem a tak dále.
1: Oproti běžným regionálním vlakům by podle něj mohl být provoz vlakotramvaje méně nákladný.
4: Pro cestující to může do budoucna, a není to třeba úplně dlouhá budoucnost, to mít vliv, že s tím vlakem zajedu až do centra města. To znamená, že z té železniční infrastruktury přejede na městskou kolej, zapne si prostě podmínky pro jízdu ve městě.
1: České zákony ale zatím provoz vlakotramvají neumožňují. Změnu legislativy plánovalo ministerstvo dopravy v roce 2012. Nakonec ale od ní ustoupilo. Podle mluvčího rezortu Františka Jemelky bude záležet na poptávce po tomto typu dopravy.
5: Necháváme si zpracovat studii, která má říci, za jakých podmínek jsou lehká kolejová vozidla na železnici v České republice provozovatelná. S úpravou legislativy následně počítáme, bude-li využitelnost v České republice potvrzena. Obecně však platí, že se nejedná o všespásné řešení pro všechny regionální dráhy, ale spíše pro vybrané případy.
1: Zkušební provoz musí společnost AŽD ukončit nejpozději do 31. prosince příštího roku. Z Dětěnic na Jičínsku, Josef Beneda, Český rozhlas.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Tak to byla Eva Max na Rádio Praha. Teď už jsou tady zprávy na 21. hodinu a ve studiu už je Vašek Miller. Hezký večer.
1: Dobrý večer. V regulaci pohonných hmot vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat. Trať z Vysočan do Milovic má evropský zabezpečovač za 300 milionů. A za první pololetí zemřelo na českých silnicích 31 motocyklistů, o 11 víc než loni. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm, později s bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Vláda nebude i přes eskalaci konfliktu na Blízkém východě pokračovat v regulaci cen pohonných hmot. Ve vysílání Českého rozhlasu to řekl vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Maximální ceny bude ministerstvo financí určovat do konce tohoto týdne. Skončí i snížení spotřební daně na naftu. Podle Havlíčka je vláda připravená regulaci obnovit, pokud by ceny nafty a benzínu kvůli konfliktu stouply k 50 korunám za litr.
3: Poté bychom rovněž, ale i s ohledem na to, jak jednají okolní země, byli připraveni k tomu přistoupit. Ale neberte to teď tak, že 50 korun je to rozhodující. To, co mohu všem obyvatelům, občanům a firmám slíbit, že nenastane situace, aby Česká republika měla nejvyšší ceny energií ve střední Evropě, že to bude plus minus korespondovat s ostatními zeměmi.
1: Česko začalo ceny nafty a benzínu regulovat v první polovině dubna. Správa železnic spustila na dalším úseku evropský zabezpečovací systém ETCS. Vlaky pod jeho dohledem jezdí nově mezi pražskými Vysočany a středočeskými Milovicemi. Za zabezpečení 42 kilometrů trati správa železnic zaplatila 300 milionů korun. Dosud na trati žádný vlakový zabezpečovač nebyl a vlaky kvůli tomu mohly jet maximálně 100 kilometrů za hodinu. Z ETCS teď můžou zrychlit až na 160 kilometrů za hodinu, popisuje výhody Petr Kolář ze správy železnic.
4: Je to zvýšení rychlosti, zkrácení jízdní doby a samozřejmě hlavně zvýšení bezpečnosti, kdy tady na tom úseku projede přes 200 vlaků denně. To zvýšení bezpečnosti je opravdu skokové.
1: Na českých silnicích zemřelo za letošní půl rok 31 motorkářů. To je o 11 víc než v prvním pololetí loni. Zhruba 6 z 10 zaviní podle policie sami motorkáři. Často je ale přehlédnou i řidiči osobních aut a nedají jim přednost. I na to upozorňuje kampaň ministerstva dopravy spolu s organizací BESIP Hele Motorka, říká ředitel BESIPu Tomáš Neřold.
5: Snažte se vždycky, když vidíte motorku, si buď v duchu, nebo nejlépe i nahlas říci, hele, motorka. Je to vlastně postaveno na psychologickém principu, že když něco opakuju, tak ten mozek to vlastně aktivuje a už se příště po té motorce dívá.
1: Spojené státy plánují od příští středy uvalit 25% cla na dovoz některého zboží z Brazílie. Důvodem jsou podle Washingtonu nekalé obchodní praktiky, informovala o tom agentura AP. Americká vláda konkrétně obvinila brazilského prezidenta Lulu da Silvu, který podle ní nejednal s USA v dobré víře. Mezi obchodní strategie 10. největší ekonomiky světa mělo patřit například laxní prosazování protikorupčních zákonů nebo zavádění vlastních nespravedlivých cel. Prezidentův úřad americká obvinění odmítl. Teniska Barbora Krejčíková postoupila do čtvrtfinále turnaje v Aténách. Francouzskou Monetovou porazila 2-0 na sety. Mezi nejlepší osmičku se dostala taky Sára Bejlek a Tereza Valentová. Bejlek zvítězila nad Rakušankou Tágrovou 2-0 na sety. Stejným skórem přehrála Valentová Bělorusku Sasnovičovou. A zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm, odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 19 až 17 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Bouřky mohou být doprovázeny přívalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru.

Beyoncé Knowles dnes po druhé živě na Rádiu Praha. Dobrý večer. Minulý týden jsme si dali první část koncertu jedné z největších hudebních ikon na kalifornském festivalu Coachella 2018, což je jedna z mimořádných událostí světa hudby. Před Beyoncé totiž byly v pozici hlavní hvězdy tohoto festivalu dvě ženy. Lady Gaga, a to o rok dříve, kde nahradila právě těhotnou Beyoncé, a předtím dvakrát Björk. Vystoupení Beyoncé na festivalu bylo gigantickou show, které se zúčastnil po jejím boku i její manžel Jay-Z, její bývalé parťačky z Destiny's Child, Kelly Rowland a Michelle Williams. Na pódiu defilovaly stovky tanečníků a taky pochodová kapela s mažoretkami. Právě kapela dala zvuku koncertu jedinečný sound, sice takový hodně americký, ale 125 tisíc diváků v hledišti a miliony u streamu hltali každý tón. Taky se ten rok Coachella neoficiálně přejmenovala na Beachellu. Na řadě je druhá polovina. Jestli vás namlsala první část, tak pozor, koncert Beyoncé budete prve gradovat. Dobře se bavte, tady je Homecoming a Beyoncé na Rádiu

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Rádio Praha žije.
2: Beyoncé Homecoming.

Energia. Beyoncé, Homecoming.

Can't you see the glow on the window pane?

0: Blaži.
1: Viny.
0: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
1: Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Tones. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku.
3: Je 22 hodin.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura nabídl spolupráci v případě Čecha zadrženého v Číně. První z vojenských letounů Embraer převzala česká armáda. Poslanec Foldyna z SPD čelí podezření, že dlouhodobě kromě manželky týral taky dvě děti. Zítra bude v Praze oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm, později s bouřkami i silnými. Teploty 28 až 30 stupňů.
0: Rádio Praha. Zprávy.
4: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD nezruší plánovanou oficiální návštěvu Číny kvůli případu Čecha, kterého zadrželi tamní úřady. Uvedl to v rozhovoru s Českou televizí. Chce tam jednat například o podpoře čínského turismu. V případě, že ho o to česká diplomacie požádá, ale bude na případu spolupracovat.
5: Čínské úřady českého občana vyšetřují kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Tamní ministerstvo zahraničí taky upozornilo na to, že čeští kriminalisté v lednu zadrželi čínského novináře. Peking vyzval k jeho propuštění. Zatčený byl údajně neprávem. České úřady ho ale podezřívají ze spolupráce s čínskými zpravodajci. Podle ministra zahraničí Petra Macinky z motoristů spolu případy nesouvisí.
6: Ani čínská strana nepotvrdila na dotazy nějakých novinářů, že by se jednalo o nějakou spojitost.
5: Podle deníku N zadržený Čech v minulosti zastupoval zbrojovku CSG miliardáře Michala Strnada. Do Číny ho údajně pozvali tamní úřady kvůli spolupráci na certifikaci leteckých radarů. Matěj Kolář, Český rozhlas.
4: Česká armáda převzala první ze dvou letounů C-390 Millennium od brazilské společnosti Embraer. Nový stroj může třeba tankovat za letu nebo převážet těžší techniku.
7: Letoun má i s dvěma přídavnými nádržemi dolet přes 8000 kilometrů a zvládne přepravit až 26 tun nákladu. Vojáci díky němu získají nové schopnosti, říká velitel kbelské základny brigádní generál Jaroslav Falta.
8: A to je přeprava materiálu velkého objemu a velké hmotnosti, včetně kolové techniky.
7: Druhý letoun Česko dostane na konci roku 2027, potvrdil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD.
9: My spoléháme na to, že ten termín dodání bude splněn.
7: Za oba stroje Česko zaplatilo přes 11 miliard korun. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
4: Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí. Podle zdrojů Českého rozhlasu týral manželku a taky nejméně dvě děti. Minulý týden ho policie vykázala z domu v Děčíně. Podle žalobce Lukáše Otipky z okresního státního zastupitelství v Děčíně začala policie případ prověřovat.
10: Dne 11. července 2026 byly zahájeny úkony trestního řízení vůči jedné fyzické osobě, a to pro podezření ze spáchání zločinu týrání svěřené osoby a týrání osoby žijící ve společném obydlí.
4: Foldyna potvrdil, že ho policie vykázala z domu. Řekl ale, že je nevinný a že se nejednalo o fyzické násilí. Mluvčí SPD Lenka Čejková Českému rozhlasu napsala, že Foldyna hnutí SPD řekl, že šlo o vyústění manželské krize po čtvrt století soužití. Ukrajina má téměř celou novou vládu. S předchozím kabinetem skončil i oblíbený ministr obrany Michailo Fedorov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský připustil, že šéf rezortu obrany skončil i kvůli konfliktům s velením armády. Ve velkých městech lidé protestovali proti jeho odvolání. Odchod Fedorova, který je spojovaný s modernizací armády i bojem za digitalizaci a transparentnost armádních zakázek, demonstranti považují za hrubou politickou chybu. Basketbalistky USK Praha čeká na podzim ve skupině Evropské ligy polský Lublin a francouzský Bourges. Rozhodl o tom dnešní los v Mnichově. Třetího soupeře jim určí až kvalifikace. O účast v Evropské lize budou hrát KP Brno a Žabiny Brno. Hráčky KP Brno čeká v semifinále kvalifikace francouzské Carolo. Žabiny se utkají s Červenou zvezdou Bělehrad. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, zpočátku ojediněle s deštěm. Odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Noční a ranní teploty 19 až 17 stupňů, nejvyšší denní 28 až 30. Bouřky mohou být doprovázeny příbalovým deštěm, kroupami a výraznějšími nárazy větru.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Můžete sem zajít na koncert, ale taky na hokej. Naši největší multifunkční halu zvanou O2 Arena budete určitě dobře znát. Otevřena byla v roce 2004 právě při příležitosti mistrovství světa v ledním hokeji. Tohle místo je ale spojené taky s hudebními hvězdami světového formátu. Koncertovali tu AC/DC, Elton John, ale taky Billie Eilish nebo Dua Lipa. Seznam je to opravdu dlouhý. Původně nesla název Saska Arena a pojme až 20 000 návštěvníků. Praha je nej. Praha je nej. Rádio Praha.
1: Baví vás rok?
0: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
2: Rok je náš.
3: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
2: Rok je náš.
0: Jedině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň
1: na Rádiu Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
3: Odjakživa chtěla pomáhat lidem. Vystudovala psychologii a už roky se věnuje tajemstvím duše ukrytým v mozku. Tak se mimochodem jmenuje i knižní rozhovor, který s ní před časem vyšel. Hostem pořadu Až na dřeň bude už za chvíli uznávaná neuropsycholožka, pedagožka a také vedoucí oddělení klinické psychologie v nemocnici Na Homolce Lenka Krámská. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Jsem opravdu moc ráda, že k nám dnes přišla Lenka Krámská. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pojďme si nejdřív na začátek udělat takový malý slovíníček. Kdo je to neurolog, kdo je psycholog a kdo je neuropsycholog, což jste vy, abychom si udělali jasno. Jak to je?
2: To je důležité, určitě na začátek. Tak, neurolog je absolvent lékařské fakulty, který se zabývá neurologickými onemocněními, především jejich diagnostikou a léčbou. A oproti tomu psycholog je absolvent filozofické fakulty a neuropsycholog je psycholog, který je také absolvent filozofické fakulty, ale zároveň má za sebou dlouhé postgraduální vzdělávání v klinické psychologii. Musí složit tedy atestační zkoušku z klinické psychologie, psychoterapie, případně většinou jde to ruku v ruce. A neuropsycholog nebo klinický neuropsycholog je právě klinický psycholog, který se zabývá tou specifickou oblastí neurologie, neurochirurgie, tedy všemi možnými neurologickými diagnózami a různými tedy psychickými projevy pacientů, kteří mají nějaké poškození mozku nebo onemocnění, které třeba i interní onemocnění, metabolické onemocnění či jiné, které ovlivňuje vlastně fungování psychiky. Takže ta klinická neuropsychologie je vlastně takové, řekněme, pojítko právě mezi tou medicínou a těmi humanitními vědami, jako je psychologie.
1: Teď jste nám to moc krásně vysvětlila, cože to vlastně děláte. A ještě mi pověste, jak jste k tomu vlastně dospěla. A jak jste se rozhodla právě pro tu neuropsychologii?
2: Ona ta cesta vlastně začala tak nějak od dětství, protože mě vždycky se líbilo pomáhat druhým a vždycky jsem měla tak jako hodně, řekněme, rozvinutý pocit pro nějakou pomoc, empatii. Vždycky jsem se snažila pomáhat slabším a zároveň jsem léčila všechny možné panenky a tak a celé vlastně dětství, dospívání jsem si fakt myslela, že půjdu studovat medicínu a dlouho jsem to chtěla, ale až potom, řekněme, v té kvartě jsem se tak nějak rozhodla, že bych zkusila studovat psychologii. A i v té psychologii vlastně je právě řada specializací, takže jsem věděla, že bych chtěla směřovat do zdravotnictví, do medicíny a nezůstat u takové té teoretické psychologie nebo jiných specializací, ale právě jsem chtěla do té nemocnice.
1: Hodně se mluví o tom, že i ty třeba tělesné projevy hodně souvisí právě s tím, co se nám děje v hlavě. Když jsme v nepohodě, tak to tělo to nějakým způsobem hlásí. Je to tak, že když si třeba tu hlavu, duši vyléčíme nebo začneme léčit, že pomůžeme opravdu i tomu tělu, že nám začne být lépe? Dá se to takhle?
2: Určitě, vy jste to řekla zcela přesně. Tak ono je to vzájemně provázané. My víme, že celá řada pacientů, kteří mají tělesné onemocnění, mají například problémy s páteří, s pohybovým aparátem, trpí bolestmi, tak samozřejmě to má dopad, ta chronická třeba bolest nebo pohybové potíže na psychické fungování. A stejně tak obráceně jsou pacienti, a my to vidíme hodně u těch našich pacientů, třeba kteří jsou monitorovaní na epileptologické monitorovací jednotce, kteří například trpí psychogenními poruchami ve smyslu křečí nebo poruch motoriky, jak vlastně ta psychika ovlivňuje to tělesné fungování, že vlastně oni netrpí a priori nějakým tělesným onemocněním nebo onemocněním mozku, které by vlastně ovlivňovalo motoriku nebo které by způsobovalo křeče, jako například epilepsie, ale vlastně ty jejich projevy jsou velmi podobné a i pro řadu třeba zkušených lékařů to je někdy obtížně odlišit. Jestli se skutečně jedná o potíž nebo o diagnózu somatickou nebo neurologickou, anebo psychologickou. A nebo to může být ještě komplikovanější a někdy je to kombinace obojího.
1: Říká Lenka Krámská.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Vy jste říkala, že je to někdy těžké rozpoznat pro odborníka, ale co my, co si máme počít, je něco, čeho si můžeme všimnout, u čeho máme spozornět a říct si, tak to asi nebude jenom obyčejná rýma, bolest zad nebo něco takového. Mm-hmm. Tady už bychom měli zajít za tím odborníkem.
2: Mm-hmm. Já si myslím, že většinou se to týká potíží ve smyslu nějakých poruch nebo tělesných obtíží v důsledku zvýšené psychické zátěže. Často se o tom mluví v souvislosti se stresem. Mm-hmm. Ale samozřejmě stres zažíváme všichni. Každý den, několikrát denně, že jsme vystaveni různým tlakům zvnějšku, ale problém nastává ve chvíli, kdy vlastně ten stres překračuje nějakou naší kapacitu, kterou už jsme schopni zvládat a začne se to projevovat například nechutenstvím, podrážděností, nechutí do činností, které nás dřív bavily, které nás těšily. Dřív jste třeba chodila sportovat, teď už nemáte ani energii. Je to spojeno třeba s úbytkem energie, že už na to opravdu ani na ty věci, které máte ráda, už nemáte vlastně kapacitu. Nebo ztrácíte zájem o sociální kontakty, stahujete se a zároveň začínáte pociťovat nějaké tělesné příznaky typu bušení srdce, zažívací potíže, svírání na hrudi, nebo se to může opravdu projevovat i tím, že právě ti naši pacienti mohou mít různé obtíže typu křečí v důsledku nějakého nahromaděného stresu nebo i nějakých traumat třeba z minulosti. Ono je to opravdu někdy jako taková, řekněme, skládanka, že někdy dlouhou dobu trvá, než vlastně to dospěje na nějakou hraniční mez a pak vlastně to tělo si začne žít jakoby svým vlastním životem, mm-hmm. začne se nějakým způsobem projevovat a my vlastně nad tím ztratíme kontrolu a pak si říkáme, aha, co se to s náma děje, já jsem asi měla nějakou mrtvici, nebo já teď vlastně nemůžu třeba hýbat rukama, nebo mě brní, co se to děje. Jo, můžu mít pocit, že mám tělesné onemocnění. A samozřejmě mohu ho mít, ale zároveň to může být způsobeno právě tím stresem nebo nějakými závažnými psychickými traumaty, nebo jejich kombinací. Jo, takže ono se to tak, jak říkám, skládá, pak to může opravdu, jak se říká, ten pohár přeteče a začne se to takto projevovat. Takže v tu chvíli samozřejmě je důležité vyhledat odbornou pomoc, nechat se tělesně vyšetřit lékařem, praktickým lékařem, specialistou, neurologem a pokud skutečně se vyloučí ty tělesné příznaky, tak potom vyhledat tu odbornou pomoc. Ale myslím si, že není dobré čekat až na to, že mi řekne neurolog, ano, máte asi nějaké potíže spojené se stresem. Dobré je na to myslet, protože myslím si, že v současnosti jsme všichni hodně přetížení a je dobré i v tu chvíli opravdu zkonzult, pokud se necítím dlouhodobě dobře, toho psychologa či psychiatra vyhledat.
1: Lenka Krámská, která je dnes hostem pořadu Až na dřeň, se léta letoucí věnuje mozku. A mozek, to jsme vlastně my. Já někdy říkám, že my jsme vlastně takový mozek na nožičkách.
2: To
1: je
2: krásný.
1: Je to tak. Vy jste to sama napsala i ve své knize, že vlastně ta naše osobnost je tam schovaná.
2: Ano, určitě.
1: A i proto jste si ten mozek vybrala?
2: Mně to přijde nesmírně fascinující, jak vlastně opravdu tak relativně malý orgán řídí celý náš život, řídí naše osudy a vlastně se v něm schovává celá naše duše. Tak to mě na tom přijde vlastně fascinující. A já se nezabývám ani tak, řekněme, mozkem, tím se především zabývají neurochirurgové nebo operacemi mozku a odstraňováním různých patologií. Já se zabývám tím, jak se vlastně nejrůznější právě ty mozkové patologie projevují v psychice. A jak velký mají dopad na to naše každodenní fungování, jaký mají dopad na kvalitu života, na schopnost třeba i řídit automobil, na schopnost zvládat školu, zaměstnání a podobně.
1: Já jsem během té přípravy přemýšlela také nad umělou inteligencí a položila jsem jí záludnou otázku, jestli je chytřejší než lidský mozek. Aha. A ona to tak hezky porovnala, že v některých faktorech je to lepší, druhý je horší, někdo je rychlejší a tak dále, ale pořád tam vsouvala takové to slůvko zatím.
2: Zatím?
1: Takže se ptám, co vy si myslíte? Bude někdy možné vytvořit něco jako umělý mozek? Je to reálné?
2: Tak ta snaha asi možná bude a je udělat nějaký model toho, jak funguje lidský mozek a lidská psychika, ale pořád bude umělý. A my nejsme jenom náš mozek, my jsme my plus naše nejbližší bezprostřední okolí a naše širší okolí a naše životní zkušenosti, naše životní cesty. A to je něco, co je vlastně tak strašně jedinečného, že já se obávám, že umělý mozek, který pojme absolutně všechny jedinečné mozky a všechny možné individuality na světě, takže to možné nebude. Takže já se toho až tak nebojím.
3: Botox po šesté první. UDG druzí. Fotbalová More Than Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
4: Na praha.rozhlas.cz.
3: V neděli večer si s námi dejte další videa.

0: na dřeň.
1: Jak moc vlastně ten mozek známe my jako lidé? Mm-hmm. Co všechno o něm víme, třeba procentuálně?
2: To je taková těžká otázka v tom smyslu. Já vám asi nejsem schopná odpovědět, na kolik procent ho známe. Já myslím, že lékaři, anatomové, neurochirurgové znají dokonale strukturu mozku, z čeho se mozek skládá, jak vypadají ty jednotlivé oblasti mozku, jednotlivé struktury, kde se v mozku nachází. To, co je ale pořád, bych řekla, takovou jako záhadou, a tím se, myslím, se zabývá současný neurovědní výzkum, na kterém se samozřejmě také neuropsychologové podílejí, je to, kde vlastně sídlí ty důležité funkce a jak vlastně se ta naše psychika a ty jednotlivé funkce mění právě pod vlivem nějakého zásahu do mozku ve smyslu úrazu, demence, mozkové příhody, epilepsie nebo rostoucího nádoru nebo nějaká podobná patologie. Jak to vlastně ovlivňuje to naše fungování? A samozřejmě ten neurovědní výzkum se hodně zabývá právě výzkumem zdravých jedinců pomocí například funkční magnetické rezonance nebo různých podobných, řekněme, technických vymožeností, které na různých dalších třeba matematických statistických výpočtů zpracovává ty nálezy, jak vlastně ten mozek vzájemně spolupracuje, jak ty jednotlivé oblasti, v jakém jsou vztahu, jak spolu vlastně souvisí, na čem se třeba která oblast podílí ve smyslu paměti, pozornosti nebo například nějakého rozhodovacího procesu. A to vlastně ty neurovědy zkoumají u zdravého mozku, jak vlastně funguje. A to nám potom dává odpovědi i právě pro ten klinický výzkum, kdy vlastně my už pak diagnostikujeme ty dílčí dysfunkce nebo patologie psychické činnosti právě u těch jednotlivých onemocnění.
1: Je to tak, že vždycky, byť třeba sebemenší zásah do mozku, ovlivní to naše jednání, konání, tu osobnost? Mm-hmm. Nebo se může stát, že vlastně ne? A nebo že se to třeba vrátí zpátky? Mm-hmm. Příklad, když třeba někdo prodělá mrtvici nebo jde na nějaký zákrok, je to pořád on?
2: Taky, na to asi bych nedokázala odpovědět jednoduše, jsou v tom velké rozdíly a my vlastně v té neuropsychologii hodně vycházíme z toho, jak jsou ty jednotlivé funkce, ty důležité funkce vlastně v tom mozku lateralizovány. My víme, že vlastně praváci mají důležité funkce, jako je řeč, verbální paměť a podobně, uložené v levé hemisféře. Leváci to mohou mít rozloženo obráceně a nebo v obou hemisférách. Záleží na to, kde vlastně ta patologie se nachází a u jakého člověka, jak ten jedinec má tyto funkce vlastně v tom mozku rozložené. To je jedna věc. A potom druhá věc je, o jakou patologii se jedná. Máme pacienty, u kterých vlastně dochází k tomu, že pomaličku roste nějaký nezhoubný nádor, který vlastně v podstatě nemusíte ani pozorovat. Dlouhou dobu se to nemusí pozorovat. To může růst třeba 10 let a pak dojde k nějaké změně osobnosti, že člověk třeba, který dřív byl pořádku milovný, pečlivý, tak najednou začne zanedbávat ty denní činnosti, přestane o sebe pečovat, vypadá jako, že trpí depresí, ale depresí vlastně netrpí. Je tam vlastně narušená třeba například exekutiva, takže není schopen vykonávat ty denní činnosti. A nebo se to může projevit například nějakým epileptickým záchvatem. Jo, to je taky další věc. A nebo máte nějaké, řekněme, mozkové patologie, které nemusí být úplně velké, jako třeba nějaký rozsáhlý nezhoubný mozkový nádor, ale způsobí tak těžké poškození, že vlastně toho člověka diskvalifikuje ze života. Například nějaká mozková mrtvice, která je v oblastech, které třeba zodpovídají za paměťové funkce nebo za motoriku. A když nedojde k časné intervenci, když se jedná například o ischemickou mrtvici, tak skutečně ten člověk může mít deficit trvalý. Naštěstí v současnosti a díky tomu, že dneska u nás v České republice jako opravdu perfektně fungují různá cerebrovaskulární centra, tak ti pacienti se dostávají velmi rychle vlastně do nemocnice a my vidíme například pacienta, který přijede hemiplegický, afatický, tak potom odchází domů a je vlastně v pořádku. Je to stav reverzibilní, takže v tomhle ta medicína se opravdu výrazně posunula a my už dneska vidíme jenom ty pacienty jako neuropsychologové, kteří k nám přichází na vyšetření, kteří mají třeba nějaké deficity které jim komplikují návrat do běžného života. Je to hlavně tedy z posudkových důvodů a z důvodů, jestli tedy budou potřebovat invalidní důchod nebo jestli budou schopni právě řídit třeba automobil a podobně. Takže je to široké spektrum. Někdy malá léze může způsobit těžký deficit, velká léze nemusí být dlouho, nebo velká patologie nemusí být dlouho pozorována. Opravdu záleží na tom, u koho a o jaký typ a v které oblasti mozku se ta patologie nachází.

0: Posloucháte reprízu pořadu Až na dřeň na Rádiu Praha.
1: Jen z toho, co tady teď v tom krátkém úseku zaznělo, je naprosto jasné, že zdravý mozek je pro náš život naprosto zásadní věc.
2: Určitě.
1: Staráme se o něj adekvátně?
2: Tak zase asi v tom budou rozdíly mezi lidmi. Já si myslím, že hodně se mluví o různých preventivních programech, o tom, jak dělat samovyšetření prsu a u mužů zase, jak se vyšetřovat, jak vyšetřovat svoje pohlavní orgány a tak dále, ale příliš se nemluví o té prevenci právě toho, abychom ochránili ten svůj mozek a vůbec mozkové funkce co nejlépe. A já myslím, že ono je to opravdu kombinace celé řady faktorů. Já myslím, že už to začíná právě v tom dětství, dospívání, kdy je důležité vlastně u těch dětí a dospívajících založit nějaké zdravé návyky, protože to se bohužel, bych řekla, v posledních letech opravdu nemoc děje, nebo spíš neděje. A to je to, že ty děti by měly opravdu už od dětství si založit nějaký vztah jako ke sportování, k pohybu, k zdravému pohybu, k zdravé životosprávě, nejíst takové ty, řekněme, pochutiny, ale spíš jako rodiče by je měli vést k tomu,
1: i to aby má zdravě. Vliv na náš
2: samozřejmě,
1: mozek.
2: Má to vliv. Mozek potřebuje kyslíka, glukózu, ale má to vliv na náš organismus a samozřejmě to, jak ta naše tělesná schránka funguje, potom v důsledku ovlivňuje i zdraví mozku, protože když budete mít, řekněme, nějaké patologické procesy v cévách, když budete obézní, budete mít hypertenzi, cukrovku, tak to všechno ovlivňuje zdraví mozku. Jo, protože vaše cévy budou poškozené, mozek je bohatě prokrven nebo zásoben cévami. Ono je to vlastně spolu provázané. A to, jak si to založíme v tom mladém útlém věku, tak ty návyky si potom přenášíme do dospělosti. A když vlastně potom nastanou nějaké problémy, povinnosti, tak my se k tomu vždycky vrátíme, protože to tak máme založené. Máme to opravdu vštípené a víme, že když jsme ve stresu, tak prostě nebude to tak, že jsme viděli maminku a tatínka, jak si prostě sednou večer k televizi, sní pytlík čipsů a k tomu vypí několik piv, ale víme, že prostě máme, když jsme přetížení a potřebujeme se nějak uvolnit, tak si půjdeme třeba zasportovat. Jo? Nebo popovídáme si s blízkými, s přáteli a podobně. Takže je to hodně o těch návycích.
1: Už jsem slyšela od jednoho odborníka názor, že by bylo fajn, kdyby každý člověk jednou, alespoň za život, absolvoval magnetickou rezonanci, aby se vidělo, co v té hlavě je a jestli je všechno v pořádku. Co si o tom myslíte?
2: Já si myslím, že to je velmi dobrý nápad. Já si myslím, že s tím prostě musím souhlasit, protože jsou určitě, jak jste to tady sama i řekla, že můžou být nějaké patologie, které se skutečně jako nemusí nějak dlouho projevovat. A je dobré o tom vědět a být na to připraven. Je to vlastně nějaká prevence v tom smyslu, že se nenecháme potom překvapit, když by nastala, já nevím, nějaká mozková příhoda nebo řekněme nějaká patologie, která má tendenci růst, jako nějaký mozkový nádor, který prostě poroste tak, že potom způsobí nějaké nevratné deficity. Takže ono to svoji logiku má. Samozřejmě mluvíme o patologiích, takže u řady lidí se třeba nic nenajde, ale u některých ano, a tam ten člověk může mít velkou výhodu, pokud se na tu patologii přijde, než třeba nastane nějaká opravdu fatální záležitost.
0: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Vaše práce to jsou určitě taky příběhy lidí, kteří za vámi přicházejí nebo vám je přivážejí.
2: Ano.
1: Je nějaký příběh, na který opravdu nikdy nezapomenete? Který byl pro vás nějakým způsobem zásadní?
2: Těch příběhů je opravdu, bych řekla, víc, ale byly to takové ty první, především teda mladí lidé, kteří mě hodně zasáhli, když jsem začínala jako psycholožka v liberecké nemocnici na neurochirurgii. A zároveň jsem chodila na různá konzília, na onkologii a na spinální jednotku a gynekologii, porodnici, tak tam určitě si vybavím velmi živě a i ty lidi vidím, jo, že si pamatuju opravdu i ty obličeje těch pacientů, kteří mě toho hodně naučili a zároveň mě opravdu i lidsky posunuli, že to byla opravdu taková velmi hluboká životní odborná zkušenost a myslím si, že mě to naučilo nejenom to, že je hrozně důležité ta naše práce, protože jsou lidé, kteří opravdu nějaké zázemí, dobré zázemí, podporu rodiny, přátel, prostě nemají, nefunguje to tam ty vazby a u těchto lidí to má opravdu velký význam, protože samozřejmě každý člověk potřebuje ty svoje starosti, ale i radosti s někým sdílet. A potom mě to naučilo třeba u jiného případu, tady ten první to byla taková opravdu velmi milá, mladá zdravotnice, která bohužel onemocněla s zhoubným onemocněním. A já jsem ji vlastně doprovázela během té hospitalizace, protože samozřejmě zůstala v té nemocnici, nevracela se domů, takže to byl pro mě jako velmi silný zážitek anebo zkušenost a toho provázení vlastně. A potom to byli pacienti, kteří a jejich rodiny, protože to nebylo jenom o pacientovi, ale bylo to provázáno i s tou rodinou a komunikací s rodinou, tak zkušenost s pacientem,

0: z blízkých lidí.
1: Vy jste ten člověk, od kterého se očekává, že bude tím uklidňujícím elementem. Ten člověk, který třeba sedí u toho pacienta během operace při vědomí. Jak pečujete sama o sebe, abyste to všechno ustála a byla opravdu tou dámou, které svítí oči, která je laskavá a která
2: milá.
1: Uklidní člověka, který musí být vyplašený.
2: Mm-hmm. No, vy jste to řekla tak jako hrozně milé, jo, hezky a děkuju, ale ono to je, já bych řekla, kombinace opravdu dlouhé profesní přípravy, protože jako kliničtí psychologové opravdu nejen, že absolvujeme studium, které na vás naučí tu teorii, ale pak vás hodně naučí ta praxe, no opravdu. A to si myslím, že je opravdu taková důležitá věc a vždycky to těm studentům říkám, obejděte si co nejvíc stáží, obejděte si ty praxe, ať víte, do čeho chcete jít, co chcete dělat, protože já si myslím, že ten výběr té specializace v rámci psychologie je hrozně důležitý a já jsem si vybrala něco, co mám opravdu moc ráda a co mi dává smysl. Já si myslím, že tu práci prostě musíte milovat a musíte mít ráda lidi a musíte, nebo nemusíte, prostě máte ráda lidi a chcete jim pomáhat a to si myslím, že je úplný základ. To je jedna věc, která brání nějakému vyhoření. Ale pak samozřejmě jsou třeba někdy období, nebo jak to chodí, ono to chodí ve vlnách, ono to je někdy klid, je to dobré. A pak se nakumuluje spousta těžkých pacientů. A to je opravdu, bych řekla, i pro to, že máte dlouhý trénink, máte výcvik, máte individuální terapii za sebou, máte podporu, supervizi a tak dále, tak někdy vás to opravdu může dostihnout. A já to vnímám jako takový zdvižený prst a vždycky si říkám, ne, jako je potřeba zpomalit a člověk musí opravdu o sebe nějak pečovat a umět se zastavit a říct si tak a teďka musím někde ubrat, musím to nějakým způsobem třeba skonzultovat s kolegy, musím se teďka dát nějakou pauzu a podobně, protože opravdu, když vy budete vyčerpaná nebo budete přetížená, tak nikomu nepomůžete, jo, pak spíš to povede k tomu, že zvyšujete riziko nějakých jednak vlastních, třeba i tělesných a psychických obtíží, ale pak se může zvýšit i nějaká nechuť k té práci. A ne proto, že ji nemáte ráda, ale že prostě nemáte taky na to tu kapacitu, nemáte na to tu energii. Takže je to takové neustálé balancování a je hrozně fajn, když je někdo, kdo vás podpoří a s kým si o těch věcech můžete prostě popovídat.
1: Měla jste někdy opravdu krizi, kdy jste při tom balancování byla opravdu už skoro, jak se říká, nad tou propastí, že už jste si říkala tak a musím změnit krám, už to nejde.
2: No tak já bych to nenazvala si úplně krizí, ale určitě ty období byly a já už mám vytvořený určitý nějaký svůj vnitřní alarm nebo systém, kdy si řeknu, a teď už to prostě dospívá do nějakého stádia a teď si musím dát nějakou pauzu nebo potřebuji nějakou delší dovolenou nebo teď začnu víc chodit třeba do bazénu a podobně, že tam mám vlastně takový nějaký svoje už vytvořený rituály nebo nějakým postupy, jak s tím pracovat. A určitě jsem takových momentů zažila během těch, já nevím, 20 let, prostě několik. Určitě ano.
3: Rádio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Vždycky, když se bavím s lékařem, tak si říkám, jak on to má vlastně ve vztahu k vlastnímu zdraví. Jestli člověk, který vidí tak jako pod tu pokličku, se třeba obává nebo o sebe pečuje víc nebo méně než my. Jak to máte vy?
2: No tak já jako psycholog, který se pohybuje ve zdravotnictví, musím říct, že hodně řeším to, jak to mají ti druzí, jestli mohou mít ty a ty potíže a tak dále, jak jsme zaměření vlastně na tu péči o druhé. A určitě vím, že to je nějaká moje slabina, že jak jsem vycvičená z toho sportu, vlastně překonávat neustále ty vlastní jako limity a vlastní možnosti, to určitě znáte od sportovců, že prostě my jsme takový, jako že musíme vydržet a když nemůžeme, tak
1: jaký sport děláte mimochodem?
2: Já jsem bývala akvabela, takže plavec vlastně. A takže víme, že když nemůžeme, tak vždycky je ještě nějaká rezerva, kde jako můžeme. Jo? Takže spíš se tak v tomhletom jsem měla vždycky tendenci se nějakým způsobem sebe zapřít. Ale jak stárnu, tak jako vnímám, že už některé ty potíže zase člověk nemůže úplně zlehčovat. A myslím si, že je hodně důležité vlastně v tom našem věku dbát na prevenci. Už se jako, myslím, mi to vyplatilo.
1: Tak. Mluvili jsme tady o tom, jak si všímat těch signálů, které vysílá to naše tělo, jak pečovat o sebe a potažmo o ten náš mozek. Odpočívá vlastně mozek? Může odpočívat?
2: A já myslím, že mozek jede furt. Mozek pracuje furt i pořád, i když spíme. Pořád se něco v mozku děje, zdají se nám sny, neustále řídí naše vnitřní pochody, to, že dýcháme, to, že relaxujeme, že jsme vlastně v relaxovaném stavu, že se probudíme a tak dále. Mozek nikdy nespí. Když by to bylo hezký, že by se tak no, jako na chvíli
1: odpočinul,
2: vypnul,
1: že těch jemů, které se na něj hrnou
2: přesně,
1: za celý den.
2: Přesně, teď si odpočin.
1: Je,
2: je to tak, ale on si to nemůže dovolit.
1: Máme posledních pár vteřin pořadu až na dřeň. Kdybyste měla teď v těch posledních chvilinkách posluchačům dát nějakou třeba radu, něco, na co by neměli zapomenout ve vztahu ke svému psychickému zdraví, co by to bylo?
2: Já nerada dávám rady, ale určitě doporučení v tom, aby vnímali, že to tělo, naše tělo je křehké, naše duše je taky křehká, že k sobě musíme být ohleduplní, že bychom se neměli vlastně nějakým způsobem podceňovat, pokud máme nějaké potíže a opravdu vyhledat odbornou pomoc. A teď mám na mysli nejenom odborníka somatické medicíny, ale i odborníka na duševní zdraví, protože když se ty potíže neřeší včas, tak někdy to může vést potom k velkým problémům. Takže opravdu myslím si, že prevence je strašně důležitá a zároveň vnímejme to, že naše tělo a naše zdraví je opravdu to nejcennější, co vlastně máme.
1: Říká v závěru pořadu až na dřeň Lenka Krámská. Díky moc za to, že jste přišla. Mějte se krásně.
2: Já moc děkuji za pozvání a milý rozhovor. Moc krát děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout také v podcastových aplikacích a nachystaný je i videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Nové díly vysíláme každou neděli po 12. hodině.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
0: Praha. Horké novinky legend, hlasování. Nový Stouni a Foreign Talks. Nebo nejnovější Madonna, Confessions 2. The Rolling Stones nebo Madonna. Koho si dáme ve vinilu? Rozhodněte u nás na Facebooku. Rádio Praha.

0: Vinohradskou 12, já poslouchám od covidu.
1: Poslouchám, když umývám koupelnu.
2: Úderně a srozumitelně vysvětlený složitý téma.
1: Pro mě je to vlastně jediný zdroj informací z okolního světa.
3: Vinohradská 12 má už 100 milionů stažení.
4: Poslouchám hlavně, když jedu do práce.
5: Jak má sednout do auta, tak to pouštím.
6: Si to prostě pustíme na nějaké snídaní.
1: Vinohradská 12, fakt skvělá.
0: Je úžasný zdroj.
5: Já to super práci a určitě v tom pokračujte.
3: Tenhle podcast píše velký příběh díky všem, kteří se stali jeho součástí. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: Poslanec Filip Turek za motoristy dočasně nebude působit jako vládní zmocněnec pro Green Deal.
8: Počká na výsledky vyšetřování pondělní dopravní nehody.
9: V centru Prahy se Turek srazil s nemocničním autem, které převáželo krev.
10: Turkovi se nic nestalo. Druhého řidiče převezli záchranáři se zraněním do nemocnice.
11: Premiér Babiš skázal, že Turek by měl na podzmocněnce rezignovat, pokud se potvrdí pravost kamerových záznamů.
12: Opozice Turka vyzvala k odchodu ze všech politických funkcí.
3: Turek boural, převrátil nemocniční Fábii a dočasně se proto vzdal funkce vládního zmocněnce pro Green Deal. Opozice ho vyzývá k trvalé rezignaci. Je pro ní důvod? Co na to premiér? A rozklíží Turkova nová kauza vládní koalici? Ptám se Jana Tvrdoně, politického komentátora Deníku N. Dnes je čtvrtek, 16. července. Dobrý den, Honzo, díky, že jste si udělal chvíli na Vinohradskou 12.
6: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: Tu funkci vládního zmocněnce pro Green Deal a klimatickou politiku dávám k dispozici.
3: Dávám k dispozici funkci vládního zmocněnce, dokud tedy policie neoznačí viníka té nehody, to prohlásil na videu uveřejněném na sociálních sítích Filip Turek.
13: Že jezdím jako papaláš, nevyvozuji důsledky. Není to pravda, kdybych...
3: Co přesně to znamená? Přestává být dočasně tím zmocněncem?
6: Vlastně nepřestává. Z mého pohledu jde o nějaké politické gesto nebo nějaký krok, kdy Filip Turek chce ukázat, že umí převzít nějakou osobní odpovědnost. Já, když jsem si procházel ten statut vládního zmocněnce, tak tam něco jako přerušení toho zmocnění od vlády, nic takového tam není, takže on formálně vzato tím zmocněncem je pořád, jen teda pokud mu budeme věřit, že dočasně tu funkci vykonávat nebude, tak asi prostě jenom nebude fyzicky jezdit na ministerstvo životní prostředí nebo jinam, bude dělat řadového poslance, což vzhledem k tomu, že v mezičase nás čekají asi vládní poslanecké prázdniny, tak dost možná si pan Turek udělá prostě pěkné léto, ale myslím, že nic víc to neznamená. Je to z mého pohledu opravdu gesto.
3: No počkejte, ale kdo bude tu práci dělat za něj taky?
6: No tak formálně vzato by mohl dělat ten, kdo ji dělat má, takže ministr životního prostředí, spolustraník pana Turka Igor Červený. Mimochodem, pokud by snad Filip Turek měl být odvolán z té funkce, tak podle toho statutu to musí navrhnout právě ministr životního prostředí formálně. Takže pan Červený by navrhoval vládě, aby jej odvolala z funkce zmocněnce, což z mého pohledu je spíše méně představitelná varianta. Ony budou existovat jiné cesty, jak z té funkce ho dostat, pokud by snad premiér Andrej Babiš to udělat chtěl. Já se přiznám, že úplně konkrétně ty technikálie ve smyslu, jestli bude sedět v kanceláři na ministerstvu nebo bude doma, za mě je poměrně jako zásadní, že on dokázal nějak reagovat na tu událost, což pravda bychom mu mohli přiznat, že není úplně jako obvyklé, zejména z jeho vlastní strany, protože to není první, řekněme, problém, který se kolem pana Turka vyskytl v posledních letech nebo měsících a zpravidla na ně nereagoval nějak, řekněme, přiznáním viny, akceptací nějakého, ztráty nějakého benefitu nebo něco podobného. Pouze v jednom případě se to stalo, ale ne z jeho vůle, a to když jej prezident Petr Pavel odmítl jmenovat ministrem na návrh Andreje Babiše
3: někdy z kraje roku. Přiznáváte mu kredit určitý v tuhle chvíli?
6: Do jisté míry ano, ale myslím, že jako je to takový krok napůl, no, že ono to vlastně až tolik neznamená, ale je to asi víc, než by se dost možná od pana Turka dalo čekat.
3: Pojďme k tomu, co se stalo v pondělí. Totiž v pondělí byla ta dopravní nehoda, které byl Filip Turek účastníkem na křižovatce na náměstí IP Pavlova v centru Prahy a která ze zveřejněných záběrů vypadala docela děsivě. Turkův Mercedes se střetl s nemocniční Fábií, měla zapnuté sirény a maják. Alespoň tak to vypadalo z těch záběrů. Máme to potvrzené?
6: Já mám za to, že ty záběry to v zásadě takhle dokládají, ale téměř všichni, ne úplně aktéři té nehody, ale všichni, kteří komentují a politická reprezentace se shoduje na tom, že jako je potřeba dát policii prostor, aby to vyšetřila. Zmiňoval to pan premiér, zmiňují to ostatně i motoristé. A zmínil to i pan Turek sám, který vlastně říká, ať to policie vyšetří a pokud mě uzná vinným, respektive řekne, že já jsem vinný tady v rámci té nehody, tak já odejdu z funkce vládního zmocněnce, což samozřejmě je otázka, nakolik policie vám třeba několik týdnů řekne formálně, Filip Turek skutečně zavinil tu nehodu. Jo? Ono je dost možné, že se to nestane, že řekne, účastníci byli dva, oba mají nějaký podíl na té nehodě a potom se dostane do nějaké interpretační spirály, kdo za to mohl víc, což může dát prostor opět panu Turkovi z toho trošku vycouvat. Ale pokud bychom se bavili o té nehodě.
3: Aniž bychom ji hodnotili, můžeme ji popsat, že jo? Protože Filip Turek jel po magistrále, v Praze projížděl tu křižovatku na zelenou, ta Fabie vjela do té křižovatky vlastně zleva, on do ní narazil, ona se převrátila, málem u toho smetla lidi na ostrůvku mezi přechody na opačné straně té křižovatky. Je z dostupných záběrů vůbec vidět, zda o sobě ta auta věděla, nebo ty řidiči jela moc rychle možná? Filip Turek měl dát teda přednost tomu nemocničnímu vozu samozřejmě, pokud měl zaplé sirény a to výstražné zařízení.
6: No a neměl tam vlastně pokračovat rovně, respektive zatáčet doprava, ale měl že ho z toho pruhu odbočovat doleva. Ale,
3: protože jel odbočovacím pruhem, ano.
6: Ano,
3: protože tam je vlastně zúžení, tam je jeden pruh, je teďka uzavřený, je tam to dopravní značení, které třeba Miroslav Ševčík za SPD označuje jako idiotské, tak lidé se na to možná stěžují, ale prostě pokud porušil dopravní předpisy, tak byla by to jeho chyba, ano.
6: Ano, a z těch záběrů to tak vypadá, že je porušil. Já samozřejmě nejsem odborník na, řekněme, nejsem dopravní policista nebo jiný, abych to vyhodnocoval na druhou stranu z těch záběrů a myslím, že i proto jsme viděli tu poměrně jednoznačnou reakci Andreje Babiše, že ty záběry jsou poměrně jasné, že ukazují, že pan Turek jako skutečně tam nějakou vinu nese a pokud by neudělal ten manévr, který udělal, tak by k té nehodě třeba jako nedošlo, nebo nejspíš nedošlo. Na druhou stranu my úplně jako nevíme, jestli ti dva řidiči o sobě věděli, pokud se nemýlím, tak ten muž, který řídil tu Fabii, tak nějaké veřejné vyjádření ve smyslu toho, jak ta nehoda proběhla, úplně nedával, takže jako z jeho výpovědí úplně pracovat nemůžeme.
14: Prostě tím, že má velký auto a mám menší, tak bohužel se tam to nežil dobře.
6: Pan Turek mluví o tom, že prostě vjel do křižovatky a má jako větší auto a ta Fabie je menší auto, tak to dopadlo, jak to dopadlo.
14: Já si jenom jako vždycky uvědomuji, že je potřeba jezdit opatrně.
6: Asi je tam opravdu velké štěstí, že se nestalo v uvozovkách nic vážnějšího. Viděli jsme, kromě záběru z té kamery, která snímala auto Filipa Turka, jak vyjíždí do té křižovatky, tak potom jsme viděli ještě záběr z té palubní kamery jedné, kdy jako jde vidět, že tam skutečně nechybělo mnoho a šlo o skutečnou tragédii, která mohla dokonce stát někoho život. No, tak naštěstí se bavíme o tom, že došlo k nějaké nehodě a bavíme se o politických konsekvencích a nebavíme se o třeba trestně právní rovině, protože v tom druhém případě by to bylo asi mnohem horší.
3: Já k tomu dopovím jenom pár věcí. Mluvil jste o razantní reakci Andreje Babiše, tak ten právě vyzval Filipa Turka, respektive řekl, že v případě, že by se to skutečně odehrálo tak, jak naznačují kamerové záběry, tak by měl rezignovat. A potom ještě ty dopady, že nevíme tu verzi od řidiče toho nemocničního vozu, je možná taky kvůli tomu, že on měl mít podle mluvčího pražských záchranářů středně těžké poranění hlavy, měl být transportován do traumacentra. Podle Turka, ale který se o jeho stav zajímal, tak už měl být z nemocnice propuštěn domů a má mít prý jen poraněný loket. Takže samozřejmě taky otázka, v jakém je skutečně stavu. Turkovi se nic nestalo, poskytl první pomoc tomu člověku z té havarované Fabie. Je to vidět na těch záběrech?
6: Já jsem viděl nějaký záběr, kde pan Turek vystoupil z auta a šel se podívat, jak v vozovkách dopadl řidič toho druhého, respektive jak dopadli pasažéři v tom druhém autě, protože on asi nemohl v tu chvíli vidět, kdo tam cestuje. A první pomoc předpokládám poskytl v nějakém slova smyslu, že by se šel podívat a možná tam někdo přivolal potom záchranku a policii, protože jako pokud by první pomoc neposkytl nebo odjel dál, tak je to snad trestný čin. Takže v tomhle případě si myslím, že postupoval asi nějak jako bezproblémově.
3: A zapomněl jsem dodat ještě jednu věc a chtěl jsem jí říct totiž, že na těch dostupných záběrech, které já jsem viděl, tak to taky vypadá, že všechna ostatní vozidla před tou křižovatkou, protože slyšela tu sirénu, zastavila a Turek jako jediný tedy do ní vjel z toho odbočovacího pruhu a dokonce to vypadá, že snad na těch záběrech měl i blinkr doprava, jako kdybych se chtěl znovu jako zařadit na směr rovně, to znamená, jako kdybych chtěl objet tu kolonu před tou křižovatkou, ale to už je na posouzení policistů, na to si samozřejmě budeme muset počkat. Opozice je tou Turkovou nehodou hrozně pobouřená. Ex-premiér Fiala mluví o nadřazenosti, o pohrdání ostatními, ex-ministr Hladík o největší prasárně dokonce, šéf ODS Kupka má Turka za Křupana.
15: V okamžiku, kdy někdo má jako politik reagovat na situaci, kterou zesměšnil, kdy se choval fakt jak Křupan.
3: Předseda Pirátů Zdeněk Hřib prohlásil, že takový člověk nemá v politice co dělat.
16: Neohrozil pouze toho řidiče té nemocniční přepravy, ale také několik chodců.
3: A další poslanci mluví o bezohledném jednání, o porušování pravidel, zaznívají výzvy k trvalé rezignaci. Je něco takového podle vás na místě? Vy jste říkal, že vlastně uznáváte, že se k tomu Turek nějak postavil. Třeba Jiří Barták, motoristický místopředseda sněmovny, si nemyslí, že by měl kvůli tomu Turek jako trvalé rezignovat.
17: Takže my v tuhle chvíli děláme záběry o tom, jak dopadne šetření policie, my víme, jak to dopadne. Já to nevím.
3: Ani zmiňovaný teda Miroslav Ševčík si to nemyslí.
6: Pokud jsem mluvil o tom, že řekněme nějak uznávám tu reakci pana Turka, tak jsem to mínil v tom kontextu, že dříve u různých kauz on nereagoval nijak. Jo. On vlastně možná reagoval nějakými pohrdavými komentáři vůči svým oponentům, vůči lidem, kterým se nelíbilo jeho chování a podobně. Takže v tomhle je tu nějaký posun. Na druhou stranu i ta kauze nějaký posun. Je. Z mého pohledu řada věcí, která se týká pana Turka, která se s ním pojí negativně nebo je vnímána části společnosti negativně, i například opozicí, tak se týká věcí, kdy on se vymezuje třeba vůči názorovým oponentům, kdy on se vymezuje právě vůči opozici, vůči části společnosti, kterou opozice reprezentuje, nebo vůči novinářům, vůči studentům, vůči komukoli takovému. A myslím, že to úplně mu jako nepřináší negativní body u premiéra, respektive u jeho vlastní strany. Hmm. Ale tady se dostal do situace, která je z pohledu veřejnosti a nějaké pochopitelnosti veřejnosti a její reakce jako v zásadě krystalická. Jo. Asi každý si umí představit sám sebe, že jak jede v té fábi, asi si každý sám umí představit sebe na tom přechodu a v té situaci rozhodně nechce být a vidí, že tady Filip Turek, kolem kterého už se ty jednotlivosti nebo ty různé kauzy a aféry kupí, tak je účastník téhle nehody a je to zrovna on. Je to člověk, který jako se netváří, že má úplně v úctě respekt k nějakým pravidlům, je nějaký zvlášť ohleduplný a podobně. Takže z tohohle pohledu mi přijde, že jsou ty výzvy k jeho konci v politice na místě, byť si teda nemyslím, že on je vyslyší a nemyslím si, že on složí poslanecký mandát.
3: Což je další věc, teda ano, samozřejmě, že tam nejde jenom o výzvy teda na tomu, aby rezignoval na funkci toho vládního zmocněnce, ale aby vůbec skončil v politice, to znamená vzdal se i toho poslaneckého mandátu.
6: Ano, to nevěřím, že by se stalo už z pohledu toho, že ho k tomu nevyzývá ani jeho vlastní strana, což by mohl být nějaký indikátor toho, že by o tom měl uvažovat. Naopak, Petr Macinka za ním pevně stojí, ano. On se vyjádřil, že Filipa Turka nikdy neopustí nebo nezradí nějak.
3: Ano, mluvil o tom v XTV, přesně tak.
18: Určitě ho nikdy nepotopím nebo se ho nevzdám. Budu za něj samozřejmě bojovat, protože to, co...
3: Že ho nikdy nepotopí, že se ho nikdy nevzdá a že to je dospělé, to řekl.
18: To, jak k tomu přistoupil, je opravdu mimořádně dospělé. Já mu za to blahopřeji.
3: Za chlapské to označili ministři Klempíř a Šťastný, to znamená ta strana za ním plnohodnotně stojí.
6: Ano, že je to dospělé, tak tohle slovo mě zaujalo také. No, já nevím, jestli bych to hodnotil jako dospělé, dost možná by jako dospělé nebo chlapské bylo ty funkce složit úplně nebo jako vyjádřit nějak víc lítost a jako nedělat z toho zas nějaké téma, kdy z části ustoupím, řeknu, že teda dočasně nebudu zastávat nějakou funkci a uvidíme a možná to potom dopadne nějak jinak. No, tak to si myslím, že by bylo možná dospělejší.
3: Motoristy by to bolelo, kdyby Filip Turek skončil jako vládní zmocněnec anebo pak případně i dokonce třeba jako poslanec?
6: Já myslím, že to jsou vlastně trochu dvě různé otázky. Pokud se bavíme o tom zmocněnci, tak si myslím, že by to zvládli, že by to pro ně nebyla taková překážka, jak by se mohlo na první pohled zdát, protože ano, byť Filip Turek tu funkci zastává jako, já tomu někdy říkám, fejkový ministr životního prostředí nebo nějaký virtuální ministr, kdy on se stylizuje do té role, že o něčem rozhoduje, kdy jedná za ten rezort, zastupuje rezort a nutno dodat, že to někdy dělá. On jezdí třeba na ty rady ENVY za Českou republiku, což jako je poměrně netradiční řešení, ale tak česká politika je v posledních letech plná netradičních řešení. Takže myslím, že kdyby on skončil v té funkci, tak by sice přišli o nějaký jako blišťivou funkci, ale spíš z pohledu jako osobní pana Turka. Ale motoristé by z mého pohledu mohli mít problém, pokud by Filip Turek v politice skončil ze dne na den a mohl by si sebou tak trošku odnést částečně to pevné voličské jádro, které z mého pohledu to motoristické bude stále navázáno na něj. To jako zpravidla, a vidíme to z různých sociologických šetření, jsou zejména mladí muži, kdy je to vlastně dominantní cílová skupina. Vidíme, jak Filip Turek dokáže fungovat dobře v nějakém vlastním ekosystému sociálních sítích, na Instagramu i jinde, že má kolem sebe už vytvořen nějaký okruh, řekněme, nějakých publicistických influencerů, kteří mu pomáhají s popularitou a dosahem jeho různých příspěvků. Takže tohle by motoristy z mého pohledu bolelo víc, ale myslím, že Petr Macinka si to jednoduše uvědomuje a udělá všechno pro to, aby ten případný konec Filipa Turka byl hladký a pozvolný, a zejména si ale myslím, že na ně nebude tlačit. Pak je tady druhá otázka z mého pohledu, pokud vám do toho mohu tak trošku
3: moderátorsky spadnout. Počkám, jaká bude, když tak se doptám.
6: A to je, jak se na tady všechny ty děje může dívat premiér Andrej Babiš.
3: No, na to jsem se chtěl zeptat hned poté, tak já to doplním. Jak moc bolestivé to může být pro Andreje Babiše, když motoristé sobě jsou takový neposední koaliční partner jeho. Taťána Malá třeba se vyjádřila, že si to musí vyřešit motoristé sobě na klubu sami, že to je prostě jejich věc, třeba to složení případně poslaneckého mandátu. Andrej Babiš do toho vstoupil s tím docela razantním vyjádřením, že pokud to bylo tak, jak ty záběry ukazují, tak skutečně by měl Filip Turek rezignovat.
19: Pokud ta situace proběhla tak, jak to z těch záběrů vypadá, měl by pan Turek převzít odpovědnost a rezignovat na pozici zmocněnce. Nebylo daleko od mnohem větší tragédie.
3: To je silné slovo, nebo není?
6: Silné slovo to určitě je, respektive to silný vzkaz Filipu Turkovi, kdy z mého pohledu Andrej Babiš mu říká něco jako Filipe, odstup, Filipe, rezignuj. Na druhou stranu Andrej Babiš má z mého pohledu v rukou nástroj, že by to mohl vyřešit sám. Já jsem tedy zmínil, že pokud by snad vláda odvolávala Filipa Turka z té funkce vládního zmocněnce, tak by tak musela činit na návrh ministra životního prostředí, ale myslím si, že ANO, které má samo většinu ve vládě, by mohlo ten statut na jednom zasedání vlády bez problémů změnit tak, aby jej třeba odvolávala vláda na návrh premiéra nebo z rozhodnutí premiéra. Myslím, že by to nebyl problém, a pokud by Andrej Babiš chtěl a považoval to za natolik důležité, klíčové, symbolické, cokoliv ostatního, tak by to mohl učinit sám. Ale myslím, že vlastně já nechci, aby to znělo příliš cynicky, ale já myslím, že Andreji Babišovi ta událost přišla vlastně tak trošku vhod, protože my sledujeme už několik měsíců jako nespokojenost Andreje Babiše s tím, jak Filip Turek nesnad ani vykonává tu funkci, ale zatěžuje vládní koalici svými vyjádřeními, svými aférkami. A Andrej Babiš je ve svízelné situaci, protože s tím jako nemůže úplně nic moc dělat. Motoristé trvají na tom, že Filip Turek je náš klíčový politik a on tam zůstane. Andrej Babiš potřebuje hlasy motoristů pro každodenní vládnutí, i proto se z mého pohledu dostal do té potyčky s prezidentem původně kvůli summitu v Ankaře, ale začalo to všechno kolem Filipa Turka. Můžeme se vrátit do ledna, kdy Petr Pavel odmítl jmenovat Filipa Turka ministrem životního prostředí a na margo toho motoristé rozjeli ten extrémní případ kohabitace. A Andrej Babiš z mého pohledu teďka dostal poměrně jako slušnou příležitost se Filipa Turka zbavit z pozice toho vládního zmocněnce. Pro něj by bylo mnohem elegantnější, pokud by Filip Turek zůstal poslancem, buď řadovým poslancem nebo nějakým místopředsedou výboru. To by bylo nějaké, řekněme, bolestné pro něj, pokud by snad odešel tady z té ne úplně vládní funkce, ale té funkce, která je pro něj taková prestižnější. A Andrej Babiš by nebyl potom konfrontován po každém druhém jednání vlády s tím, co zase provedl jeho vládní zmocněnec. Už by prostě mohl říct, je to nějaký řadový koaliční poslanec, není to můj problém, nebudu to řešit, a mohl by se věnovat něčemu jinému.
3: A pardon, rozumím tomu tedy správně, že kdyby bylo jenom na Andreji Babišovi a kdyby byl Filip Turek třeba ve stejné pozici, jako byla loni paní Balaštíková tehdy v té kauze údajného atentátu na psa vlastně jejího bývalého manžela, tak Filip Turek už prostě vládním zmocněncem není, ale na něm to není, a proto teda vyvine nějaký tlak na motoristy?
6: Já si myslím, že přesně tak to je, že pokud by šlo o člověka, kterého si vybral Andrej Babiš, byl by to kandidát nebo dominant hnutí ANO, tak už by v té funkci nefiguroval. Tlak si myslím, že on teď úplně vyvíjet nebude veřejný, ale mám dojem, že i to jeho vyjádření, které jste tady citoval, je výsledkem nějaké, nechci říct dohody, ale nějakého rozhovoru s Petrem Macinkou. Oni se podle mě o tom informovali a myslím, že Petr Macinka věděl, co Andrej Babiš bude říkat navenek o tom.
3: Oni si volali prý, nebo psali.
6: Ano. A myslím, že to muselo být domluvené. Oni mají v zásadě v koalici poměrně korektní vztahy a věci, pokud vím, si říkají, kromě teda toho, že budeme dávat peníze na Ukrajinu, což neměli říct Tomi Okamurovi, ale to je opět vedlejší. Takže myslím, že Andrej Babiš ten tlak úplně vyvíjet nebude a nechá to na motoristech, aby si to vyřešili sami, ale myslím, že skutečně teď je Filip Turek jako nejblíž tomu, aby v té funkci skončil. A to nemyslím to jeho nabídnuté pozastavení vykonávání té agendy, ale aby skutečně tím vládním zmocněncem nebyl.
3: Vy jste mluvil o těch penězích jenom na Ukrajinu jako vedlejší věci, tak jenom dodejme, že tam má jít o peníze na americké zbraně pro Ukrajinu, teda asi 140 milionů korun, které nevěděli lidé z SPD, že se budou takto investovat někam jinam. A Tomio Okamura je značně rozčílen kvůli tomu, že o tom pan Macinka rozhodl sám bez toho, aniž by to s ním konzultoval. Dobře, takže. Pokud je Filip Turek nejblíž tomu, aby jako vládní zmocněnec skončil, tak v jakém časovém horizontu odhadujete, že se tohle vyřeší? A nezameto si to jenom pod koberec?
6: No, já si myslím, že motoristé se mohou pokusit to hrát právě na nějaký ten interpretační spor o to, kdo je viník té nehody, respektive, že tam je viníků víc než jeden. Že to prostě nebude pouze odpovědnost Filipa Turka, ale že v nějaké fázi vyšetřování nebo správního řízení, já vlastně neznám ten proces formálně, se dospěje k tomu, že se chyby staly na více stranách, respektive je to složitější. Tak to je nějaká možnost, ale dost možná, pokud se to vyšetřování povleče, tak se ukáže, že vláda toho vládního zmocněnce ani nepotřebuje. Že Filip Turek není tak asi důležitou postavou pro boj proti Green Dealu a možná si Andrej Babiš nakonec řekne, dobrý, tak teď máme nějaký status quo, kdy Filip Turek tu funkci nevykonává a neděje se v zásadě nic problematického, tak proč bychom to nesformalizovali?
3: Filip Turek by ale určitě chyběl svým podporovatelům své straně, o tom jsme taky společně mluvili, tak si počkejme na to případné přestupkové řízení, správní řízení, které když tak nastane, až to policie prošetří. Moc díky, že jsme o tom mohli společně mluvit.
6: Já děkuji za pozvání. Naschle.
3: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska spolu se mnou Jan Tvrdoň, politický komentátor deníku N a taky jeden z autorů politického podcastu Vrtěti psem. Probírali jsme spolu bouračku čestného prezidenta motoristů Filipa Turka. Opozice ho kvůli tomu cupuje za porušení dopravních předpisů a žádá jeho rezignaci na post vládního zmocněnce pro Green Deal a vyjadřoval se k tomu už i premiér Andrej Babiš. Nehodu šetří policie. Připomínám, že Turek avizoval, že pokud rozhodnou policisté o tom, že nehodu způsobil právě on, tak jako vládní zmocněnec skončí. Podporu mu vyjádřil například šéf motoristů Petr Macinka a kritizoval teď lidové soudy, které se kolem toho prý objevily. I takové dění přinášejí červencové dny a my před víkendem stihneme ještě jedno téma. Naslyšenou zítra.

0: Svět ekonomie a financí hraje v našem životě zásadní roli a je nutností mu rozumět. Proto jsme pro vás připravili druhé vydání Jednohubek. Tentokrát se po dobu prázdnin budeme zabývat tím, jak máme přistupovat nejen k vlastním financím. Obohacující poslech přeje Václav Pešička.
1: Řečí peněz.
0: Stejně jako u našeho cyklu ekonomických jednohubek je naším hostem i u těch finančních ekonom České spořitelny Michal Skořepa, autor stejnojmenné knihy. Dobrý den, vítejte ve studiu.
2: Dobrý den.
0: Dluhy. Ty jsou odedávna něčím, co nikdo nechce mít, ale prakticky všichni je v některé části svého života dělají a potřebují. Michale, vy pokládáte jednu z otázek, zda je úvěr hříchem. Je?
2: Obecně určitě ne. Obecně je to prostě nástroj, je to vynález lidský, úplně stejný, já bych řekl, jako sirky, nebo nůž, nebo auto. A prostě kdo s tím umí zacházet, kdo je dobře proškolen v fúzovkách, jak to používat, aby to bylo k užitku, tak ať to klidně používá. A kdo to neumí, nebo dokonce, nedej Bůh, jak si to používá jako zbraň, no tak to je samozřejmě špatně. Ale dluh sám o sobě si myslím, že prostě je bez znamenka. Můžeme mu dát kladné nebo záporné zamínko podle toho, jak to použijeme.
0: A proč tady máme tendenci směšovat to, dejme tomu, emotivní nebo morální hodnocení dluhu s jeho ekonomickou funkcí?
2: No, já mám trošku podezření, že to je proto, že někteří z nás, nebo možná dokonce mnozí z nás, nejsou úplně dobře schopni rozpoznat, jestli patří k těm, kteří s tím dluhem umějí zacházet, nebo ne. A takový ten odvěký lehký odpor k dluhům, který už asi je slabší než býval, ale pořád přetrvává, tak je trošku možná určitým filtrem, který pomáhá aspoň části té společnosti, která by to neuměla, která by dopadla špatně, tak pomáhá vytvořit určitý reflex, aha, tak tohle radši ne, protože všichni říkají, že bych dopadl špatně. Kdežto pro ty lidi, kteří jsou si jaksi jistí v tomhle a kteří vědí, jak s tím zacházet, rozumějí tomu, mají k tomu třeba i vzdělání dokonce nebo v rodině minimálně, vědí, jak fungují hypotéky a podobně, tak ty se toho neleknou, ty vědí, že dluh je prostě nástroj jakýkoliv jiný a buď teda mají na splátky nebo nemají, tak snad tohle je jediné, co mě napadá jako vysvětlení, proč do dneška přežívá tenhle ten v fúzovkách středověký pocit, že dluh je něco špatného.
0: No a jakou roli v tom hrají úroky, protože ty v minulosti nebyly samozřejmostí, půjčovaly se peníze jen tak a vracely se jen tak, tak jak moc se proměnil vlastně ten vztah společnosti k dluhu a k úrokům?
2: No tak první zajímavá věc, pozorování, co uvidíme, když budeme tou historií, je, že prakticky dluhy existují odjakživa. Ta myšlenka dluhu je nesmírně stará. Vlastně provází lidstvo celou dobu, nikdy nebyla žádné období, kdy byl úplně naprosto striktní zákaz, anebo i když třeba byl hodně striktní, tak se stejně půjčovalo na černo, trošku něco jako prostituce na podobné úrovni. Prostě ten nástroj si našel svou cestu, protože evidentně byla poptávka i nabídka na tomhletom trhu. No, když to vezmeme velmi stručně, tak když se podíváme do Starého zákona, tak tam uvidíme, že vlastně Izraelité se snažili přimět své soukmenovce, aby si navzájem nepůjčovali na úrok, ale cizincům ano. Takže tam už je v tomhletom rozlišení je vidět, že jaksi je to svým způsobem něco neúplně hezkého, nebo nejsme si úplně jistí, že to je v pořádku, ale těm cizím, těm ošklivým, se kterými možná obchodujeme, ale nejsou to naši kamarádi. Je to dokonce může to být i zbraň někdy, přesně tak. Takže tam ano, tam do toho pojďme, ale mezi vlastními bez úroku. Zrovna tak v antice, dokonce i velcí, někteří filozofové prostě hloubali nad tím a uvádí se příklad, že přece, když se půjčí kráva, tak tam můžu chtít potom člověku, co si půjčil, aby mě vrátil něco navíc, protože z té krávy on mezi tím mohl mít potomstvo, ale z peněz přece žádné potomstvo není. Když někomu půjčím stovku, tak ze té stovky se 10 koruna nenarodí třeba za týden nebo za měsíc. No ale to tak samozřejmě vůbec není naopak. Je to úplně přesně naopak, že i ty peníze sami o sobě samozřejmě ne. Ale když já si za ty peníze tu krávu koupím, no tak v tu chvíli ty peníze vlastně nepřímo nějaký výnos taky mají. Ale je z toho vidět, jak to trápilo ty lidi, jak vlastně ta myšlenka úroku byla taková jako celou dobu taková trošku trapná, taková jako nevědělo se, co s tím. Křesťanství se vlastně hodně navázalo na ten izraelický, řekněme, starozákonní přístup, to znamená mezi křesťany ne, ale ty bezvěrci, ty ať si teda s Pánem Bohem půjčujou, protože stejně půjdou do pekla všichni, tak prostě jim povolme to, co my máme zakázáno. Takže zatímco Židi měli zakázáno třeba zemědělství nebo řemesla, tak naopak měli povolené úvěrování, včetně úročení, takže tam to šlo tímhletím způsobem, outsourcování bych to nazval, řekněme, náboženského. A vlastně teprve někdy v 16. století, když přišla reformace, tak ta se k tomu postavila způsobem v podstatě, kterým se k tomu stavíme dodnes. To znamená, že lichva není jakýkoliv úrok, ale až teprve, když to přeženeme s tím úrokem, tak to už jako tady pozor, ale určitý přiměřený úrok je vlastně v pořádku.
0: No, pojďme se tedy podívat na úvěr nebo dluh samotný. Jak ho máme chápat z pohledu ekonomie? Jaká je vlastně jeho ekonomická funkce?
2: No tak jsou dvě základní, jsou dva základní typy úvěrů. Je úvěr investiční a úvěr spotřební nebo provozní, můžeme říct ve firemním kontextu. Ten investiční spočívá v tom, že nám umožňuje vlastně nakoupit něco, co nám zvýší naši produktivitu, ať už je to firma, ať už je to zaměstnanec, který si třeba koupí auto a díky tomu autu je schopen dojíždět do lépe placené práce, v podstatě mu to taky zvýšilo produktivitu a příjmy tím pádem. Takže to jsou ty investiční úvěry, které sami sebe zaplatí, protože do budoucna doufáme, pokud je to dobře vymyšleno za investice, není to úplně nezbytně nutné, ale snažíme se o to, tak ten úvěr sám si na sebe vydělá vlastně. A pak jsou ty spotřební, které si na sebe nevydělají sami. Tam je to trošku s větším otázníkem, jestli tohle ještě pořád správný směr postupu, brát si peníze na spotřebu. A tam každopádně ta samozřejmě ta role je taková, že něco, co já bych, na co bych si musel ušetřit, tím pádem bych si to koupil za nějakou dobu, tak já si to koupím už teď a to skonzumuju už teď, což má nějaké výhody. Jednak budu dřív šťastný, protože jsem se na to těšil, ale třeba i časové. Pokud já si na to ušetřím na dovolenou, si ušetřím na podzim, ale já není chci jet v létě, třeba protože mám děti školou povinné, no tak je mě málo platné, že jsem si ušetřil na podzim, čili může to mít i tyhle ty aspekty. Každopádně umožňuje mě to posunout něco blíž do přítomnosti z budoucna a tou cenou samozřejmě úrok.
0: A z hlediska, dejme tomu hospodářství, tedy národní ekonomiky, je úvěr jedním z hlavních motorů hospodářského růstu, protože teď se vede debata v souvislosti s rozpočtem a s jeho schodkem, zda se Česku vyplatí se zadlužit a investovat, protože budoucnost, když správně investujeme, nám ten úvěr zaplatí a ještě na tom vyděláme. Dalo by se hospodařit jako republika bez dluhu, protože ten vyrovnaný rozpočet nebo přebytkový, to je náš grál, kterého, pokud se nemýlím, v Evropě dosahovali snad pouze jenom Němci.
2: Určitě by se dalo, samozřejmě, že by se dalo. Vývoj ekonomiky by byl hladší pravděpodobně, protože ty dluhy mají tu nevýhodu, že v sobě mají element nejistoty. To je jasná věc. Prostě my se zavazujeme k něčemu do budoucna, my přesně nevíme, co se v té budoucnosti bude dít. Takže čas od času některé dluhy dopadnou špatně. To je potřeba přiznat úplně jednoznačně. A to znamená, to pak vnáší do hospodaření toho, kdo si ten dluh vzal, tak to tam vnáší nějaké kolísání. Dostávám se, jaksi zlepšuje se má situace díky tomu dluhu, když je dobrý, když je špatný, tak naopak z toho má komplikace. To platí i pro ekonomiku jako celek, čili dluhy tu ekonomiku rozkolísávají, vnášejí do jiný cykly, ale v průměru celkově ten růst urychlují. Takže bez dluhů bychom rostli klidněji, ale pomaleji. A dneska bychom pravděpodobně nebyli tak bohatí, jak jsme, ale neměli bychom za sebou tolik kolísání, tolik jaksi skoků nahoru a dolů, kolik jich za sebou máme.
0: Podle agentury STEM zhruba 25% dotázaných respondentů si vůbec nespoří. Asi 15% domácností žije od výplaty k výplatě a značná část populace podle STEMu nepovažuje tento způsob hospodaření za problematický a přibližně 2/3 Čechů vnímají dluh jakožto běžnou součást své finanční reality. Dluh je dluh, ať je na cokoliv. Ale asi všichni cítíme, že je rozdíl mezi dluhem, který vytváří nějakou tu budoucí hodnotu, o které jsme mluvili, a dluhem, který financuje naši současnou spotřebu. Jak velké riziko je to, že Češi tedy vnímají život na dluh jakožto standard?
2: V mezinárodním srovnání Češi jsou úplní žabaři ještě pořád, teda ve srovnání se západní Evropou, co se týče života na dluh. Jo. Mm-hmm. Tam ještě máme pořád hrozně moc co dohánět, pokud teda chceme dohánět ten západ zrovna v této oblasti. Já neříkám, že musíme, ale ano, žijeme čím dál víc na dluh, ale pořád ve srovnání se západní Evropou to není zas tak velká věc. To je první věc. A riziko si myslím, že to být nemusí do té doby, dokud prostě budeme všichni dostatečně opatrní. Do té doby, dokud, to je jako u těch aut, dokud budeme jezdit s rozmyslem po těch silnicích, tak je jedno, kolik máme aut a kolik máme silnic, prostě dává to nějaký smysl jet nějakou rychlostí v nějakou chvíli, no tak stejně tak, a to mimochodem teda v tom případě dluhů se posouvá i na úroveň regulátorů.

0: mech teď, v tuhle tu chvíli, co se týče České republiky, ty statistiky jsou někde do roku 2007, čili 20 let zhruba, tak jsme úplně nejníž, co jsme kdy byli. Takže ta situace se spíš zlepšuje, jestli něco, co se týče schopnosti splácet. A v mezinárodním srovnání taky patříme k zemím, kde ta disciplína splácení je úplně nejlepší. Čili zatím si myslím, že jsme na tom velmi dobře.
1: Když se rozhodujeme o úvěru, tak podle jakých kritérií bychom měli posuzovat, zda je konkrétní úvěr pro nás rozumný?
0: No tak ta úvaha v vozovkách není nějak zvlášť složitá. Prostě musí na splácení toho úvěru musí být prostor v rozpočtu. Do budoucna. Třeba tam teď není, ale možná, že chceme něco změnit tak, abychom teda na to ten prostor měli, něco přestaneme platit. Zkrátka dobře, něco možná někde ořežeme tak, abychom tam ten prostor vytvořili, to je první věc. Druhá věc je posoudit rizika, protože my teď máme nějaký obrázek před sebou, za půl roku to může být úplně jinak, čili trošku se zamyslet nad tím, co dělám třeba jako zaměstnání, jaké je riziko, že o to zaměstnání přijdu, že se bude propouštět, nebo že poptávka bude menší v tom oboru a tak dál a tak dál. Jaké je riziko nenadálých výdajů? To bych řekl je úplně největší problém mezi námi. Jo? Když se budeme bavit o rodinných rozpočtech, tak jako správně odhadnout, jaká bude průměrná výše mých celkových výdajů v nejbližších měsících a letech. Přičemž tam započítám i mimořádné položky, a teď nemyslím jenom opravu auta, ale i třeba svátky a narozeniny, dárky, jo? Někdo bude mít 50, jenom to tak se dává něco většího, tam jsme schopní do tisíců prostě v těch darech. Jo? Nějaká zajímavá hrozně dovolená, nebo jo, prostě těch notebook nový, těch výdajů, takových těch jednorázových, které přijdou jedno za několik let, ale je to kupa tisíc, těch je celá řada a my máme podobně tendenci, tím, že nejsou každý měsíc, tak máme tak trošku tendenci na ně zapomenout. A to může být potom problém, že najednou zjistíme, safriš mi to nevychází. Čili všechny tyhle ty riskantní záležitosti trošku posoudit, mít tam nějakou rezervu a pokud mě to vychází, tak...
1: A pokud ne, tak je to situace, kdybyste člověku doporučil si ten úvěr raději vůbec nebrat.
0: Přesně tak. Ale naštěstí, už jsme o tom taky trošku mluvili, je dnes v Česku už regulace tak přísná, že za mě tu moji úvěruschopnost, tu moji bonitu hodnotí i ten věřitel. Jedinou to má, jediný zádrhel je tam ten, že my mu nesmíme lhát. A já znám lidi, kteří jdou do banky pro úvěr a prostě lžou tam. Nepřiznají určité výdaje nebo nadhodnotí svoje příjmy. Ta banka není úplně všemocná, ona zase úplně pod všechny naše prsty nevidí. Tak určité věci nám prostě věří. Pokud nejsou úplně mimo mísu, tak prostě nám věří ty v naše výdaje o 10 tisíc menší, než jsou ve skutečnosti. A to je podle mě, jestli je něco hřích v souvislosti s úvěrem, tak to není vzít si úvěr, ale lhát tomu, kdo mě pomáhá zhodnotit, jestli já na ten úvěr vlastně mám, jestli si ho mám vzít nebo ne. To je podle mě moderní hřích.
1: Takže v momentě, kdy nám věřitel po nás nechce vědět nic a půjčí nám na cokoliv, jakoukoliv částku.
0: To je hrozivá situace.
1: Tak to je riziko.
0: Toho bych se hodně bál.
1: Které ano. Prostě nemáme posuzovat. A je to ten červený praporek, který
0: ano,
1: mává,
0: tady něco nehraje.
1: Běžme pryč.
0: Přesně tak.
1: Společně s Michalem Skořepou, ekonom České spořitelny, servírujeme další finanční jednohoubku, tentokrát o úvěrech. A ta největší část, drtivá část, zadlužení české společnosti, tak to jsou hypotéky a úvěry ze stavebního spoření, tedy úvěry na bydlení. My dlouhodobě preferujeme vlastnické bydlení. Je to preference, která pro někoho je výsledkem ekonomické racionality, protože je zde i ten mýtus, že přeci nebudu platit někomu nájem, že jsou to vyhozené peníze. Jak to je ale z ekonomického hlediska? Je úvěr na bydlení za současné situace, kdy české nemovitosti patří k nejdražším v Evropě, vlastně dobrá investice?
0: No, tak tohle je hodně složitá otázka. Já občas vidím nějaké srovnání v médiích, které se veze čistě jenom na splátce úvěru a na nájemné měsíčním, ale takhle se to prostě počítat nedá. Tam jde o to, jak se bude to nájemné vyvíjet do budoucna, jak se budou vyvíjet úrokové sazby, refixace, jak ten úvěr bude fungovat, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí. Jestli vzorem pro naše očekávání dalšího vývoje cen nemovitostí je to, co se tady dělo dosud, to znamená růsty klidně 10, 15, 20%, anebo to, co se dělo v OECD, což je skupina bohatých zemí za posledních 50 let, což jsou asi 4%. No tak to je velký rozdíl z hlediska toho, jestli se mě to finančně vyplatí teda si koupit ten dům nebo ne, nebo byt, to je hodně velký rozdíl, čili ta úvaha je velice složitá a záleží taky na tom, kde jsme. Pokud já jsem občas tohle v minulosti

0: počítal toto srovnání hodně důkladně a vycházelo mně, že v Praze rozhodně nedává smysl si kupovat nemovitosti. Tam je lepší bydlet v nájmu. Pražské nemovitosti jsou, nebo byly tehdy a předpokládám, jsou pořád extrémně předražené z tohohle pohledu. Brno bylo tak jako 50-50 a zbytek republiky bylo lepší si to koupit, než tam bydlet v tom nájmu tržním v tu danou chvíli. Ale říkám, závisí to skutečně lokalita od lokality a asi i trošku čas od času, protože ty poměry se mění, úrokové sazby kolísají, naše příjmy samozřejmě se můžou měnit a jaksi schopnost.
1: A tak. Proč tedy tato ta ekonomická, dejme tomu, logická úvaha, že si to spočtete vy, tak počítám, že to dokáže spočítat řada ekonomů, a tato ekonomická úvaha nefunguje. A Češi opravdu ve velkém chtějí mít vlastnické bydlení.
0: Tak to má, si myslím, důvody vůbec ne ve skutečnosti finanční, ale důvody historické, a to nezas tak úplně dalekosáhle historické. To má původ v podstatě hlavně v 90. letech, kdy proběhla plošná privatizace za hubičku, čímž se vytvořil pocit v české společnosti, že je normální bydlet ve vlastním. A kdo nebydlí ve vlastním, tak je trošku zvláštní. To je první věc. A druhá věc, možná ještě důležitější, to, co se tehdy dělo na nájemním trhu a v regulaci nájemného, která byla velmi špatná tehdy, dělala se tam různá zvěrstva v souvislosti s tím, že když jste byl původní nájemník, tak bylo regulované nájemné, takže byla snaha vás vyštípat, takže vám vlastník velmi často, pokud nebyl solidní, začal komplikovat život. No prostě vytvořila se tady představa, že v nájmu bydlí jenom lůzři, jenom ti, kteří prostě, kterým nic jiného nezbylo, kteří neumějí s penězi zacházet a tak dál a tak dál. To už si myslím dávno není pravda. Regulace nájemného v České republice dneska je daleko sofistikovanější, než bývala. A já osobně jsem bydlel několik let nedávno v nájmu, úplně bez problémů. Takže myslím si, že to je věc učení, věc zvykání, věc změny názoru na tyhle ty věci. A my to vidíme, že se posouváme. Oni nám k tomu teda pomohli i Ukrajinci. Jsem se nastěhoval, že jo, samozřejmě v souvislosti s válkou spousta Ukrajinců, takže ten podíl nájemního bydlení pomalu roste, ale ještě pořád jsme velmi daleko od Němců, Rakušanů. Ale můj tip je, že do budoucna se k ním budeme blížit.
1: Úrok z hypotečního úvěru nebo z jakéhokoliv úvěru bývá veřejností často vnímán jako odměna pro banky nebo věřitele. Co všechno vlastně, ale pojďme se na to podívat z druhé strany, se v tom úroku skrývá, v té jeho hodnotě. Protože například se vede velmi, nebo vedla se velmi ostrá debata o tom, zda mají mít věřitelé u hypotečního úvěru právo jej kdykoliv splatit bez jakýchkoliv poplatků.
0: Ve skutečnosti spíše to tak, že hypotéka je pro banku jeden typ investice, jak peníze na nějakou dobu nějak využít, a vedle toho jsou jiné možnosti, třeba státní dluhopisy. A vy, když máte někomu půjčit hypotéku s pětiletou fixací, tak je to v podstatě, dá se říct, pětiletý úvěr a proti němu je pětiletý dluhopis státní. A vy víte, že za těch pět let na tom státním dluhopisu při určité úrokové sazbě si vyděláte něco. A rád byste viděl, aby na té hypotéce to bylo podobné. Řekněme, kdyby z hlediska rizik a dalších věcí to bylo srovnatelné, což možná úplně není, ale řekněme, že je, tak pak prostě si chcete vydělat to tež. A teď, když vám najednou po dvou letech ten klient oznámí, víte co, já jsem s vámi skončil, tady máte ty peníze, vezměte si je zpátky, já budu dlužit někde jinde, no tak vám najednou vlastně tu pětiletou investici zkazil po dvou letech, dá se říct. A vy teď najednou zoufalé hledáte, kde ty poslední tři roky, čím to jako naplníte, doplníte, možná v tu chvíli už to nejde, už úrokové sazby jsou úplně jinde. Takže to jenom jako, že spíš ta úvaha se vede na úrovni jedna možnost investice versus jiná možnost investice, ale vlastně ten princip je víceméně stejný, jako kdyby si půjčovali ty peníze. Prostě ta úroková sazba je poskládaná jako věžička, kde máte několik těch patírek. Jedno to patro je samozřejmě inflace, jedno to patro jsou nejrůznější rizika, pokud je to rizikový úvěr, řekněme nějaký podnikatelský, tak je ta sazba větší, protože ta banka se tím chrání proti riziku, že by ten úvěr dopadl úplně špatně.
1: Já se omlouvám, že vám skáču do řeči. Vy jste zmínil inflaci. To je právě to, když Česká národní banka, a teď to vidíme, bojuje proti inflaci, zvyšuje úrokové sazby, tedy podporuje spoření na jedné straně, ale zdražuje úvěry. Jak jdou vlastně tyto tři efekty vzájemně dohromady?
0: No tak samozřejmě, co se týče úvěrování a naopak střádání peněz na vkladech, tak to jde svým způsobem spolu, ruku v ruce. Buď jsou úrokové sazby vysoké, což jaksi potlačuje spotřebu a podporuje spíš to ukládání. Ale zajímavý efekt, řekl bych, je pak přes tu inflaci, protože můžou nastat situace, minimálně v některých extrémních případech, kdy centrální banka třeba i zvýší úrokovou sazbu v tuhletu chvíli, tím vysílá signál na celý ten finanční trh, do celé ekonomiky, že v tuhle tu chvíli poptávkové tlaky budou menší, protože všichni začnou spořit a nikdo si nebude půjčovat. Tím pádem inflace klesne a bude možné v budoucnu potom úrokové sazby snižovat. A pokud se budeme bavit třeba o hypotékách, což je třeba pětiletá fixace té úrokové sazby, to znamená, ta je vlastně vychází z naší představy o tom, jak budou vypadat úrokové sazby pro nejbližších 5 let, no tak ten delší konec těch 5 let už může být nízko díky nízké inflaci. A paradoxně se může stát, že přestože v tuhle chvíli centrální banka zvýšila úrokovou sazbu, tak úrokové sazby na hypotékách třeba můžou dokonce i klesnout v důsledku právě tohoto efektu. Takže tam ta jaksi vazba potom už záleží na tom, o jakém časovém horizontu se bavíme, o jaký produkt se jedná a podobně.
1: Michale, my jsme se opět přiblížili velmi rychle k závěru našeho povídání. Když se podívám na to, co jsme řekli, lze jednoduše říci, kdy je úvěr vlastně hlavním motorem hospodářského růstu, hospodářství a české ekonomiky a kde leží ta hranice mezi zdravým financováním ekonomiky a už přílišným zadlužováním?
0: No tak ta hranice leží tam, kde končí rozumná úvaha o tom, aby ten dlužník ten úvěr bez problému ustál. Takhle jednoduché to je. Nesmí prostě se to přehánět s těmi dluhy a stejně to je prostě potřeba neustále opakovat. Přestože tady můžeme chválit dluhy od rána do večera, jak pomáhá ekonomice, čas od času se stane, že některý úvěr nevyjde prostě. Je to tak, je to riskantní, ale to je jako když jdeme ven na ulici, čas od času se stane, že někoho z nás něco přejede. Tak to prostě je a komu se to nelíbí, tak zůstane sedět doma, ale prostě ten svět si neužije. Tak stejně tak, kdo prostě se štítí úvěru, ať si je nebere, nikdo mu to samozřejmě nenutí, ale hold, ten jeho život bude svým způsobem chudší, protože spousta ekonomických příležitostí mu v důsledku toho uteče.
1: Pro dnešek je to vše. Mluvili jsme o dluhu, o tom, kdy je dobrý a kdy špatný. Vše samozřejmě závisí na tom, jak dobře rozumíme principům úvěrování a doufám, že jsme dnes společně s Michalem Skořepou, ekonomem České spořitelny, přispěli k tomu, abyste rozuměli lépe. V příštím díle se posuneme o krok dál, protože jakmile máme své výdaje pod kontrolou, tak umíme pracovat s úvěry, máme vytvořenou finanční rezervu, nezapomeňme, tak přichází otázka, jak nechat peníze pracovat pro nás. Budeme se věnovat investování. A já za dnešek děkuji Michalu Skořepovi ještě jednou. Díky.
0: Díky za pozvání.
1: A těším se na příště. Obohacující poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Václav Pešička.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Řečí peněz na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každý čtvrtek po 11. hodině.
3: Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: každou neděli v 9 večer na Rádio Praha. Rádio Praha.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: Krásný den, milí posluchači, Radiožurnál Sport a Desítka Pavla Horváta, oblíbený pořad ve čtvrtek, tradičně s hostem Pavel Horvát přítomen, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: A Pavel Horvát pozval opět známou osobnost svého přítele, dá se říct.
3: No tak to uslyšíme od něj. Já si myslím, že kamaráda a hlavně spoluhráče samozřejmě, byť úplně jsme spolu nehráli Ligu mistrů, tak si myslím, že velmi kvalitního útočníka, jak to říkají vždycky, když ho představují, Zlatana Ibrahimoviče českého fotbalu, ale teďka trošku můžeme, Kubo, říct Jean-Paula Tiganu.
4: Ano, je to tak.
3: Fotbalu, Kuba Kohák. Kubo, ahoj.
4: Ahoj, dobrý den, děkuji za pozvání do vašeho pořadu, je to pro mě čest a doufám, že vaše očekávání nesklamu.
3: Já si myslím, že určitě ne.
4: Ano, děkuji. Díky i za to, že jsi říkal jako všechny ty superlativy, že? A že jsme si spolu nezahráli tu Ligu mistrů. Škoda.
3: Škoda, ano.
4: Kdyby trenér byl jak prozíravý, ne, kam až jste mohli dojít,
3: víš? Ne, ten Pavel Vrba tomu prostě nerozuměl. Ne.
2: Jakub Kohák je hostem Desítky Pavla Horváta, vítejte.
1: Desítka Pavla Horváta.
2: No, Pavel zmiňoval samozřejmě to, že jste spoluhráč, ale já řeknu ještě, že jste režisér, herec, moderátor, spisovatel, scenarista. Taky se tam píše někdy komik.
4: Šmankote.
2: Tak co tam máte asi nejzásadněji?
4: Já můžu říct tak jako vlastně, když se podívám na průřez svým životem, asi nejvíc jsem se věnoval reklamní režii, takže bych řekl režisér, řekněme krátkometrážních pořadů. Občas jsem se vyskytl v nějakém pořadu jako před kamerou, nechci říct úplně herec, ale řekněme protagonista a řekněme plnič pokynu pana režiséra. Pokud to někdo nějak smísí se jako slovem herectví. Může být, ale netrvám na tom. No a pak všechno, co se namane, že? Ano. Tam můžu moderovat, že? Tady můžu něco jako přidržet, když někdo bude potřeba něco třeba přišroubovat. Tam můžu přinést vodu, že ano, odnést kafe. Prostě
3: něco někam kupnout.
4: Jako kruce, něco někam jako kupnout. Zvláště tak jako bych službám, bych jsem řekl.
2: Ano, tak to jsme rádi, že jste přišel do Desítky Pavla Horváta.
4: Ano.
2: Pokud by posluchači tápali, odkud vy dva se třeba znáte, tak si můžeme pustit první zvukovou ukázku, trošku napoví.
5: On fakt říkal, že to chytí do zubu.
6: Říkal mi to, stáli jsme tam, že to má chytit do zubu tu penaltu.
5: Tak jako zuby na to má.
6: No to má.
5: No jsou pořádný klovák. No. Ale a v té Plzni, když jste kopali, chyt to někdy do zubu?
6: No právě, že nechyt, proto jsem se hned vsadil, ne? To je jasná výhra pro nás.
5: O co jsi to vsadil?
6: O 300 kliků. Nemůžeme prohrát.
7: Tak. Nazdar, Roši.
5: Čau, Jes.
7: Čau.
5: Nazdar.
7: Ahoj.
5: Ty vole, co to je jako, co to je?
6: Já to nechápu.
5: Ty vole, to fakt chytil do zubu.
2: Jo, krásná ukázka.
4: Ano, tenhle ten zvuk budeš muset vysvětlit, ještě to ně. Já vysvětlím, o co šlo, že? Ano. Že Pavel napsal fenomenální knihu, toho se prodalo snad kolik? 500 tisíc výtisků.
3: No, já si myslím, že 30, ale i tak to bylo dobrý číslo.
4: No, 30 tisíc, kdo to může říct? No. Ano.
2: Ve škole nám říkali 2000 a už je to bestseller, tak ty máš 30 tisíc.
4: To je jako David Bowie, když jsem přijel na koncert a oni mu dali jako zlatou desku za prodaný jako nosiče. On byl zvyklý, že jo, z té Anglie, že to je za 500 tisíc nebo za 5 milionů. A on říká, děkuji, za kolik to? A oni 5000, prodaný 10.
3: A hlavně byl zvyklý, že byla opravdu zlatá.
4: Ne, ale jakoby, takže já jsem byl osloven, aby jsem u příležitosti této knihy natočil s Pavlem nějaký videospot. No, takže jsme si říkali, jak mu příroda nadělila takový dar, že ano.
3: Myslíš nohy?
4: Mimo těch nohou, ještě takové ty vypouklé zuby. Takže chytá míč do zubu, no, tak a z toho se to odvíjelo a pak se potřeboval nějaký zvuk, jak on chytí ten míč fakt jako do zubu a to bylo to ne.
3: A musím říct, že já jsem teďka v Mostě a musím říct, že kluci i hráči si ze mě dělají srandu a tenhle ten zvuk jako fakt, dělají do teďka, musím, že to je velmi populární. Jsem sám jako překvapený, že tyhle ty kluci, kterým je teďka 20, protože už to je v podstatě
4: no, to je dráhně let.
3: 15 let skoro, třeba, tak jsem překvapený, že si to jako vygooglili a našli, tak, ale bylo to fantastický, samozřejmě já to jako popíšu ještě takhle, já jsem čekal, co si ty vymyslel, samozřejmě tak, jak je to zvykem a vlastně jsem byl překvapený, Petr Jiráček měl si přinést jenom dres, tu dobu byl v Hamburku, Petr Jiráček je fantastický herec, mimochodem, myslím to ironicky.
4: Byl trošku dřevěný, ale
3: a malinko nervózní.
4: Vykřesali jsme to z něj trošku tak.
3: To dobrý jsme z něj prostě vyndali, tady ano. V tom rozhovoru, co byl slyšet. A ještě si přivedl sebou kamaráda Jirku Hudlera.
4: Je to tak.
3: který pravděpodobně s tebou strávil průběh té předešlé noci.
4: No, jako několika nocí předtím, a on mi říkal, a kam jedeš, že se přerušuje večírek, já musím jít natočit nějakou debilitu. A on, já jdu s tebou, ale chci tam hrát. No,
3: no a teď teda to dopovím. A já teď, jelikož kdo nezná, tak nějaký tenhle reklamní spot, každý záběr se natáčí minimálně třikrát, pětkrát třeba. A ten Jirka Hudler, bylo celkem teplo, bylo to v létě, no, tam celou tu dobu skákal na tartanový dráze kolem nás a dělal žabáky. No,
4: protože ona tam pro něho v tom spotu jako role nebyla. Jo? Ale byla role, protože to bylo s atletickou dráhou.
2: To bylo na Strahově na přátelství.
4: Ano, takže by tam prostě jakoby vzadu, jo, prostě nějaká postava jako něco dělala. Běhat se mu nechtělo, říkám, tady dělej žabáky. On v domění, že to bude třeba 10 žabáků, 15, a jenomže on jich byla třeba 600,
3: je
4: podle
3: to
4: mě.
3: Tak,
4: a on byl ještě potřeba záběru, když se točí. Přes jedno herce, přes druhýho, celek, úzký, tam nadával jak špaček.
3: Pak nechtěl skákat, a Šubo říká, no ale ty tam musíš být, už tam byl na začátku.
4: Přesně tak, nemůže najednou zmizet, že no, to je skript, přátelé.
3: Ale je pravda, že následovala nejlepší sezóna Jirky Hudlera v NHL.
4: No, měl nohy normálně neskutečný, to je pravda.
2: Natrénovali jste ho dobře. No, Jakub Kohák v rozhovoru v červnu 20 pro Seznam Zprávy řekl, že vždycky měl rád zvláštní typy, takové nedokonalé, že pro ně má slabost, protože sám není dokonalý. Chci se zeptat, ty jsi trenér teďkom, Pavle. Přece jenom v tom fotbalovém ranku, když máš někoho nedokonalého, to není úplně jako vítaná charakteristika.
3: Já nevím,
2: ne?
3: Samozřejmě, jak to myslel Kuba, ale spíš jako výjimečný. Já to beru, jak říkal Kuba, ty zuby, tak beru to výjimečný. Já mám obrovský platfus prostě a i přesto jsem byl schopný jako se, ne kopat, ale pohybovat tolik let, jako byť to u mě zní srandovně, tak odběhat spoustu zápasů. A když máš někoho výjimečného, kdo něčím prostě vyniká, no tak bys to měl z něj vytáhnout asi i v tom vašem světě, že jo?
4: Ano, a já jsem to myslel i jak to říkáš ty, ale i jako by nějaká jako nedokonalost. Mm-hmm. Když má třeba jako jizvu někdo jako herec, nebo já nevím, kulhá trošičku, tak je to vlastně něco, co ho odděluje od těch ostatních, co vlastně mají všechno podobně.
3: Jasně, no.
4: A je to takové jakoby, že běžné, by jsem řekl.
3: No, je to ve sportu stejný, no, tak jako teď zase asi se bavíme o té mládeži, teď to je moderní, tak vlastně všichni ty hráči umějí všechno a ta výjimečnost trošku jako nám schází.
4: Ne? Já i kolikrát třeba mám jako slabost nebo oblibuji vyloženě takový typy, co jsou až jako, nechci říct jako, že neposlouchají, nebo jsou takový zlé, mají svoji hlavu, ale že jsou trošku jako originální, že jim řekneš, udělej tohleto, a oni to udělají. To je prostě, to je normální. Jo. Mě kamarád říkal, že fotbal už jsou jako roboti, že jim jenom povíš, ty běhej tady, ty tady, jak to, ty jak to dostaneš, jeden dotek sem a kde je kreativita, kde. A takže mě baví nějaký, co to nějak udělá jinak, zazlobí trošičku, naštvou trenéra.
3: I přesto, že to nevíde, tak neví, do toho jdou.
4: Ale udělají to jinak, že překvapí i ty soupeře, i všechny kolem a pro toho třeba kolikrát vyjde a v tom je právě ta výjimečnost. Třeba jako Balotelli si myslím,
3: jasně, no,
4: že je tak zábavný a ještě ke všemu to umí. A je takový grázl, lump, ale vlastně ho miluješ.
3: A ty jako režisér napíšeš si nějaký scénář a přijde ti tam herecký Balotelli.
4: Ano.
3: A bude to hrát po svým, tak jak se budeš chovat?
4: Já mám třeba jako představu, jo, tu mu řeknu a on, když to udělá jinak po svým a bude to skvělý, tak naopak zatleskám. Takhle to je.
2: A říkám si, že kdyby Jakub Kohák třeba točil ještě v dřívejších dobách, myslím hodně třeba i 90. prostě lidi.
4: Jakože 1890.
2: Myslím třeba 1990, 1980. Jako ještě dřívejší fotbalistů asi bylo víc neoriginálních.
4: No to muselo být, to muselo být doba, co? Třeba ty hára měli všichni dlouhý, že ano, každý to, ještě se kouřilo tenkrát třeba.
3: Ale neskrývalo se to.
4: No právě, bylo to úplně jako v klidu, ježiš, o co
3: jde. A trochu
4: jde.
3: Se i chlastalo, jako no to je, se taky neskrývalo.
4: No, jakoby neříkám, že to bylo dobře, ale by mělo to ta doba nějaký takovej svůj, nějaký takovej švůňk, jo, takovou nějakou...
2: Že si člověk zapamatoval to osobnost.
4: No, bylo to prostě takový jako lidský, jo. Dneska už jsou takový stroje atleticky jako vyšlechtěný, jako prostě stovka za 10, urvat to... spíš někomu utrhnout nohu, než udělat chybu. Prostě je to takový najednou strojově, najednou jako typizovaný zbytečně.
3: Třeba ještě k tomuhle jedna věc. Já vím, že se to řeší, že to je jako moderní. Skončí zápas a teď už i ty kluci na té nižší úrovni si hlídají. Jestli vypije jednu limonádu, jestli si může dát dvě piva, jestli si má dát pizzu nebo zastavit u McDonalda. My jezdíme s Mostem a většinou prostě po zápase stavíme u McDonalda. Vím, že to jako není úplně ideální, no ale...
4: Já bych naopak řekl, že to je vynikající nápad.
3: No pro mě
4: nápad,
3: úplně, jako, pro mě úplně.
4: Já trenér si jde se, já 4 balení.
3: A oni kluci říkají, ne, my máme tady sacharidovou vložku a já říkám, no, ale teď jdeme k McDonaldovi. Ne, že...
4: Už jako, takhle mladý, už takhle na tom.
3: Tak oni nejsou úplně mladý a už trenou chlapy, ale to...
4: Ale jim 20 třeba.
3: No jasně, no, ale chtěl jsem vlastně na tu nejvyšší úroveň, že ty hráči vlastně fakt jako už před zápasem vlastně vědí, co budou dělat po tom zápase, jak se budou chovat, kolik budou spát,
4: úžasný.
3: Jestli si vezmou kalhoty, no úžasný, ale ta doba je prostě jiná. Dřív si jim řekl, hele, jdeme na večeři, a 4 utekli a dali si tam místo večeře 3 piva a nastoupili zpátky do autobusu a jelo se. A druhý den trénovali a v sobotu příští zase rozhodli ten zápas.
4: To je to takže... rošťáctví, co mám rád právě. A potom, a ještě musím říct, že ty, co vlastně zlobí takhle a napijou se třeba jako tajně, tak ty se cítí jako provinile. A hrajou tzv. Jako provinělej fotbal, což znamená, že hrajou ještě líp, než normálně, protože to chtějí odčinit.
3: Ano, to jsem několikrát zažil.
2: Pavel Horváth do desítky pozval spoustu borců, kteří si můžou spojovat se sebou třeba to přízvisko, že byli něčím originální a fanoušci na ně určitě pamatují. Vy jste se, Pavle, taky potkali s jedním tímhle výjimečným fotbalistou na place, na natáčení, tak si můžeme připomenout opět zvukově, jak to bylo.
7: Beniky, Beniky, Hládík, ne? Horvy, ten si zahraje. Štajny, jdi na to, prosím. Mladší, rychlejší.
2: Štajny, na to, takže ano, s Jirkou Steinerem jste taky Štajny. Byli v klipu.
3: No to byl bohem jako jedno.
4: Byl jo, já jsem ho nezažil takhle jako osobně.
3: No, Jirka, já jsem taky s Jirkou nikdy nehrál, ale samozřejmě,
2: ten klip vlastně
3: samozřejmě jsme vlastně. Stejně, no, na Spartě jsme točili pro Pivovar, aha, pro Gambrinus a myslím si, že to bylo taky super, no, tam jsem tahal bobra nebo něco takového jsem tam...
4: Já jsem přijel bobra, myslím, protože měl zuby jako ty.
3: Jo.
4: Jakože já jsem přijel bobra a to je jako znamení, že by si měl hrát.
3: Jo.
4: A ještě vím, že jsi tam chtěl mít nafukovacího jako krokodýla.
3: Aby mi nebyl je pupek.
4: Přesně tak.
3: No. To jsem ještě hrál totiž.
2: Ale je pravda, že i ve fotbale může platit to, co u některých režisérů, že si berou ty své ovečky, ty své oblíbence sebou na angažmá, budeš je do filmu třeba a ve fotbale do týmu postupně se převádí. Cítil se někdy Jakub Kohák jako nějaký sběratel třeba v tomhle ohledu, že má prostě ty své oblíbence, anebo když to převedem na to sběratelství vysloveně?
4: Já nevím, no jak když potřebuješ něco jakoby na jistotu, tak asi jo, ale já spíš radši zkouším nové tváře a nové postupy, nový spolupracovníky, protože to tě vždycky nějakým způsobem posune dál, než když jedeš v těch kolejích jako zajetej, je vždycky dobrý jako měnit. A ještě musím říct, že tam byl s náma Láďa Krejčí.
3: Tenkrát mladý, teď už starý.
4: Starší.
3: Láďa Krejčí, který je teďka v Teplicích.
4: Tak,
2: ale má to přízvisko starší, byť se už mu teď odpáralo, ale pořád to rozlišujeme, ne? Ladislav Krejčí starší a mladší je kapitán repre.
3: Já teda ještě, ty jsi na kousto sběratelství, já vím, že máš jednak knížku, jednak spoustu artefaktů.
4: Ano.
3: Který jako sbíráš různě, už jsem tě zažil. Já jsem si tady připravil...
4: Ježíši Kristusi.
3: Na to domluvili a já jenom takhle ti to předám, je to vlajka.
4: Ježiš.
3: Už jsem hrál v Plzni, tak je to vlajka, vlastně když jsme hráli s AC Milan domácí zápas v Edenu na Slavii, tak
4: my jste nemohli hrát tam
3: u sebe. My jsme ještě neměli tam stadion. Tak tohle to je ta vlajka. Ono jich bylo na každý zápas, teď možná, abych nekecal, třeba 20, protože se to dává soupeři,
4: jasně,
3: několik, pak ten kapitán to dává, tak tohle je jedna z těch 20 kusů.
4: A ty jsi si nechal?
3: Já jsem s odstupem času, někde jsme tam přišli na nějakou krabici, která tam zbyla, já jich mám samozřejmě víc a tohle je jedna z nejatraktivnějších,
4: tak jsem
3: si dovolil, protože vím, že to jako oceníš. Prostě.
2: To bylo ze zápasu, děkuju, kdy Viktorka urvala bod s AC Milan.
3: V posledních minutách.
4: Ano. Fakt, jo. A jak to bylo? Jak nespomínám. Ale byl tam Zlatan tenkrát?
2: Ne.
4: Nějaká ruka se tam pískala?
3: Zlatan hrál doma, tam byla penalta, tam dal gól. Ale doma nehrál, doma hrál Robinho a ten druhý a Pato. A během, já si to uvědomuji přesně, jak jsme si v půli byla 0-0 půle, a šli jsme na druhou, říkám, ale máme na ně jeden a během 2 minut to bylo 0-2. Tyhle ty dva dali každý jeden gól.
4: Lumpové,
3: ale pak David Bystroň a Míša Ďuriš vyrovnal a bylo to fantastické.
4: A jaký byli?
3: A jeli zpátky, saláky.
2: To byly krásné časy Plzně s Pavlem Horvátem v Lize mistrů. Co se týče toho sběratelství, Tak když fotbalista takhle investuje, vím, že Fabio Capello sbírá umělecká díla Luciano Spalletti dresy, tak v čem je větší budoucnost podle Jakuba Koháka?
4: No, jako budoucnost...
2: Co ty dresy, ty táhnou, ne?
4: Dneska, budou ta jako umělecká díla, bych řekl. Pokud to samozřejmě nejsou jako dresy, opravdu jako nějaký jako špičkový z nějakých jako momentů. Že? Teď jsem někde četl, že Maradonův dres z té ruchy památný, on to vyměnil s tím obráncem. S tím jako Anglán, ten to prodal asi za 9 milionů dolarů, myslím. To už je dobrá věc.
3: To je docela solidní.
4: To jako docela jde.
3: Za triko.
4: Tak. A pozor, ještě tam není jméno. Jo, tenkrát ještě nebyly jména. Nicméně, takže to jo, ale myslím, že ta umělecká díla asi mají samozřejmě větší, řekněme, jako finanční hodnotu, ale tu lidskou, tu mají ty dresy. To zase jako jo. Já je sbírám taky, mám takový kritérium, že musí být hrané, jo. Že prostě koupit v krámu. No to ne, to jako vypadáš, to zase jako jo. To by musel být jako v plynový komoře, ty blázínku. Nicméně.
3: Nebo mít vedle teletník.
4: Jo, tak. Koupit si to umí každý, jo. To není takový atraktivní, takže já hraný dres a to jako mám rád, no. Že to mají příběh toho, jakoby toho hráče, který mi to dá. A prostě takhle to mám rád, no.
3: Já jsem, teď si uvědomuju zase tady to, jak říkáš, když jsme postoupili přes tu Kodaň do té Ligy mistrů, tak vím, že jsem sundal kopačky a hodil jsem je lidem jednu a jednu a že hned, já nevím, druhý nebo třetí den mi někdo říkal, že už tu jednu kopačku někdo prodává na nějakým tom serveru za 5000.
4: Tak, a tu druhou?
3: Tu nevím, to co někdo nechal.
2: Možná se
4: za tři. A tu druhou za tři.
3: Za dva a půl. To byla rozmajdaná levačka.
2: A tak ty máš asi dresy bývalých soupeřů.
3: Mám, ale teďka vlastně, jak byla Tiki Taka live v té O2 aréně, tak tam byl Clarence Seedorf a já jsem se ho ptal, jestli ty dresy jako kde ho má, že jsme si ho vyměnili, tak chápu, že asi můj dres nebude mít někde vystavený. A on říkal jako, honestly, že jako si je všechny schovává, že je má všechny schovaný, co si vyměnil, že jako je nevyhazoval.
4: Hezky. A já jsem mě jako napadá teďka s tím, že jak se hráli proti Messimu,
3: ano.
4: Kdo ho urval?
3: No, to je oblíbená historka. Mně se říká, vzal jsi si Messi a říkám, hele, já Messi ho ne, mě by nebyl. Takže
4: tak kvůli tomu si ho nebereš,
3: kvůli
4: ty vole.
3: Kvůli jsem na něj neútočil. A myslím si, že jeden má Milan Petržela a druhý má Venca Pilař. Samý pindové.
2: Nakonec to na něj vyšlo.
4: No, a ještě mi řekni, já jako tak jako teoreticky tuším, máte na každý poločas jako jiný?
3: Ano.
4: Že se jdeš přelítlo, že je suchej?
3: Dřív to nebejvalo. A vlastně i v těchto pohárech to bylo super, protože já jsem pro sebe si chtěl nechat svůj dres.
4: Přesně tak.
3: A samozřejmě po zápase si ho vyměnit. Ale už to bylo pak tak, třeba se Schweinsteigerem jsem se domluvil už na Bayernu, že v půli jsme si ho vyměnili, zase historka
4: rychlá. Pro jistotu.
3: Pro jistotu. No, ale já jsem za ním musel potom jít, protože zrovna ten můj druhý dres nebyl potisknutý reklamou.
4: Ježiš.
3: Takže v šatně Bayernu v půli, kdy už jsme prohrávali 3-0, takže ticho. A já říkám, Vencové, já nemám reklamu na tom drezu. Říká, no, tak to je v pytle. Říkám, já jsem si ten první vyměnil se Schweinsteigerem. No, tak si tam dojde a ti ho vrátí. A říkám, no, tak to už radši nejdu hrát. Jako. Takže tam šel pak Míra Jedlička, vedoucí o půli. A když jsme přicházeli na tou druhou půli, tak Schweinsteiger mě jako ukazoval jedničku. Ale to byla výjimka. Jako, jo, jinak to bylo všechno skvěle připravené. Ale že tohle to se stalo zrovna na Bayernu.
4: A ještě se zeptám, když se teda vymění po první půli dres, jo, třeba, že je, já nevím, dáš ho jakoby tomu, co jsi se řekl, tak máš ještě třetí, kdyby jsi ho roztrh třeba?
3: Já si myslím, že pak už to bylo
4: to
3: tak,
4: by to teoreticky mělo nějak?
3: Teď už 100% to musí
4: takže
3: být.
4: Jsou tři.
3: Ale dřív to, teď už by měly být tři. Jo. Jestli ti někdo kecá, tak...
4: Ne, to je moje úvaha, já vůbec o tom
3: nevím. Ne, teď
4: nic.
3: Už by měly být, ale předtím to bylo tak, že vlastně by ti dal třeba číslo, který nikdo nemá, ano. A do zápisu se to napíše, že hráč dohrával s číslem.
4: A v lize mistrů?
3: Tenkrát to asi mohlo se stát. Jako no.
4: Zajímavá doba. Nádherná, co?
8: Desítka Pavla Horváta.
2: Hostem desítky Pavla Horváta je Jakub Kohák a když si dostaneme teď k těm začátkům s fotbalem, tak trošku tuším, že Pavel pochází z Břevnova,
3: ano.
2: A Jakub teda vlastně taky se nedaleké městské části, podle gymnázia, které jste navštěvoval.
4: Já jsem navštěvoval gymnázium na Čtlou, jako sportovní samozřejmě, něco jiného. A narodil
3: Letný, jsem se. Kousek od Letný.
4: Ano. No, na Letný, ne?
3: No, na Letný,
2: vedle technického muzea.
4: Je to tak, ano. A narodil jsem se na Bojišti, Praha 2. Celý život jsem jako v Praze. A fotbal, k tomu jsem se dostal tak, že mě jakoby bez legrace strašně šel. Jo. Když jsem byl malý, úplně neuvěřitelně, až táta říká, to není možný, vzal mě na nábor na Bohemku. Mě bylo třeba 5, 6, 7, tak nějak. A tam jsme přišli pozdě, samozřejmě, jako klasika. A oni už, no, už to zavíráme něco, a oni, jo, tak my jsme přišli, no, tak je to, dobře, no. Tak
3: něco ukáž.
4: Tak se proběhni na půlku a zpátky. A já jsem běhal strašně, takže to bylo takový frk. Já si vzpomínám, že se na se podívali ty dva chlapi a řekli, sakra, vem si balón a s balónem, tam a zpátky. A já jsem si někde, mě někdo řekl tenkrát, že fotbalista si to musí držet u nohy, mm-hmm. že si to nekopneš 100 metrů a pak...
3: Jasně.
4: Takže jsem to takový, takže to bylo takový frk. Okamžitě mě vzali, okamžitě. Ještě nějaký starý pán tam stál a říkal, jak se jmenuje váš syn, já se budu jako, budu se to... A tam mu řekl, táta, přijdeme domů, nadšený matce jsme to řekli a matka to zakázala. Představ si, že řekla fotbal ani náhodou a řekla tu mamátu jako větu, to hrajou sami japitomci a blbci. To řekla tenkrát rok třeba 79.
3: A kolik ti bylo teda?
4: Podle mě 6 až 7 let.
2: No, tak to bylo ještě v době, kdy tam valel Tonda Panenka, ne? Na Bohemce.
4: Nejsem, já jako asi
2: 70,
4: jo.
2: No. On pak takhle, my letos
4: toho jsem tam nepotkal.
3: Tam nebyl.
2: Na těch
3: testech nebyl.
4: Tam nebyl. No takže pak jsem hrál basketbal, no a tím právě ten svět přišel o útočníka fantastického. A pak jsem se k fotbalu vrátil, k tomu vrcholovýmu, v 38.
3: To bylo nejlepší.
2: To jste mohl mít přezdívku Bomber třeba místo Tomáše Skohravého, který jste držel.
3: Ježiš, že teda v těch letech už byli fotbalisti blbci a pitomci pro, jako pro veřejnost. Jo?
4: Ne, pro moji matku. No, takhle to ona jako vnímala. No.
2: Ale basketbal teda se jí líbil
4: to,
2: víc.
4: To jí přišlo takový vysokoškolský. Víš, že to hráli v té Americe, jo, řekněme, na těch univerzitách, jo, že to bylo najednou, je to jako, pro ní to bylo takový jako ušlechtilejší sport. Strašná škoda, mě to jako mrzelo.
3: Já jsem teda měl na
4: Do dneška mě to mrzí.
3: No to chápu, teď už to mrzí podle mě všechny český fanoušky, protože jsme přišli o... Jako...
2: Minimálně posluchače tohoto rozhovoru.
3: Jasně, no.
4: Minimálně.
3: Já chci říct, že jsem byl, já jsem chodil na učňák, že jo, řezník, prodavač, a tam jsme měli paní učilku na tělocvik, která byla taky basketačka. A musím říct, teď jsi mi to připomněl, že vlastně já už jsem v tu dobu hrál jako dorosteneckou ligu. A samozřejmě jsme hráli basket, že jo, a to a nějak jsme se tam bavili, házeli se šestky, že jo, a ona jako, prosím tě, ty fotbalisty jste blbci všichni, basketbal, to jsou signály a tohle to vy vůbec nedokážete pochopit.
4: No a takhle to měli ty lidi zakořeněný, ty sporty.
2: Hmm. A neučila vaše měli... maminka náhodou, Pavla, že by to byla souvislost?
4: Vlastně, ne.
3: To jsem měla Husáková. Jako opravdu, myslím si, no. Teď jsem si na to vzpomněl, omlouvám se paní učitelce nebo profesorce, no. Ale byla na mě přísná. No.
2: No ale mě zajímá pak během studií tedy na pražské FAMU, jak to bylo s tím sportem, protože taky jsem studoval na HAMU teda a tam řekněme...
3: Na čem?
2: To je zase hudební fakulta.
3: To je pro HAMU.
2: No ale tam zase tomu sportu úplně se třeba neholduje v těch různých odvětvích, tak jak to bylo na FAMU.
4: Tam je to individuální, ten, kdo dělal nějaký sport, tak si to dělal. A...
2: No, taká bohemská představa
4: tak,
2: trošku.
4: Tak, ale měli jsme i tělocvik jako na té škole, jako všechny katedry dohromady, ale je pravda, že sportu se tam neholduje, tam už vlastně na té vysoké škole už prostě se nějak věnuješ té profesi, ale samozřejmě sportovců nás tam bylo poměrně dost, takže jsme hráli tenisy různý a tak dále. Ale já jsem třeba hrál ještě pořád, mi se zdá, no, basketbal už jsem nehrál. No ale prostě pořád jsem někdy něco šťoural, hrál a tak dále, ale už jako vrcholový už jako zdaleka ne, to už ne.
2: No, je pravda, že třeba u houslistů se říká, že levá ruka je dělník a pravá ruka je umělec. Cítil jsi to někdy tak, že třeba tvoje levačka je opravdu ten umělec a pravá
4: ruka je dělník? Řekni nám jako levačce, Pavle, to by mě taky zajímalo.
2: Jsi to někdy takhle rozlišoval?
4: Je to dělník, tvoje levačka?
3: Já jsem,
2: umělec,
3: my jsme to brali jako stojná noha, ale vlastně táta fakt mě odmala učil kopat obouma, nebo mě to furt mi k tomu nabádal. Já teďka to samý vlastně jsem poskyt mýmu synovi a myslím si, že to je jako hrozná výhoda, že prostě můžeš zahrát v jakýkoliv situaci obouma nohama. Jo, samozřejmě já mám levou silnější, takže logicky jsem rohy nebo trestňáky, rozehrávky, když na to měl čas, tak jsem hrál levou, ale tu pravou jsem používal taky často, takže já úplně, my jsme tomu říkali jako stojná noha, nebo opěrka, nebo dřevěnka.
4: No Bčko.
3: Bčko, no. Bčko, no.
4: Bčko.
2: U Jakuba Koháka jsem to chtěl to téma navést, z hlediska toho, že jste studoval...
3: Jako.
2: Jasně,
4: to
2: ale
4: bych tady neraz tvrdil.
2: Z hlediska z toho nefotbalového, tak jste studoval produkci, ale ano. Jste teď vnímaný spíš jako třeba režisér a z jednoho těch rozhovorů jsem taky nasledoval, že asi ta produkce je spíš ten dělník a režie ten umělec.
4: Ano.
2: A může se, když se to jako takhle řekne, pak, že teda budete spíš dělat toho umělce, má to přijít samo, nebo to člověk si má nějak odcítit?
4: Asi to nějakým způsobem k tobě přijde samo. No, já jsem začínal jako asistent produkce, pak jsem nějakým způsobem mě jako bavila i ta kreativní část, ale nevěděl jsem, jak to vlastně uchopit, jak se k tomu dostat. Jo? Pak jsou přijímačky na FAMU a tam odevzdáš nějaký, řekněme, jako praktický práce, to znamená, že fotografové musí nafotit něco, režiséři něco natočit. A mě prostě v té době to mládí přišlo nepředstavitelně, jako ty, jak já bych něco natočil, jak se to dělá. Vůbec jsem nevěděl, jak to uchopit. Pak jsem se tam dostal na produkci a viděl jsem ty díla, co tam udělali ty mý kolegové, kteří byli přijatí na režii nebo na ten dokument, a říkal jsem si, ty vole, to umím, to bych natočil taky přece, to není nějaký umění. A vlastně v průběhu toho studia už se vlastně dostaneš k té technice, což jako ještě přes předškolu to bylo nepředstavitelné pro mě, a dostaneš se k těm spolupracovníkům, svým spolužákům, který už třeba dělají střih, kameru, a takhle já jsem vlastně najednou jsem si nabalil tam pár kamarádů a s těma jsem už natáčel svoje nápady, ty pak někdo viděl, usoudil, že to jako za něco stojí, a tak já jsem se k tomu dostal jako už jako následně, už při studiu na té škole. To jako by třeba u vás Kustot řekl, já jsem chtěl být vždycky fotbalista, nevěděl jsem jak, a pak by už vás tam viděl, že to za ten je tak těžký, a zkus to, aby se stal jako
3: to
4: hráč.
3: To taky zahraju.
2: Ano, to možná bývá
4: přesně tak.
2: U toho fotbalu naopak, teda, že ten hráč se bohužel stane spíš kustodem a nemá úplně cestu zpět, ale spíš tohle ten vývoj.
4: Příklad,
2: jenom si to jako uvědomit v té kariéře, v té fázi, říct si, prostě nebudu ten Horvát, ale spíš budu nějaký ten dříč třeba.
3: Tak ono se taky takhle, my se tady bavíme o těch generacích, ono to vypadá, že tam jako nikdo nemakal, že se všichni jenom bavili a to jo, ale byly ty soustředění, to bych nikomu nepřál, jako v té době se vůbec bavili jsme se o panu Ješkovi, který měl trošku jako nějaký nadčasový pohled, ale dřív prostě, hele, tady běžíte, nevím, hodinu běžíte tam a půl hodiny zpátky, blbost, že jo, takže 45 minut tam a 45 minut zpátky.
4: No autobus, kdyby tam jel, tak skočíš
3: do
4: autobusu.
3: Jasně, no, a bylo jedno, kolik si uběh prostě, jo, jestli byl sníh, nebo jestli si běžel po tartanu. Vím, že za pana Hřebíka jsme běhali na Slávy normálně, 10 kilometrů byl první trénink, jeden z prvních tréninků, 10 kilometrů na tartanu, vím, že kluci samozřejmě měli achilovky po tom tréninku, ale ta doba byla prostě úplně jiná, takže dneska už je to všechno, já nevím, vědecky podložený, všichni mají kondičáky, který buď mají, nebo spíš nemají zkušenosti, protože jsou to většinou mladí kluci, takže taky je to jako tápání, každý je individuální a já jsem přesvědčený, že jak ve filmové branži, tak ve fotbalové branži bychom nemohli jako dělat stejné věci, prostě jak fyzicky, tak máš myšlenky jiný, vidíš každou situaci jinak za tou kamerou, taky mně se něco bude líbit, ty to uznáš, mně by se to nelíbilo, abych to nevzal, takže tak. No.
4: Ono ještě ke všemu se říká, což je jako fakt, že když je pět režisérů a jeden skript, tak ti vznikne pět různých jako filmů, že prostě nenatočí ty lidi pět stejných filmů, že každý to vidí jinak, takže i když máš třeba, nevím, příběh na 30 sekund, tak oni natočí pět, ale rozdílných úplně jako filmů.
3: A stalo se ti tohle třeba u těch reklam?
4: No jasně. To se prostě, no to se dělá tak, že reklama se vybírá, já nevím, z kolika jako režisérů, každý napíše nějaký svůj pohled na tu věc, jak to udělá, vybere se jeden a ten to pak jakoby natočí podle sebe, kvůli tomu ho jako vybrali, ale právě ty ostatní navrhují jiný řešení, jako jiný herce, jiný styl kamery, jiný pojetí, víc humoru, méně humoru, přidají lidi, uberu herce, je to prostě úplně jinak celý. A ještě s pardon vrátím k té obounost, jak jsi říkal, levá, pravá noha, jasně. Jak jsi říkal, že já umím obouma, no ani náhodou, já umím jako vypravou jenom, levou zapojuju minimálně, to znamená, že po sezóně, třeba pravá kopačka může jít jako do muzea, jako fotbalu, okopaná a ta levá, kdyby někdo ztratil jakoby svoji jako levou,
3: tak
4: mu dám svoji novou, má dvě nový kopačky.
2: Aha. Akorát teda musí říct, asi velikost vaší nohy je trošku mimořádná.
4: Je to trošku větší, je 47,5, no. No tak si vyspe novinama, bože.
2: To je pravda, no. To vůbec nevadí.
3: Jsme měli taky, promiň, když se začínali jezdit ty turnaje po revoluci do do zahraničí, nebo my jsme tam jeli už vlastně tenkrát ze Spartou s žákama.
4: To byl ještě ve Spartě, Pavle, co? To byla doba.
3: To bylo žrádlo, člověče.
4: Šmankote. A to bylo ČKD ještě?
3: To bylo ČKD. Sparta,
4: Československá ČKD, Kolben Daněk.
3: Jo. A no jeli jsme na turnaj do Francie a vraceli jsme se přes Německo a všichni jsme si kupovali, protože tady byly botasky, že jo, botasky, kolíky, prostě kopačky a my jsme měli tu možnost, takže všichni marky ze slipů, z ponožek a no tak to bylo ta doba, tak ty jsi to musel zažít, ne?
4: Já jsem to ani neměl, protože moje maminka, pozor, lítala do zahraničí jako letuška, takže já měl kamaráde úplně prvotřídní zboží, třeba z New Yorku, ty blázne, chápeš to?
3: Moje maminka dělala v řeznictví na Pavláku. No,
4: to je porovnatelné.
3: Jsme měli super šunku zase. No.
4: Teďka jsem viděl nedávno fotku, že se prodávají nějaký boty Nike z roku 84, nebo nějaký jako Jordanovky s tím jako svušem. Já jsem našel svoje jako fotky, já jsem je měl. Dneska třeba jsou je 300 tisíc. Já už je nemám, ale já jsem je vyhodil tenkrát. Chápeš to?
3: No.
4: Kdybyste někdo našel v koši, prosím vás, tak jsou moje.
3: Já jenom to rychle dopovím. A vím, že jsme se vraceli z té Francie, z turnaje v Německu, zastávka, prostě půl dne volno. A kluci kopačky, že jsme zkoušeli Adidasky, Pumy, Nike, všechno, co u nás prostě jako minimálně bylo. No, přijeli jsme zápas, že jo, tak všichni v těch nových kopačkách a ten jeden kluk říká, to je divný to, a on si zapomněl vyndat ty papíry z těch špiček a koupil si normálně o dvě čísla větší kopačky, protože tam měl ty papíry, no. Ale měl ády.
4: No, nádhera.
2: Jakub Kohák je hostem desítky Pavla Horváta. My si dostaneme ještě k tomu, že přece jenom i ve fotbale se občas vyplatí takzvaně počkat si na šanci nebo na angažmá. Narážím teď taky na to, že vy jste říkal v tom zmíněném rozhovoru před 6 lety pro Seznam Zprávy, že jste si v úvodu režisérské kariéry stanovili určitou strategii. Pochopil jsem ji tak, že jste nekývil hned na první nabídku, že jste si trošku vybíral.
4: Je to tak.
2: Jak moc velký luxus to je, kolik lidí si to může dovolit?
4: Ono, zase to můžeme porovnat s tím sportem, to je o agentovi hodně. To znamená, že já měl producentku v té době, Pavla Burgetová, a ta říkala, že jako začínám, přesto je potřeba netočit špatný skripty, netočit špatný reklamy. To znamená, když tam příklad třeba na prací prášek, jo, což je jakoby banální příběh paní Pere, nedaří se, veme si novej ten prášek a daří se. Jo. To je jako normálně, to jako natočí každý. Musíme počkat na originální skript, což bych porovnal s tím, že ti agent poví, nebudeš hrát za jako třeskoprsky, počkáme se, až se ozve někdo lepší. No, takže já jsem třeba čekal půl roku, říkal jsem jí, no ale já potřebuji, že ho platit.
3: A mezi tím chodili ty nabídky?
4: Chodili, třeba. Ne jakoby tisíce, jasně, ale chodili. A ona, musíme počkat, nemůže, protože oni se tím jako zařadit do škatulky a s tím se pak těžko dostává. Takže já jsem říkal, no ale já potřebuji, že ho trošičku se najíst, že jo, a tohle. A ona, to já ti dám, to já ti všechno, naše produkce velká, ti to poskytne, ale je potřeba počkat. A fakt jsme počkali třeba půl roku, 7 měsíců, až přišel první dobrý skript, ten je potřeba natočit dobře, nesmíš ho zkazit, protože samozřejmě...
3: Po těch 7 měsících to je pak špatný, už by se snajet.
4: Takže už se snažíš, pak se jak povede, jeden, druhý, třetí, a už pak ti chodí ty dobrý skripty. A ty tě pak posouvají dál k těm ještě lepším skriptům, ještě lepším a ještě lepším, až vlastně se dostaneš úroveň, řekněme, jako vysokou.
2: Tak můžeme si pustit možná jeden ten skript, který se zdařil.
4: Zkusme.
9: No, pojď mi opa. No, silné noge. Pojď mi opa. Co děláš? Jsi super.
10: Dík.
9: Ty, stoj se, bake.
10: A pojď mi op.
11: No, teď si volí zadara.
2: Tak to byla reklama na jedno z operátorů. Dá se to přirovnat, jako kdyby Pavel vzal třeba ve svých nejlepších letech pak angažmá v Manchester United a vyšlo to úplně naš...
4: To si nemyslím, to ne. To je totiž tak, že tohle to bylo v Čechách, to je česká reklama, ale já jsem točil hodně v zahraničí. A to by se dalo jako přirovnat, protože potom samozřejmě nějakým způsobem jsou různý festivaly, třeba v Cannes nebo v Portoroži a tak dále, a tam už tu práci skrz ty právě agenty vidějí i ty ostatní, zalíbí se jim to a už dostaneš první práci jako venku, třetí, pátou, já už jsem pak třeba točil víc v zahraničí než u nás a tahle ta zrovna byla česká. Takže to jako by třeba Pavel dostal jako do Sparty nabídku.
3: Jasný. A ty seš podle toho skriptu už schopnej sám posoudit, určitě, jestli to bude dobrý nebo
4: jo,
3: špatný.
4: Absolutně, absolutně.
3: No dobře, a to je ten rozdíl zase mezi tím sportovcem, že ty třeba dostaneš, vem si, kolik ve Spartě se neprosadilo hráčů. Ano. Jo, takže ty dostaneš z Hradce, z Liberce, z Jablonce, dostaneš šancí do Sparty, no, ale nemusíš
10: to.
3: Se prosadit.
10: Neproměníš to.
3: Kdežto ty to víš jako...
10: Máme to jednodušší, protože ta konkurence v té Spartě vlastně pořád trvá. Ale ty, když dostaneš ten skryt, tak už jsi tam sám.
3: A už se dostaneš...
10: Už to netočí nikdo proti tobě. Jo. Ty už jsi tam sám, jenom to dělá. A ještě musím říct, že ten skryt třeba buď je vynikající a rovno to vidíš, anebo je takový jako průměrný, ale s potenciálem. A to je právě ta chvíle, kde když osloví 5 režisérů, tak každý z nich napíše, jak by to udělal a posunul.
3: Okay.
10: A ty tam napíšeš, jak to chceš posunout ty. Můžeš z toho průměru napsat, že to chceš pozvednout a oni to uvidějí a pak si vyberou. No, takže tam je to...
3: No tak tam už je ta kvalita toho hráče.
10: Tak, ale v tom sportu máš tu, tu konkurenci denně, když to my, když vyhrajem ten tender, se tomu říká, tak už seš vlastně jako vítěz. Pak už to můžeš skvět.
2: Tak každopádně, co se týče třeba toho sportovního prostředí, hodně se mluvilo, když byl v dobách své největší slávy ve slávy Ondřej Kolářovi, že měl ty nabídky do zahraničí. Teď aktuálně třeba ze Sparty odchází Kaan Kairinen, který taky v době, kdy hráli Ligu mistrů, měl nabídky z nějakých těch elitních evropských soutěží. A Ondřej Kolář neodešel a Kairinen šel do AEK Atény.
10: A je to víc nebo míň, mi řekněte?
2: Pokud si mohl vybrat podle mě mezi Bundesligou a Řeckou ligou, míň. Tak jim to
10: a
2: míň.
10: To je to, že to neproměnil v tu chvíli, kdy to mělo být proměněný.
3: No to je načasování, to je to samé jako zase v té jejich branži podle mě, protože jakmile to prováháš, ty si mohl čekat 7 měsíců, ale mohl si po 5 měsících říct, já už to vezmu. Že?
10: Přesně tak, pozor.
3: Jo? Jo, ale ten Kairinen místo toho, aby řekl po 5 měsících, hele, já už jako tam jdu, tak čekal 7 a jde do Řecka. Já neříkám, že to je špatný, samozřejmě to vůbec. Ale,
10: to OK, ale mohlo to být lepší. A ještě říct, že těch 7 měsíců, co jsem měl já, to mohlo být třeba rok taky, nebo 2.
3: No jasně.
10: Nebo jsem mohl pokazit tu šanci. Víš co, to je to všechno.
3: Jo.
2: Tak na druhou stranu, i v tomhle daném reklamním spotu Jakub Kohák hraje, což už splňuje trošku i
10: tady,
2: tu vaši hereckou kariéru.
10: Ještě ke všemu ta agentura, protože ty musím ještě to říct tak, že ty skripty vymýšlí agentura, jo? To jsou jako kluci, děvčata, řekněme kreativci v agenturách reklamy, který pracují pro klienta dlouhodobě a dělají pro něho tiskový materiály, rádiový spoty i televizní, plus dneska i sociální sítě hodně. A jeden ten střípek je i televizní reklama nebo jako do kina a to se týká právě mě. A oni v tu chvíli ještě mi nabídli, aby jsem tam i hrál. Takže to ještě se povýšilo o tohle.
2: Ne, tak Jakub Kohák je známý taky jako herec. Já si pamatuju film Eurotrip, ve kterém se vás viděl v té cameo roli, když tam Vinnie Jones vystoupí se partou Braudy z Manchesteru. A vy tam jdete s tou taškou z nákupu, teda v dresu Francie.
10: Ano, já jsem hlavně nevěděl, kdo je jak Vinnie Jones. Jako,
2: že... Tak jste si pustil ta videa, jak tam krosí lidi třeba v Premier League.
10: To je jako 20, to ještě víc. To je
2: 2004 nebo 3 podle
10: fakt
2: mě.
10: No, přes 20 let, takže já jsem... Že na nějaký casting, tam je vybrali jako francouzský typ. Mysleli takový jako jako Djorkaeff trošičku.
3: A tak ty umíš francouzsky?
10: No fantasticky. A nebylo potřeba. Jako nemá roli. I když potom chtěl, aby jsem řval jako pomoc, jo. Takže a tam, že jdu po ulici, ťapu si a najednou jede autobus, vidějí jako francouzského fanouška a oni, pojďte, zbijeme. A vede to nějaký chlap a oni říkali, to je Vinnie Jones. A aha, no super, nevím, kdo to je. Nějaký herec. A oni, to je fotbalista nebo bejval. A já, aha, vůbec jsem nevěděl, o koho jde. Zahrál se a teprve třeba po 15 letech jsem teprve jako poznal, kdo to je. Taková, jakoby, nevím, jestli ikona, ale jako výrazná postava anglického fotbalu. Ano. Ta si já jsem hrál ve filmu.
3: On s tebou.
10: Jako, ten mi sekundoval.
2: V té dané chvíli určitě, protože jste jim zdárně utekl.
10: Klidu.
2: Vaše fanouškovství takhle v tomhle ohledu někam do světa, takhle když se podíváme na ty zahraniční týmy nebo reprezentace, máte k někomu blíž?
10: Já mám rád vlastně jakýkoliv výjezd se jako podaří, protože si cením vlastně každýho nějakého týmu, kam já se můžu podívat, nebo každý tý příležitosti, všude atmosféra skvělá. Nemám úplně nějakého vyhraněný, že jakoby tam já musím, jsem fanoušek přesně tohle týmu. Je mi sympatická Barcelona, proč to neříct. Byl jsem nedávno na AC Milan, taky krása.
2: Ještě si stihnul San Siro,
10: no,
2: staré.
10: To právě jsem jako stihnul ten barák starý, prý to bude pryč, nebo co. A ještě zajímavé, že tam hrajou oba dva ty týmy, to jsem nevěděl. To jako by Sparta Slávě hrál na jednom, co? Není to divný?
3: No, to zvláštní, ale...
10: Ale jako zaujalo mě to.
3: Je to zvláštní, ale pokud je to dobře zorganizovaný, tak si myslím, že to není jako na škodu mít dva takové obrovský stadiony. Naopak každý už má ten svůj clubhouse s tím tréninkovým jako na stranách a tady to využívat.
10: Zajímavý. No, takže jakoby já mám rád spíš ten výjezd a ten proces a kam se jede, tak jsem jako vděčný za všechno. Pozor, teďka se musím pochlubit. Jo. byl jsem pozván do Tromso. Mm. To je Hradec.
2: Hradec si dělá výlet.
10: Ano, no to je výlet, to je jako kvalifikace o Evropskou ligu. No. Takže jsem jako vděčný a těším se. Takhle, kdy já se podívám do Tromso za polární kruh.
2: No, tam se nemusíte brát vůbec nic za spaní, tam pořád svítí sluníčko asi v tu
10: dobu. No, ale trošku jako na sebe, jo, něco, ne?
2: Jo,
10: jako
2: možná kožich, tam, jo, chodí.
10: No, pod líkačky.
3: Tam si chytneš lišku kolem krku.
10: Nebo si nějaká liška nechytla mě, spíš.
2: Já jsem výlet říkal, jak jeli Bohemáci na Bude Glimt tehdy na sever taky, tak řada z nich to pojela jako i vícedenní prostě výlet, když už jedou takhle daleko, tak se vší parádou.
10: Vícedenní, anebo jak nějaký ty Angláni letěli, myslím, do Mexika. Na to mistrovství je zůstal tam 20 let, no to víte, ne? No ty fanoušci, byl o ní dokument teďka, že letěli do Mexika, 86 to bylo,
3: no.
10: Třeba, na mistrovství jako světa, a nevrátili se, asi 4. Oni, sokrát, co je, vole? A teď si oni měli dokument BBC, že se jim tam zalíbilo. Jeden tam má nějaký bar, dva někde něco šťouraj, a prostě tam zůstali. Tak já zůstanu jako v Tromso, proč ne? No.
3: Lovec.
10: Proč ne?
2: Můžeme si připomenout i další zářez v herecké kariéře Jakuba Koháka.
10: Už jsem se lehl zářez, že řekneš, že bude mluvit o něčem jiným.
2: Ne, to v herecké kariéře.
12: Kde jsi zase?
13: Sorry, Jiřine, máma si to rozšlápla brýle, já musel ještě...
12: Ty vole, přestaň.

0: tom seriálu nějaký zápas a byl takový hřmotný, takový typ jak prasa, takový tlustoučkej, takový sympaťák, velkou hlavu, rozhodčí. A on tam Rejža bral autentický buď tým proti nám, nebo ty rozhodčí. Já si říkal, co jste za chlapa? A on říkal, já pískám okresní přebor a jmenuji se Achil Vachopulos. Ty, úplně mi imponoval. Říkal, cože? To je borec. A říkal si, co kdyby ten Achil, jak tady objíždí, takže by, že tam má přítelkyni, tam nějakou, a že prostě mě udělal s nějakou ženskou z té vesnice, tak já budu jako syn. Tak jsem si vymyslel sám jméno Kája Vachopulos. Takže já jsem Karel Vachopulos tam. Já jsem se přejmenoval v tom seriálu.
1: Ale brankář, sedělo vám to?
0: No fantasticky. No to vzniklo tak, že mě Honza Prušinovský volal na začátku, když se to jako tvořilo nebo připravovalo, aby jsem s ním režíroval ten seriál. Aha. Jestli bych to nechtěl s ním dělat, jakože a já si to představil, že třeba buď a půlku já, on a půlku já, nebo já nevím, jak to myslel. Volal mi dvakrát a i po třetí. Já jsem v tu dobu nějak nechtěl dělat seriály pro televizi, protože seriály pro televizi v našich podmínkách českých nedopadají dobře. No v té době dopadaly jako katastrofálně. Málo času, nemoc financí, omezený všechny věci. Herci nemají čas, divadla, zkoušky, vy to znáte, takže prostě jako pouští se na jako tenký let a nemusí to dopadnout jako dobře. A on mi, když mi volal po třetí, tak mi říkal, tak v tom aspoň ty vole hraj. A já si říkal, Hergot, hrát v tom, to je něco jiného. Protože režisér má zodpovědnost, hlídáš návaznosti, hlídáš.
2: Je to stejný jako ve fotbale.
0: No, jak trenér to má těžký a hráč tam něco pokazí a když to pokazí, no já jsem to zkusil, nebo trenér mi řekl, abych, jo. Takže říkal, jo, prostě hrát je dobrý, jenomže už byly volný jenom dva posty. Útočník, o kterém se pak v nějakém šestém díle, sedmém provali, že je gay. Tam byl takový díl, tam byl. A nebo brankář. Uh-huh. Tak jsem říkal, beru brankáře ještě z toho pohledu, že jak se opakují ty tejky, tak všichni furt musí běhat a brankář stojí v bráně.
1: Ale no, ta penalta se pak proslavila, myslím, i v popkultuře.
0: To byla rána jazdila. No,
1: vás teda vynechávají, pak tam dávají jiné golmany, kteří to třeba nedali, nebo jiné hráče.
0: To už mi jedno. No, první jsem nedal, ano. A potom, a když už jsem pak viděl, jak to fakt jako fungovalo, jak tam byla jako dobrá, řekněme, parta herců, štáb, bylo to i vtipný, tak jsem, když se mě pak ptal Honza znova, tak jsem režíroval dva díly dokonce, představte si to. A to, co jste pouštěli tady, tu ukázku, tak tu miluju, protože já jsem si vymýšlel ty důvody, proč jdu pozdě, to nebylo ve scénáři, a tady jsem řekl, že se mám mě rošlápet brýle a to jsem se jako zakoktal a tam říkám, já se mám mě rošlápet brýle, jsem tam řekl, oni to tam nechali. Je to autentický, jako bys to fakt, jako v životě by se to stalo. Jira by se řeklo, stop, řekni to tak, aby to, jasně. Ne, nechaj to tam. Já jsem máma se rošlápla brýle a ještě jsem musel, úplně tuhle tu detail úplně miluju.
1: Mě zajímalo u tohohle ještě faktu, že jste byl režisér, který ano. se nějakým způsobem dostal do štábu, co by herec, to znamená v určitém slova smyslu jako podřízený tomu režisérovi. A ve fotbalovém hledisku, jestli Pavel někdy byl v té roli, že musel se podřídit se svými nápady trenérovi, anebo jestli jsi už to teď někdy zažil, že jako trenér si musel trošku usměrňovat některé tvořivé hráče.
2: Ty tvořivý neusměrňuješ. Tam jim jako promineš to, že něco se nepovedlo, že ano. prostě jako to k tomu patří, protože jsi to zažil na vlastní kůži, že něco vymýšlíš a ono to nevíde prostě 10krát, ale po 11. je z toho gól. A tadyhle ty jako kreativci v uvozovkách mají, myslím si, většinu potvrdu, když to nejsou s odpuštěním, já nechci tady mluvit, prostě nejsou to zlí kluci nebo zlí lidi.
0: Ano, lumpové.
2: Tak vlastně mají, lumpové to můžou být trošku, aha, jako, jo. Ale takový jako
1: sígři třeba.
2: Sígři taky jsou v poji, ale takový,
0: Grázlova.
2: Který budou pomlouvat, budou podrejvat a budou furt jako něco špatně. Jo, zažil jsem spoustu hráčů, skončí trénink a tráva byla suchá a byla vysoká a dva dny potom je mokrá a je to moc krátký a fouká vítr a nefouká vítr, je sluníčko a není sluníčko, takže furt hledá něco špatného. A když je někdo dobrý a ještě k tomu kreativní, no tak má tu podporu jako nejenom toho trenéra, ale i těch spoluhráčů, protože oni to vidějí všichni. Jako.
0: To já razím tohle z toho, jako heslo celého mého života a mít jako kariér u filmu z hlediska toho, jak vybírám štáb. Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.
1: A to možná samozřejmě platí i u fotbalu, že?
2: No, je to tak, no.
1: V tomhle ohledu se pak může projevit. Ještě mě zajímá, Pavel se s tím asi taky setkává, že ty hlášky jsou dost kultovní, no, a že se to používá pořád v kabině. No. Někdy? Ne, někdy to, ti to někdy, no, jako, jasný, když máš problém.

0: Ale Kuba taky to říkal, ne, to prostě to tak vlastně vždycky v té situaci vyplyne. Blbý je, když pak potkáš někoho, kdo to nezná, což je jako neobvyklý,
1: ano.
0: Ale ty to vypálíš, tu hlášku, ten to dobře kope třeba, ať víme, o čem mluví, a oni jako... To kop jako blbě. Právě proto. Jako,
1: jasně, no jo,
0: ale to je normální, tak to je stejný jako z českých filmů historicky, že jo, já nevím, Pelíšky a Postřižiny a všechny tyhle ty hlášky z těch filmů, prostě kdykoliv to můžeš.
1: Toho tak to jsou tuny, pane redaktore.
0: Jo.
2: No, ale tak myslím, že třeba s Ondřejem Vetchým, který tady byl nedávno v naší desíce, tak minimálně to spartianství asi vás hrálo, ne, na place.
1: No jejda, mane, to bylo něco. Tam jsem byl jako silná jako klaka, ještě Dave Novotný, že ano, no tak.
0: Jasně,
1: a myslím, že i ostatní kluci z toho týmu
0: byli spíš Spartěni.
1: Davida
0: potkáváme na lávce na Spartě, no, nahoře.
2: David Novotný tady má pořád na place u nás, takže toho tady potkáváme
1: tak,
2: v redakci.
1: To je to provázaný všechno, vidíte.
2: Takže
1: to.
2: Jste si tady takhle sešli, ale když máme jméno Ondřej Vetchý na paškálu, tak si můžeme pustit poslední zvukovou ukázku, ve které uslyšíte právě Ondřeje Vetchého i Jakuba Koháka.
1: Jú.
3: A přál bych si, aby pro vás pojmy jako vlast, Česká republika, český lev, naše vlast, nebyly jenom prázdnými floškulemi.
4: Ha, Ondro, neblbni, takhle jenom vystresuješ. Kluci zlatý, bojujte, makejte, jezděte v pozadku, my vám tady faníme, hrdinové naši, hrdinové, my tady koukáme na televizi.
2: Je pravda, že kdyby se pustilo tohle v dnešním kontextu a situaci, jak se mluví o repre, ano. By to nepůsobilo asi úplně
1: to ne.
2: Věrně.
1: Je to staršího data, ten spot, no. To by, myslím, že bylo na podporu repre. Že
2: 2012, ano. Ne, podle mě.
1: Já si myslím, že jo. No.
2: Ale co ta současná atmosféra kolem repre, dá se to nějak marketingově reklamně udělat tak, aby to bylo
1: všechno
2: jako lepší?
1: Všechno. Protože v tuhle chvíli jsme, řekněme, zase jakoby na začátku něčeho, takže teď asi můžeme říct, to bylo a pojďme jako zvednout hlavu. A pojďme to jako jakoby někam jako povznést.
0: S ironií nebo s humorem?
1: No, já bych to udělal jako navážno klidně, proč ne? Nějakou jako hrdostí. Mně se třeba líbilo, když bylo začínalo mistrovství světa, tak spousta, řekněme, zúčastněných národů udělali takový spot svůj, jo? Jakože jedeme na mistrovství a byli jako hrdí, bylo to takový jako krásný. Jo? U nás pak jako vzniklo taky něco, ale už to nebylo úplně ono. Tak by udělal něco takového jakoby majestátního, je možná velký slovo, ale takový jako něco navážno. Jako pojďme to, jak vím, oživit, obnovit.
0: Podpořit historii.
1: Podpořit, jako zrekultivovat něco takového.
2: Norové měli krále tam na úvod, který četl vlastně ta jména v rádiu.
1: Třeba. Angláni měli taky něco, že ano, jako spousta států to bylo jako krásně. Skotové měli nádhernou věc. Jo? Nějak to takhle prostě nějak jako navážno, tak jakoby ušlechtile pojmout.
2: A myslíte, že lidi mají dobrý vztah k repre? Myslím obecně, jestli jsou spíš kluboví nebo reprezentační. Jak to máte vy? Spíš asi.
1: Já, člověče, jako s těma výletama, prostě já beru to, co je, no, já mám samozřejmě jako klubovej, ale když hraje repre, tak samozřejmě se taky jak podívám rád a jdu se podívat i na stadion a já to jako nerozděluju.
2: A dřív to nebylo jinak třeba, to se ptám vás obou, protože dneska hodně v kontextu třeba sociálních sítích se řeší, že někteří fanoušci jsou otráveni, že repre pauza, že jsou spíš pro ten klub, je to tak, bublina. Ale...
0: A to je, ta doba se vyvíjí, já jsem tady několikrát říkal historiku, když jsem začínal já ve Spartě, tak jsme dostávali každý jednu pernamentku a na tu jednu pernamentku chodil já, táta, děda a strejda, prodávali jsme si tam, co jsou záchody teďka, tak jak víš, autobus, jak tam mezi plotem a na tu samou pernamentku, proto tam nemohlo být 10 tisíc, ale bylo tam podle mě 30, protože takhle chodilo spoustu lidí na jeden lístek a ta doba se vyvíjí a já vlastně taky jako někdy se rád podívám v televizi, ale když to jde, tak ten live fotbal prostě je nejvíc. A čím blíž seš hřišti, tím je to ještě hezčí. Jako.
1: Ano, a rychlejší musím říct.
0: No, pochopit.
1: To je strašný.
0: A to si dovedeš přece na tom hřišti.
1: No, to je šílenství. To nechápu.
2: No, ale občas v tom rychlém sledu člověk musí mířit a trefovat zařízení. A úplně poslední téma našeho rozhovoru může být to, kdybyste se vy dva postavili proti sobě a trefovali Břevínka. Tak co? Kolikrát z deseti? Protože že... Jakub Kohák mě vyskakuje na Instagramu, že tak. Často v pátek na Petříně kope,
0: trénuje.
2: Takzvaná
1: dřevno na závěr.
2: Ano. No. A trefuje to teda pokaždé.
1: No, ježiš, no, skoro pokaždé, samozřejmě.
2: Já jsem se naposledy na Mejdra tady byl ve čtvrtek, tak jsem se ptal, kolikrát jste trefil basketový koš, když jste to točil na YouTube, tak říkal, že jednou z těch kolika pokusů. No. Vy to máte na poprvé, na podruhé, ne?
1: Já mám 3 si dávám a málo kdy na ty 3 to nedám. Ale jako já, Pavel samozřejmě profík, ten to dá jakoby.
0: Nedáš,
1: Nebo to odkud?
0: Já si myslím, že to ani nejde natrénovat. My teďka jezdíme penaltovýho krále a tam je zóna, kde když trefíš ten malej, to je fakt jako díra jenom na ten balónek v bráně 5-2 a když trefíš ten balón, tak seš zasosování o kopačky. Já už máme 5-6 akcí za sebou a já jsem to ještě ani jednou netrefil. A každý ten víkend si tam jdu, postavím si 5-10 balónů, ještě ani jednou jsem to netrefil. Ale trefí to. Děti to normálně trefili. Teďka jedna holčička ve Varech to trefila dvakrát za ten den to trefila, jako je to, nejde to podle mě natrénovat, je to trošku jiný jako proces, než že budeš kopat přes zeď jako trestňák.
1: No, asi jo, no.
2: A tak vypadá to, že u vás ta láska k fotbalu aktivnímu nemusí.
1: Já to trefím, kdy budu chtít. Brašulíku, naměřím, podívám lupink a je to tam.
2: No, ale nemáte nějaký společný fotbal naplánovaný třeba dohromady?
1: Zatím o tom nevím, nevím o tom.
2: Za Real to Praha chodíte asi občas oba, ne?
1: Jsem o tam, se tam jako vyskytnu.
0: Tak určitě máme McDonald's Cup, že tam Kuba řádí pravidelně, no. Já jsem si tam teďka v Ostravě ve druhé minutě na trh sval a jel jsem zpátky rychlíkem, takže tam jsem se nemohl ani, tam jsme se ani nemohli nahrát, ale tak já si myslím, že je důležitý, že ho to baví. Nebo no,
1: občas
0: baví.
1: Se protneme někde na nějaké akci, to jako jo. To
2: my
1: jo.
2: Jsme moc rádi, že jste se protěli tady v Desíce a že Jakub Kohák přijal pozvání Pavla Horváta a přišel na Radiožurnál Sport. Moc děkujeme a mějte se hezky.
1: Šmankote, děkuji za pozvání. Kdykoliv bylo potřeba v budoucnu cokoliv někde přidržet, jsem k dispozici. Děkuji.
2: Děkujeme Pavlu Horvátovi, že s námi byl, že pozval Jakuba Koháka.
0: Jo,
2: těšíme
0: tak
2: se.
0: Já děkuji Kubovi, myslím si, že jsme měli zase skvělý host.
1: Já bych zapomněl, ještě jsem přinesl tak Pavlovi, on mi taky přes dárek, knihu Petit Guy de l'Optimisme, aby ho neopouštěl optimismus, takový jako malý jeho průvodce. A vybral jsem ti tady báseň Et is a gentil ferso, qui de apporte de penze, qui recherchent le sœur. Tak Pavle, ať ti to vydrží, předávám ti tady jednu tu knihu. Je trošku pomačkaná, ale
0: je to, trošku
1: to znamená...
0: Je to vydání, ale děkuju moc. Děkuju.
1: Za málo. Nech tě optimismus i dále provází.
0: Ještě, že jsou překladače. Samozřejmě si vyfotím, přečtu. Děkuju.
2: Pavle, moc děkujeme, mi se hezky.
0: Děkuju, hezký den a děkuju za pozvání ke mně.
2: Krásný den, milí posluchači.

0: hodině na Radiožurnálu Sport.
1: Na Radiožurnálu Sport. Desítka Pavla Horváta.
0: Topíte se v reklamách.
1: V reklamách.
0: Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.
1: Bez reklam.

0: Vítejte v Leonardu Plus, ve kterém zpovídáme odborníky, vědce. Radan Haluzík, můj dnešní host, je sociální antropolog s přesahem do biologie a ekologie. Působí v Centru pro teoretická studia v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Přeji vám dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Od mikrofonu zdraví Martina Mašková.
2: Leonardo Plus.
0: Můj host se ve své profesní dráze zabýval vztahem politiky a estetiky na věcech, jako jsou válečné konflikty, nebo byly válečné konflikty bývalé Jugoslávie na Kavkaze, výzkumu vnitřních periferií a přírody uvnitř měst a také studoval architekturu a urbanismus v zapadlých oblastech globálního venkova. Ten důvod, proč se scházíme, je, že aktuálně mu vyšla kniha s názvem Turbovenkov a s podtitulem